hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil zrnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný lišák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadit znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole. A pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, prostě něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku, a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby, špiček, rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník. Pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec, nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete. No a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů. Mm-hmm.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? Tady u nás.
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jakože jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnat. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Půjdeme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Návnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kalendářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat.

0: rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
1: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
0: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo. Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci?
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriózní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohleto se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky, to je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Počet výjezdů horské služby v Česku je zatím o prázdninách téměř stejný jako loni. Policie pátrá po muži, který loni přepadl ženu u libereckého koupaliště. Počty evakuovaných lidí kvůli lesním požárům ve Francii a Španělsku dál rostou. A dnešní den bude slunečný s letními teplotami u 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké ráno. Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Marek Frisch. Celkem zasahovali u 333 událostí. Loni jich bylo o 12 méně.

0: daleko vstupu do areálu libereckého lesního koupaliště. Muž podle policie ženu napadl a opakovaně po ní požadoval peníze. Napadené se nakonec podařilo utéct. Žena při incidentu utrpěla zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, říká policejní mluvčí Klára Jeníčková.
1: Dle popisu se jedná o muže ve věku kolem 40 až 50 let. Na obličeji tmavé strniště, černé delší vlasy. Už je vysoký zhruba 170 cm, na sobě měl červenou špinavou žusťánkovou bundu, černé kalhoty.
0: Policie na webových stránkách zveřejnila podobu hledaného muže a žádá každého, kdo ho pozná, aby zavolal na linku 158. V liberecké zoologické zahradě se po téměř 5 letech narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Jde už o 28. odchov tohoto druhu v historii zoo. Ve volné přírodě dnes přežívají už jen stovky těchto zvířat a každý nový přírůstek tak pomáhá zachovat jejich populaci. Lesní požáry ve Francii a Španělsku zasáhly už přes 200 tisíc lidí. Většině z nich úřady nařídily evakuaci. Asi 20 tisíc lidí ze zasažené oblasti u Madridu naopak nesmí kvůli ohni cestovat. Ve Francii hoří hlavně jihozápadně od města Bordeaux. Oheň tam spálil přes 14 tisíc hektarů i více než 50 domů. Podle francouzského ministerstva vnitra se celkem evakuovalo přes 140 tisíc lidí. Počasí. A dnes čekejme v Libereckém kraji jasno až polojasno. Odpolední teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 28 a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý. Během dne se změní místy přechodně na mírný jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Borská v Zákopech na Českolipsku je u tamního zámku kvůli opravě uzavřen most. Objížďka je značená a potrvá do začátku srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Je 5:04 a právě začíná Dobré ráno z Liberce s Janou Petrovou. Je sobota 25. července, svátek má Jakub. Včera to byly přesně 4 roky od počátku zatím nejničivějšího lesního požáru v historii České republiky. Ano, za chvíli si připomeneme ohnivé peklo v Národním parku České Švýcarsko. No a jak se krajina za 4 roky vzpamatovala? Uslyšíte za chvíli, ještě předtím Jelen a Jana Kirchner.

0: Tak to byla Naďa Urmáková a Karel Černoch. Teď si pojďme vrátit o 4 roky nazpátek. Včera to byly právě 4 roky od chvíle, kdy se v Národním parku České Švýcarsko rozhořel nejničivější lesní požár v novodobé historii České republiky. Oheň zasáhl plochu přes 1000 hektarů a v největším nasazení s ním bojovalo 9 vrtulníků, 5 letadel a přes 700 hasičů denně. Opustit své domovy museli lidi ze 3 obcí a plameny pohltily 3 nemovitosti v obci Mezná. Oheň se podařilo uhasit až 12. srpna 2022. Sezóna po požáru byla pro tamní podnikatele tragická. Během 4 let se ale s tím, jak zarůstá spáleniště, vrací i turisté.
1: Jsme z Kralup nad Vltavou a přijeli jsme se podívat na naší chatu, kterou jsme před x lety prodali.
2: A Mezná byla evakuovaná během
1: ano,
2: toho požáru.
1: Určitě se na to nějak dotýkalo.
2: Usmívá se Markéta Pavlíčková a přiznává, že se sem na Meznou jezdí rádi dívat nejenom na bývalou chalupu, ale taky na to, jak si příroda poradila s požářištěm.
3: Příroda si s tím poradí.
4: Krásně se to zpamatovává.
2: První a druhá sezona bezprostředně po požáru nestály za nic. Teď už je situace jiná, říká podnikatel Roman Pluhá.
5: Následně ten rok i druhý na to bylo vidět, že se ten cestovní ruch a ta turistika začíná vracet.
2: Požár prověřil složky záchranného systému i správu parku. Teď je chráněné území unikátní ve své protipožární prevenci.
6: Patří k jedním z nejkomplexnějších v České republice.
2: Potvrzuje mluvčí parku Tomáš Salov. V terénu přibyly například vaky s vodou, 2 stacionární drony a strážci propátrávají krajinu parku i s drony přenosnými, jako třeba Míra Rohlík.
7: Se koukneme termovizi, jestli někde nemáme nějaký doutnání.
8: Stojíme ve Hřensku, pár stovek metrů odsud vzdušnou čarou to před 4 lety vypuklo. Paní starostko, jak to vypadá teď ve Hřensku?
9: Máme napůl otevřenou Edmundovou soutěžku, takže ten příjem z toho nějaký máme a celkově se obci začalo dařit.
2: Tváří se spokojeně Kateřina Horáková ze Sdružení Soutěžky věc veřejná, věc neprodejná. Obec převzala před 2 lety.
9: Měli jsme velký mínus v pokladně, nebylo vlastně v podstatě na výplaty, muselo se omezovat veřejné osvětlení. To byl vlastně následek úbytku toho turismu.
2: Během těch 4 let po požáru si do Národního parku České Švýcarsko našli kromě turistů cestu i různí umělci nebo performeři, ale taky vědci, kteří mají jedinečnou možnost zkoumat, jak se krajina po ničivém požáru, který zatím neměl v Česku obdoby, vzpamatovává. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Až dospívá Robbie Williams, tak se podíváme, jaké bude počasí v Libereckém kraji. Dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec.

0: Robbie Williams na vlnách Českého rozhlasu Liberec. V roce 2019 meteorologové v pražském Klementýnu naměřili 36,3 stupně. To byla pro tento den nejvyšší teplota v historii. No a v roce 1907 to bylo 9,4 stupně Celsia. No a jaké počasí nás čeká dnes?
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji bude jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na Čepsko-Lipsku bude až 28 a na horách naměříte mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr, během dne se místy změní na mírný jižní až jihovýchodní a bude mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno místy mírně nepříznivé, odpoledne ale budou až velmi dobré.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A teď vám chtějí poděkovat slovenští chlapci z kapely No Name a my se za chvíli, až dospívají, podíváme, kdože přijal pozvání Ivety Kalátové. Připraven je výběr z hosta.

0: Pokud jste právě teď dosnívali a třeba i dosnídali, tak posloucháte Český rozhlas Liberec. Dobré ráno. Jedinečná příroda, pískovcové skály, cyklostezky s vlněnou krajinou a stopy po zaniklé historii. To je Národní geopark Ralsko, kam můžete už tuto neděli, tedy zítra, zavítat za tichem a relaxací. Na lesní terapii pozvala Ivetu Kalátovou ředitelka Lenka Mrázová.
1: Tak nejbližší 26. srpna je lesní terapie. Máme certifikovanou lektorku, která vlastně s lidmi chodí do lesa a je to opravdu jako relaxační program, tak aby se ty lidi zastavili, naučili se třeba naslouchat, končí čajovým obřadem a je to právě v okolí Chrastné, v těch lesích. Takže jedna z aktivit, kde se můžete jako vyrelaxovat, je právě s námi pod vedením této lektorky. Zároveň v září zase pro ty, kteří mají rádi ten pohyb v přírodě a něco akčnějšího, tak chystáme turistický pochod a cyklojízdu Geoparkem Ralsko, kdy jsou vlastně navrženy různé trasy, které jsou buď 7-kilometrové třeba pro rodiny s dětma, ale máme tam i pro ty pěšáky 30-kilometrovou nebo právě i ty cyklotrasy. Otevřeno je již přihlašování, takže neváhejte, zkuste si to najít na těch webových stránkách a je to taková naše tradiční akce, už je třetí ročník vlastně před námi.
2: Vy myslíte hodně na školy, myslíte na učitele, na žáky, jak zajímavou formou přiblížit třeba i nedávnou historii této oblasti.
1: Určitě jednak Geopark Ralsko vlastně provozuje ekocentrum, takže máme celou řadu ekovýchovných programů pro školy, ale zároveň máme i aplikaci, trasy v aplikaci Skryté příběhy, kde, jak říkáte, jsou právě ty historická témata a jedna z nich se týká odsunu Sovětů. Ta trasa vede kolem letiště v Hradčanech a namlouval nám ji Michal Kocáb, který vlastně byl přímým účastníkem odsunu sovětské armády právě z vojenského prostoru v Ralsku a tam je to vhodné jak jako pro individuální návštěvníky, tak i pro školy, aby se vlastně přímo dotkli toho tématu, té moderní historie, to, co je spjaté vlastně s tímto regionem.
2: Mm-hmm. No, je tady také virtuální stezka. Ta je také hodně zajímavá.
1: Ano, a ta zas tematizuje jinou část té historie a to je historická těžba železných rud, která vlastně probíhala od 16. až do 18. století v našem regionu a je to zase další vrstva v té krajině, kdy si člověk vlastně uvědomí, že ta krajina, která dneska vypadá velice rekreačně, tak dřív byla vlastně nějakým způsobem průmyslově využívána. Například u rybníka Držník stála 8 metrů vysoká pec na tavbu železné rudy, hamr a tak dále. Takže je to taková proměna té krajiny v rámci času.
2: Kde je u vás nejlépe? V jakém ročním období?
1: Určitě od jara do podzimu se dá jako u nás pobývat úplně běžně. Já miluju jako podzim, takže mám ráda takový ten pohled, když z těch borových lesů vystupují ty zbarvené vršky dubů, buků, které prostě na podzim krásně září. Takže já miluju tohle období, ale samozřejmě teď v létě, když třeba nejste spokojení, že není úplně na koupání, tak to kolo je úplně ideální si projet ty cyklostezky.
0: Pomalu se blížíme k 17:30 a pokud vás nějaký host Ivety Kalátové zaujal, tak se podívejte na náš web

0: Vanessa Ockhammer-Schick. Půl šesté.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 tisíc korun získá bazilika v Jablonném v Podištědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun dostane na opravu střechy nad přesbytářem kostela svatého Jiří v Jeníšovicích na Jablonecku. V osadě Jezerka v Jizerských horách dnes pořádají 21. ročník Anenské sklářské slavnosti. Na návštěvníky čeká řemeslný jarmark, ukázky tradiční výroby skla, historický průvod, kulturní program i aktivity pro děti. Kvůli omezené kapacitě parkování doporučují organizátoři využít veřejnou dopravu. V Krajské galerii Lázně v Liberci už dílníci odstranili většinu stálých i sezónních výstav. Důvodem je výměna osvětlení v celé budově. Nejsložitější bude přestavba prosvětlené podlahy ze skleněných desek v hlavním výstavním sále v místě bývalé bazénové haly. Úřad vlády plánuje změny v jednacím řádu kabinetu. Z návrhu, který má Český rozhlas k dispozici, vyplývá, že se mají upravit třeba pravidla pro připomínkování některých návrhů. Podle úřadu vlády jde ale pouze o modernizaci starého předpisu. Lety do Španělska a Francie kvůli tamním požárům Češi většinou neruší. Shodli se na tom prodejci letenek. Ani portál Letuška nebo vyhledávač letenek Kivi.cz nehlásí výraznější pokles zájmu. A čeká nás slunečná sobota s teplotami letními mezi 23 až 28 stupni. Vítr fouká slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ještě pohled na silnice v Libereckém kraji. Ulice Pasecká v Jablonci nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena. Objízdná trasa je vedena obousměrně po místních komunikacích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli budeme hledat českou filmovou stopu v Oscarovém filmu Schindlerův seznam. No a společně s Hanou Zagorovou si teď můžeme říct, dneska už to vím. Jsme Český rozhlas Liberec. Dobré ráno.

0: Dnešní díl seriálu Česká filmová stopa bude o jednom velmi známém snímku od jednoho z komerčně nejúspěšnějších hollywoodských režisérů všech dob. Napověděli jsme vám, anebo nevíte? Nenecháme vás dlouho čekat. Tady je rozluštění hádanky od autora seriálu Jana Křemena.
1: V roce 1993 natočil režisér Steve Spielberg oceňovaný film Schindlerův seznam, jeden z nejzásadnějších snímků o holokaustu v dějinách světové kinematografie. Film vypráví příběh podnikatele Oskara Schindlera, který během druhé světové války zachránil před smrtí přibližně 1200 Židů.
2: They're scale and munitions workers. They're essential. Essential girls. Their fingers polish the insides of shell metal casings. How else am I to polish the inside of a 45 millimeter shell casing? You tell me. You tell me.
3: Back on the train! Back on the train!
1: Drama získalo celkem 7 Oscarů, mimo jiné za nejlepší film a nejlepší režii. Česká filmová stopa Oscarového filmu Schindlerův seznam vede do Svitav, kde se Oskar Schindler narodil. Při slavnostní předpremiéře filmu byla naproti jeho rodnému domu odhalena symbolická pamětní deska. Přestože se film natáčel převážně v Polsku, Schindlerův životní příběh je úzce spjatý také s českými zeměmi. Připomínají ho například expozice v Městském muzeu ve Svitavách a muzeum v Brněnci, kde měl Oskar Schindler za války továrnu. Děj filmu začíná na podzim roku 1944, kdy se blížila Rudá armáda a koncentrační tábor měl být zlikvidován. Schindler zorganizoval přesun téměř tisícovky svých dělníků do továrny v Brněnci. Zde se Židé spolu s totálně nasazenými Poláky až do 2. května 1945 podíleli na výrobě protiletadlové munice. Transport do Brněnce proběhl na etapy v říjnu až listopadu 1944 přes koncentrační tábory Gross-Rosen a Osvětim, kde byli Schindlerovi Židé doplněni o požadovaný počet dělníků.
4: Well, the list is correct, sir. There's nothing I can do.
5: What is your name?
4: My name is Kunda. Hauptstadtführer Kunda.
5: K-U-N.
4: And what's yours?
5: Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R.
1: Počátkem ledna 1945 ještě Schindlerovi poskytli útočiště asi 110 promrzlým vězňům z transportu, který v Brněnci zastavil. Po válce se ke stěhování továrny z Krakova do Brněnce vyjádřil samotný Oskar Schindler. Když jsem v roce 1944 dostal prostřednictvím zbrojní inspekce příkaz k přestěhování svého závodu do Sudet, snažil jsem se přirozeně zajistit i přestěhování těch, kteří u mě pracovali, židovským pracovníkům. Dnes Schindlerův seznam v kinech už nedávají a proto vás chci pozvat na film Mistrně, který pro vás natočil Bohdan Karásek, který je také autorem scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Je sobota 25. července a svátek má Jakub. K dnešku se vážou i některé pranostiky, tak třeba na svatého Jakuba brambor prvá úroda, anebo do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí. A jak bude tedy podle meteorologů dnes?
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů, na Českolipsku až 28 a na horách mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr, během dne se změní místy na mírný jižní až jihovýchodní a bude mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne budou ale velmi dobré, takže to je krásné počasí na to si někam vyrazit.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Taky vás pohotová a trefná odpověď napadne až druhý den. Za chvíli se podíváme, jak nepromarnit šanci.

0: Iveta Bartošová v Dobrém ránu z Českého rozhlasu Liberec. Herec Jiří Štěpnička, kterého si za okamžik poslechneme z rozhlasového archivu, je kromě všeho ostatního i bezednou studnicí vzpomínek na divadelní bardy, se kterými se potkával na prknech, která znamenají svět. No a o řadě z nich před pár lety vyprávěl v našem zábavném pořadu. Řeč se stočila taky na rodáka z Rožmitálu pod Třemšínem Miloše Nedbala.
1: To jednou to hráli, to režíroval František Laurin, jak se to jmenovalo, Tožní ptáci, nebo na Šotola to byl. A pan Nedbal tam měl takovej dlouhej monolog a vždycky po tom monologu vždycky dostal aplaus na otevřený scéně. No ale už to bylo taky v době, kdy trošku tak jako zápasil s pamětí, takže leckdy se stalo, že z toho monologu řekl půlku. Ale stejně měl ten aplaus. A jednou tam František Laurin stál v portále jako režisér toho představení na dozoru a to ten Nedbal z toho monologu řekl, jestli třetinu, tak to bylo hodně teda. A šoural se z toho jeviště, zase zněl ten aplaus. Ten Franta Laurin se nadech, že teda řekne, no pane profesore, to teda ne, takhle to dál nejde, ale než stačil něco říct, tak ten Nedbal povídá, slyšíš, jak vyvádějí? Teď si představ, kdybych to řekl celý.
2: Mám prostě

Přesně před 26 lety došlo na pařížském letiště Charlese de Gaulle k havárii letounu Concorde. Na palubě bylo 100 pasažérů a 9 členů posádky. Při startu hořel jeden z motorů a letoun nemohl nabrat potřebnou výšku. Piloti se patrně pokoušeli vrátit zpátky na letiště Charlese de Gaulle a když se zdálo, že je to nemožné, pokusili se doletět alespoň k pařížskému civilnímu letišti Le Bourget. Oheň silně poškodil jedno křídlo a 25 let starý letoun spadl na hotel ve městě Connes. Zemřelo 113 lidí, všech 109 lidí na palubě a 4 na zemi. Po nehodě došlo k zásadním změnám podvozku a zesílení palivových nádrží. I přes návrat do provozu v roce 2001 byl však Concorde kvůli svým vysokým provozním nákladům v roce 2003 definitivně vyřazen z provozu. A za chvíli, za 5 minut, jsou tu zprávy. If you change

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak o řidičský průkaz. Kvůli pouti neprojedete tento víkend Krištofovým údolím na Liberecku. Firma na stavbu nového bytového domu si v Turnově převzala staveniště a dnešek čekejme sluneční a teploty letní 24 až 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Lída Jiroutová. Dvanácti trestných bodů dosáhlo v prvním pololetí přes 35 tisíc řidičů. Ti tak na rok přišli o řidičský průkaz. Ve stejném období v loni jich bylo asi o 2,5 tisíce méně. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je následně potřeba splnit několik podmínek, říká mluvčí ministerstva Alena Mýl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: O konkrétních podmínkách by se řidič měl informovat přímo na úřadě obce s rozšířenou působností, kam podle trvalého bydliště spadá. Po celý víkend bude pro dopravu uzavřené Krištofovo údolí na Liberecku. Důvodem je tradiční pouť. V obci budou desítky prodejních stánků a množství návštěvníků omezení.

0: bytů a podzemní parkoviště. Stavba má být na 117 milionů korun. Většinu zaplatí stát. V polovině srpna na staveniště dorazí pilotovací souprava, uvedl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Stavba potrvá rok. Byty bude radnice pronajímat lidem vykonávajícím důležité profese, například učitelům nebo zdravotníkům. Po třech měsících se slavnostně sešel americký prezident Donald Trump s korespondenty Bílého domu. Dubnovou večeři předčasně ukončila střelba. Americký prezident kvůli ní nedokončil svůj projev a bezpečnostní složky ho odvedly do bezpečí. Akce se teď v posunutém termínu uskutečnila znovu za zesílených bezpečnostních opatření a s menším počtem hostů. Slavnostní večeři přes 100 let pořádá organizace zastupující novináře, kteří ve Washingtonu informují o americké vládní politice. Trump se akce letos v dubnu zúčastnil vůbec poprvé během svých dvou prezidentských období.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji bude jasno až polojasno. Odpolední teploty 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až kolem 28 stupňů a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý, proměnlivý, místy mírný jižní až jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v České Lípě je kvůli opravě povrchu silnice uzavřena ulice Boženy Němcové. Objížďka je značena a vede po silnici druhé třídy 262, tedy ulicí Děčínská a dále po ulici Navkova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zprávy s Lídou Jiroutovou skončily přesně v 6 hodin a 4 minuty. S vámi je dobré ráno z Liberce a hezký poslech vám přeje Jana Petrová. Teď počasí na koupání moc nebylo, ale blíží se opravdu slunné a teplé dny. A tak máme jedno a vlastně každoroční varování před skákáním do vody v neznámém terénu. Leckdy bohužel skončí i ochrnutím a návrat do života je hodně náročný. Jak pomáhají nejen lékaři, ale i fyzioterapeuti, uslyšíte za chvíli.

0: Dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec a stále si máme co říct, jak zpívala Jitka Zelenková. Teď je to poměrně vážné téma. 15 lidí v České republice skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jen špatná koordinace těla a lékaři proto apelují, buďme opatrní. Život se totiž může změnit ne během jedné vteřiny, ale během jejího zlomku a následky jsou trvalé. Pacientům pak pomáhají například rehabilitace.
1: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny čtyři končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V Liberci dnes slunce vyšlo přesně před hodinou a meteorologové slibují, že si ho dnes užijeme.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů, na Českolipsku bude až 28 a na horách mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr, během dne místy mírný, jižní až jihovýchodní, o rychlosti do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, odpoledne až velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: svět kolem.
1: Xindl X, jeho chata, jeho hrad. No a co přinesl dnešek ve světových a domácích dějinách, anebo jaký je původ jména Jakub? To vše vám teď řekne v pravidelném kalendáři Petr Jungmann.
2: Zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 25. července. Svátek má Jakub. Jméno z hebrejštiny se vykládá jako ten, kdo se drží za patu, druhorozený. A dneska je nejčastějším jménem našich novorozenat. Druhý je Matyáš, třetí Jan. U holek vede Eliška. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nikájský císař Michael VIII. Palaiologos obsadil v roce 1261 bez boje Konstantinopol a obnovil byzantské císařství. Skončilo tak panství křižáky založeného latinského císařství. Michael VIII. Se stal byzantským císařem. První pasažéry svezla lanovka na Petřín přesně před 135 lety v roce 1891. Přesně ve 3 hodiny odpoledne byla zahájena pravidelná doprava cestujících. Nahoru to stálo 12 krejcarů, dolů 6. Zpáteční byla za 15. Letos byla lanovka z gruntu rekonstruována. Na Petřín jezdí docela nové vozy. Od 1. září i za novou cenu, za rovnou 100. Druhý a velmi ničivý podhladinový výbuch atomové bomby, označené jako Baker, provedly Spojené státy u atolu Bikini před 80 lety v roce 1946. V hloubce 27,5 metru došlo k explozi, která měla zjistit účinnost jaderné zbraně proti loďstvu. Kolem atolu byly rozmístěny desítky bojových a obchodních lodí. Mnoho z nich detonaci nevydrželo. Kulatou 80 má manželka krále reggae Boba Marleyho. Kubánská rodačka, taky zpěvačka Rita Marley. A 55 slaví britská herečka Chloe Annette. Tu znáte z Červeného trpaslíka. Já přeju hezkou sobotu.

0: rytmu lambády jsme se dovlnili skoro až do 6:30. Jsou tu zprávy. 6:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. V Jizerských horách měli 41 výjezdů, o dva méně než loni. Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Termín dokončení opravy toalet na hlavní pláži Máchové jezera stále není známý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí. V Česku žije se vzácnou genetickou poruchou zvanou albinismus více než 600 lidí. Odhaduje to pacientská organizace Albína. Lidem s albinismem částečně nebo úplně chybí pigment zvaný melanin. Musí se tak celoročně mazat krémem s vysokým ochranným faktorem. Čínská sociální síť TikTok podle Evropské komise nedostatečně chrání své nezletilé uživatele. Vyplývá to z předběžných vyšetřování Evropské komise. TikTok podle ní porušuje unijní akt o digitálních službách a hrozí mu vysoká pokuta. A bude jasno až polojasno a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A padlý strom přes silnici odklízí hasiči na silnici 3. třídy v Malé Horce v Železném Brodě. V úseku se zdržíte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A až dospívá Ilona Čáková a po ní Michal Tučný, tak vás v rámci regionálního servisu pozveme nejen na výlety, ale máme i důležitá upozornění.

S Michalem Tučným jsme se velmi líně přiblížili k 6. hodině 38. a půl té minutě. S vámi je dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec a jak už jste zvyklí, tak v tento čas máme pro vás tradiční regionální servis. I letos jsou připravené pro všechny nadšence železnice jízdy do Rovenska pod Troskami a Semil. Dnes dopoledne ve stanicích Rovensko a Turnov budou v divadelním voze soupravy hrát loutková představení pro děti. Tyto turistické vlaky jsou tažené parní lokomotivou zvanou Kafemlejnek. Podrobný jízdní řád najdete na webové adrese www.kpzcr.cz. Václavice u Hrádku nad Nisou si letos připomínají 700 let od první písemné zmínky. Toto výročí oslaví dnes velkolepou akcí, jejíž součástí bude i oblíbená svatojakubská pouť na Volmanově statku a oslavy mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Program nabídne pestré aktivity pro všechny generace, koncerty, divadla, aktivity pro děti, fotbalový miniturnaj a další. Chybět nebude ani mše svatá za smíření, promítání dokumentárního snímku Život na dohled a nebo výstava fotografií a dokumentů ohlížejících se za historií obce. I lékaři si potřebují občas odpočinout a to samozřejmě v čase dovolených. Takže příští týden od 27. do 31. července bude uzavřená chirurgická ambulance v nemocnici Tanwald. No a v aplikaci Munipolis města Hejnice jsme našli upozornění, že tamní lékárna bude od pondělí 27. července až do 7. srpna uzavřená. Lékárníci si berou dovolenou. Nejbližší lékárny, které budou otevřené, jsou v Novém městě pod Smrkem a ve Frýdlantu. No a za chvíli se podíváme, jaké bude počasí.

0: Titulní píseň je z filmu Top Gun z roku 1986 a zpěvačka a kapela Berlin. No a nejen piloti stíhaček potřebují vědět, jak bude. Tady máme předpověď pro Liberecký kraj.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle meteorologů jasno až polojasno s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na Českolipsku naměříte až 28 a na horách mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr. Během dne místy se změní na mírný jižní až jihovýchodní a bude mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé. Odpoledne se zlepší a budou až velmi dobré.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A až dospívá Petr Muk, tak se od dětí dozvíme, jak si představují lázně.

0: Nejen o prázdninách můžeme za odpočinkem a relaxem zajet do lázní. Dětí se na ně proto v čase dovolených zeptala i redaktorka Petra Beránková a tady jsou jejich odpovědi.
1: Co jsou to lázně?
2: My tam jezdíme se školkou.
3: To je taková odpočinková zóna.
4: Moje babička tam byla na operaci.
5: Tam jezdí babičky, aby byly zdravé.
1: Kde jsou třeba v České republice nějaké lázně?
6: V Pardubicích.
7: V Pardubicích.
1: A jak to v lázních vypadá?
8: Že podlaha je taková čtverečková.
9: Jsou tam bazény a výživky.
1: Co tam ještě je?
10: Masáže.
11: Je to tam hezký, úplně to je tam zbarvený.
1: Proč si myslíte, že lidé jezdí a chodí do lázní?
12: Aby byli zdraví.
13: A až by asi mohli třeba i vykoupat.
14: Aby pomohly ty čárky na rukách je trochu uzdravit.
15: Aby si tam odpočinuli a aby jim tam a aby byli jako na dovolený.
1: Co to znamená v lázních procedura?
16: Že to tam je zbarvený a ještě tam lidi plavou na odpočinek.
1: A co jsou masáže?
17: Že nás někdo masíruje a hladí.

Za 5 minut je tady 7 hodina raní. Lída Jeroutová chystá zprávy a uslyšíte třeba, že na záchranu 3 památek dá Liberecký kraj 2 miliony korun, anebo že policie pátrá po muži, který loni přepadl ženu u libereckého koupaliště.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Studená rána v Česku zůstanou i přes víkend, příští týden se ale vrátí tropy. Na záchranu tří památek dá Liberecký kraj 2 miliony korun. Předseda sněmovny zakončil svou oficiální návštěvu Číny a dnešní den bude slunečný s letními teplotami o 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké sobotní ráno. Do Česka se příští týden nejspíš vrátí tropy. Teploty můžou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. Po chladnějším týdnu se začne v tuzemsku oteplovat už o tomto víkendu. Rána ale ještě zůstanou studená.
4: Ráno to bude ještě na svetr.
5: Říká k víkendovému počasí meteorolog Martin Tomáš. V noci na sobotu můžou teploty klesat i k 5 stupňům Celsia. Během dne se ale oteplí.
4: Nejvyšší denní teploty pak většinou 24 až 29 stupňů Celsia.
5: V neděli přes Česko přejdou přehánky, které přinese studená fronta. Na začátku příštího týdne teploty klesnou ke 24 stupňům. Zatáhne se a místy zaprší. Od úterka se ale zase oteplí a koncem týdne přijdou i tropy. Podle meteorologů se můžou teploty dostat až na 36 stupňů Celsia. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 tisíc korun získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů, další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad prebystářem kostela svatého Jiří v Jeníšovicích na Jablonecku. Zbytek peněz je určený na opravu dožilé střešní krytiny v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v Liberci, který slouží jako poliklinika. Liberečtí kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po muži podezřelém z loupežného přepadení ženy. Událost se stala loni v říjnu nedaleko vstupu do areálu libereckého lesního koupaliště. Muž podle policie ženu napadl a opakovaně po ní požadoval peníze. Napadené se nakonec

0: počasí.
1: V Libereckém kraji čekejme jasno až polojasno, odpolední teploty 24 až 27, na Českolipsku až kolem 28 stupňů, na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 19 až 22 stupňů. Vítr fouká slabý, proměnlivý, místy mírný, jižní až jihovýchodní. Rostrové podmínky jsou po ránu mírně nepříznivé, odpoledne čekejme dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou tu ještě informace pro řidiče. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je krátce po 7 ráno, pokud to chcete vědět přesně, tak teď je 7 hodin a 4 minuty právě teď. No a pokud jste právě teď vstali a zapnuli jste si rádio, tak my jsme Český rozhlas Liberec a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Jana Petrová. Už za chvíli se podíváme do Slovinska. Sdruženáři liberecké Dukly a reprezentace tam totiž trénovali ve větrném tunelu.

0: Publikum tvé jsem já a Jana Kratochvílová. Publikum vaše jsme my, tedy Český rozhlas Liberec. Čeští sdruženáři, včetně těch z liberecké Dukly, se aktuálně připravují ve Slovinské Planici. Kromě skoků a kolečkových lyží zařadili do přípravy taky pobyt ve větrném tunelu, kde s nimi natáčel kolega Pavel Petr. Trenér Vladimír Šmíd na úvod jeho příspěvku přiblížil, k čemu takový trénink vůbec je a slouží.
1: Tak nacvičuje se tady hlavně nějaký cit pro ten vzduch, protože na tom můstku člověk v tom vzduchu je zhruba 4-5 vteřin a tady vlastně si může delší dobu vyzkoušet různé věci, jak funguje aerodynamika potom vlastně v tom samotném letu.
2: Víme, jakou rychlostí třeba se tam pohybují?
1: Dají se nastavit různé rychlosti, potom vlastně v té fázi, aby člověk, když létá už vyloženě, tak jsou tam rychlosti až kolem 180 km za hodinu.
2: Do větrného tunelu se vrhli dva nejlepší čeští sdruženáři, Jiří Konvalinka a Lukáš Doležal. No a popsali, jaké mají slétání ve větrném tunelu zkušenosti. Lukáš Doležal.
3: Minulý rok vlastně poprvé jsem byl aspoň já teda ve Stockholmu, ve Švédsku. Není taková strana, jak to vypadá, no, popravdě. Máme hodinu lítání tady, jsme nějakým rozcvičováním na tom větru akorát a postupně snad budeme lítat.
2: Jiří Konvalinka, tak jaké jsou zkušenosti s lítáním?
4: Tak jo, bych řekl, že už mám něco málo nalítáno za sebou. Takže pro mě to je taková příjemná záležitost, baví mě to v tom letu, ale je to pekelná práce. Je to velmi náročné, ale myslím si, že co se týče toho nácviku té letové fáze, tohle je jakoby nejvíc, co můžeme trénovat.
2: Pak už byl čas vrhnout se přímo do tunelu. Jeden pobyt ve větrném tunelu trval 5 minut, no a sdruženáři se střídali. Poté už popsali pocity, s jakými vlastně absolvovali celou přípravu. Tak Jiří Konvalinka už má větrný tunel za sebou.
4: Teď konec konce už jsem si tam lítal hezky, vlastně vydržel jsem tam nějakou minutku ve vzduchu, ale snažil jsem se korigovat nějak tu asymetrii, lítat si zleva doprava, nahoru, dolů, dopředu, dozadu a tak nějak jako pilovat takový ty detaily.
2: Své zkušenosti z větrného tunelu popíš také Lukáš Doležal. Tak jaká je ta zkušenost?
3: Za mě pecka. Dneska to bylo podle mě dost přínosný. Teda uvidíme tady teda na můstku, jak to bylo přínosný, ale jo, dneska jsem se cítil docela dobře.
2: Z Žirovnice ve Slovinsku Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Typnete si, je tohle převzatá věc, kterou naspíval Petr Kotwald, anebo původní píseň z roku 1984 od britského zpěváka Nicka Kershawa. Chvíli si počkejte a uslyšíte. Jsme dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec.

0: Takže to byl Nick Kershaw. V Liberci dnes slunce vyšlo v 5 hodin a 16 minut, čili přesně před 2 hodinami. A meteorologové slibují, že si ho dnes na obloze užijeme.
1: Počasí.
0: Bude totiž jasno až polojasno, s teplotami od 24 do 27 stupňů, na Českolipsku bude až 28 a na horách naměříte mezi 19 a 22. Foukat má slabý proměnlivý vítr, během dne se změní místy na mírný jižní až jihovýchodní a bude mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno ještě mírně nepříznivé, odpoledne se ale velmi zlepší a budou velmi dobré. No a za půl hodiny ve 15:45 si budeme povídat s meteorologem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Také vás někdy naštve, že jste se ve škole neučili větší podrobnosti k danému tématu a musíte je v pozdějším věku dohledávat? Nebojte se, máme odpověď skoro na každou otázku. Už za chvíli.

0: Jaké podmínky panují na planetě Venuši? To je otázka, na kterou právě teď odpoví Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zprávy už za okamžik.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Přes 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli tak na rok o řidičský průkaz. Ve stejném období loňského roku jich bylo asi o 2,5 tisíce méně, vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Lidé v Turnově musí odstranit desítky pietních míst, která zřídila svým mazlíčkům. Pozemek v části Vesecko patří Lesům České republiky. Pohřbívání domácích zvířat tam není povolené. Státní lesy proto vyzývají majitele, aby zlikvidovali vše, co do lesa nepatří, a to do konce listopadu. V lokalitě Svárov v České Lípě začala oprava chodníků po obou stranách Máchovy ulice. Radnice původní asfaltový povrch na zhruba 200 metrech nahrazuje zámkovou dlažbou. V Demokratické republice Kongo je skoro 3000 potvrzených případů eboly. S odvoláním na tamní úřady o tom informovala agentura Reuters. Podle ní je současná epidemie nejrychleji se šířící v historii. Nemoci od května podlehlo už více než 1200 lidí. Cyklisty čeká na Tour de France královská etapa. V předposlední den závodu ujedou trasu dlouhou 171 km a absolvují 4 náročná stoupání. První místo v celkovém pořadí drží Slovinec Tadej Pogača. A čeká nás slunečná sobota s teplotami letními mezi 24 až 28 stupni. Vítr fouká slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A k dopravní nehodě osobního auta došlo na silnici 270 v obci Vrchovany ve směru na Nový Bernštejn. Úsekem s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7 hodin 32 minut. Dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli vás v reportáži vezmeme na výstavu ve Vysokém nad Jizerou. Ta představuje historii prvního ochotnického divadla v Čechách i v Evropě.

0: Výstavu k 240. výročí svého divadla připravili členové ochotnického souboru Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou. Návštěvníkům místního vlastivědného muzea připomněli i nejslavnější představení této naší nejstarší amatérské scény, a to Cestu kolem světa. Pojďme se na ní vydat.
1: 240 let Vysockého divadla. Je to asi 5 generací. Jaké to je, Jene, dělat výstavu o svých předcích?
2: No, mě to vždycky bavilo být v divadelním archivu a probírat se starými materiály. Děda byl archivář.
1: A vynikající herec Josef Hejral.
2: Když zemřel, tak to po něm převzala moje mamka. A to všechno, co tam máme, tak jsem se snažil použít.
1: Svatava a Jan Hejralovi divadelníci. Máte co vystavovat? Tady se dávaly věci, které se premiérovali v Paříži třeba. Svatavo, čemu se říká u vás Indiárna?
3: No, to je právě ta malá místnostka, kde je dneska archiv. A protože se tady uváděla ta nejslavnější vysocká hra Cesta kolem světa za 80 dní, tak téhle Indiárně se převlíkali Indiáni.
1: Ostatně ta vysocká premiéra byla velmi nedlouho po premiéře pařížské.
3: Roku 1886.
1: A tady slon z Cesty kolem světa. A ten slon skutečně chodil. Pamatuji fotografie, kdy městem jde velký průvod a na tom slonu sedí Auda.
3: To už je slon z posledního nastudování z roku 2004. Ten původní, ten je dneska v muzeu Ochotnického divadla v Miletíně, ale kostým Audy je z roku 1913, lokomotiva je z téhož roku a nad námi visí ten nejstarší kus, to je krokodýl také z toho roku.
1: Kostým princezny Audy je nádherný, korálkový s tiárou zlatou. Nechybějí loutky, je tu celá galerie těch vašich slavných předků. Ve Vysokém ochotnické divadlo začalo. Vy jste na počátku toho zápisu do UNESCO.
3: Pověstný Jan Petruška, tkadlec a také podučitel, který tu roku 1786 se cvičil svoji první hru Bruncvík se svými žáky pro potěchu svou a svých sousedů.
1: No ale tu hru také sám napsal na motivy.
3: A tak se to traduje, že první představení bylo za plachtou ve Světnici u Jana Petrušky a ty další se potom hrávaly v hospodách, potom na sále radnice a také, a to dost často, venku v přírodě.
2: A to je jako možná asi jediný soubor v celé České republice, vlastníme své kamenné divadlo, které postavili naši předci během půl roku v roce 1925. Ta budova stále slouží a proto je taky jeden z panelů věnovaný jenom divadelní budově, protože my jsme na ní patřičně pyšní.
1: Tenač. Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli, až dospívá John Cicada, se spojíme s meteorologem a probereme podrobně počasí nejen na dnešek a zítřek, ale i výhled na příští týden. Dobré ráno z Českého rozhlasu Liberec.

0: Je sobota 25. července, svátek má Jakub a k dnešku se vážou i některé pranostiky. Tak třeba na svatého Jakuba, brambor prvá úroda, anebo do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
1: Počasí.
0: No a jak bude, to už je otázka pro meteorologa Jana Hrubého z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Kočkově. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
0: Tak, otázka padla, jak bude dnes?
2: Dneska očekáváme, že by mělo být slunečno a na obloze by se nám měla objevit vysoká parusvětná oblačnost a dnešní teploty nejvyšší očekáváme od 24 až do 27 stupňů Celsia, ale na Českolipsku tam může být i o stupeň až 2 více, a to okolo 28 stupňů Celsia, a dneska očekáváme většinou slabý, ale odpoledne může foukat místy mírný jižní jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A co zítřek? Bude teplejší nebo se nebe zatáhne mraky?
2: Tak zítra to vypadá, že by mělo být ještě o pár stupňů více, než bude dnes. A to od 27 až do 30 stupňů Celsia, a s tou oblačností to vypadá, že by ještě ráno a dopoledne mělo být většinou slunečno, ale odpoledne a večer už by mělo být na obloze nějaká zvětšená oblačnost a odpoledne je možnost na přehánku a vypadá to, že těch srážek by mělo být později večer více a výjimečně se mohou objevit i bouřky.
0: Když jsme se ještě před červenou ve studiu bavili spolu, tak jsem se ptala, jestli se mám zeptat na příští víkend, kdy jsou prognózy až 36 stupňů. Vy jste říkal, že je to ještě brzo. Nicméně, budou teploty v týdnu stoupat?
2: Je to tak. Teploty nám budou stoupat a vlastně nejchladněji to vypadá, že by mělo být hnedka na začátku pařížského týdne, kdy v pondělí očekáváme ještě velkou oblačnost a se srážkama a ty teploty, a to vypadá od 18 do 22 a od úterý už nám zase teploty porostou a nahoru, a jak bude pařížský víkend, tak to se ještě budeme v následujících dnech upřesňovat, ale zatím to vypadá, že by ty teploty měly být docela vysoké.
0: No, necháme se překvapit. To byl Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, Kočkově. Přeju krásný den, rychlou službu a zase někdy naslyšenou. Děkujeme.
2: Naslyšenou a děkuji.
1: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Léto přeje venkovnímu grilování nebo piknikům častěji než jindy, ale taky hrozí infekce z potravin. Kvůli vysokým teplotám se totiž bakterie v jídle rychleji množí a z původně příjemného posezení tak může být třeba nákaza salmonelózou. Podle Státního zdravotního ústavu jí letos v prvním pololetí onemocnilo skoro 2,5 tisíce lidí. Meziročně je to asi o 30% víc. Opatrní při přípravě a skladování potravin bychom měli být nejen doma, ale apel míří i na restaurace nebo cateringové společnosti.
1: Tak teď se nacházíme v expedičním boxu, kde připravujeme zboží k expedici cateringu.
2: Říká šéfkuchař Jiří Zeman. Procházíme spolu kuchyní společnosti In Catering, která zajišťuje občerstvení pro nejrůznější akce.
1: Máme tady přepravní termoporty, které jsou nachlazené, aby jsme nepřerušili teplotní řetězec. I tak v těchto extrémních teplotách vozíme veškeré zboží zachlazené v chlazených autech.
2: Firma v létě upravuje dodávky zboží. Snaží se potraviny objednávat na každý den, aby se neskazily. Nabídku jídel ale neomezuje.
1: Nemůžeme si úplně dovolit jako říct, my vám v létě nebudeme dávat vůbec kuřecí maso.
2: Právě třeba špatně teplně upravené drůbeží maso nebo vejce jsou častým zdrojem bakterie, která salmonelózu způsobuje. Nákaza se projeví do 24 až 48 hodin, a to hlavně průjmem, horečkou nebo zimnicí. Většinou lze nemoc podle praktické lékařky z Prahy Soni Klímové zvládnout doma.
3: Lékaře by bylo vhodné navštívit, pokud ty potíže trvají více než 2 až 3 dny. U těch rizikových skupin, pokud už jsou známky dehydratace, to znamená, že je tmavá moč, ten člověk už je velmi slabý, točí se mu hlava, má vyschlo v ústech.
2: K rizikovým skupinám patří malé děti, seniori nebo těhotné ženy. Jak nákazám z jídla předcházet, radí mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Důležité je nepřerušovat chladnicí řetězec během nákupu, přepravy i skladování, nepřeplňovat chladničku, uchovávat syrové maso odděleně od ostatních potravin a ideálně v uzavřených nádobách na spodní polici chladničky. Při cestování, grilování nebo piknicích je vhodné používat chladící tašky či boxy a nenechávat potraviny ani nápoje dlouhodobě na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
2: Chlazené potraviny je podle ní potřeba uchovávat při teplotě pod 5 stupňů Celsia a hotová jídla by neměla být mimo chladničku déle než 2 hodiny. Michaela Bacílková, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Stavební práce uzavřou i dnes okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Liberecký kraj bude hledat nové vedení Centra intervenčních a psychosociálních služeb. Liberečtí hokejisté mají za sebou první týden přípravy na ledě. A dnešek čekejme slunečný, teploty letní 24 až 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné ráno přeje Lída Jiroutová. Ještě dnes v noci a také zítra v nočních hodinách musí řidiči počítat s uzavírkou okružní křižovatky nazývané Sněhulák v Liberci, Horním Růžodole. Důvodem jsou práce na opravě mostu nad křižovatkou. Ta patří k jedné z nejvytíženějších ve městě kvůli napojení na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
4: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu uzavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
3: Rada Libereckého kraje odvolala z funkce ředitelku Centra intervenčních a psychosociálních služeb Alenu Zemanovou. Ta v čele organizace stála od roku 2022. Centrum zajišťuje chod linky důvěry, poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a také pomoc obětem domácího násilí. Podle krajské radní Anny Václavíkové Provazníkové ze starostů pro Liberecký kraj není důvodem k odvolání žádné závažné pochybení, ale rozpor v tom, jak chce kraj tyto sociální služby dál rozvíjet.
5: Lišili názoru na řízení organizace a na její rozvoj. Tato organizace má být jednou z těch nejprogresivnějších, které máme vzhledem k tomu, že obsahuje služby jako intervenční centrum, které řeší oběti domácího násilí, ale i poradny a tísňovou péči. Ale chtěla bych přesto poděkovat paní ředitelce za její odvedenou práci.
3: V obcích okolo Jetřichovic na Děčínsku začíná protipožární bezpečnostní těžba suchého dříví. Správa Národního parku České Švýcarsko má v plánu vytěžit do konce roku 15 000 metrů krychlových dřeva. Těžba přijde celkově na 5 milionů korun. Po odvezeném dřevě ale holiny nezůstanou, správa parku je nechá osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Přesně před 135 lety se poprvé rozjela lanovka na pražský Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Technici testují nové prosklené vozy, které budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka

0: přípravy splnili a hráči tvrdě pracovali. Počasí.
1: A v Libereckém kraji bude dnes jasno až polojasno, odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A na náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace provoz převeden do protisměru a je tam zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí na konci července.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zprávy s Lídou Jiroutovou odstartovali už čtvrtou hodinu dobrého rána z Českého rozhlasu Liberec. No jo, utíká to. A pořád pro vás máme spoustu věcí, tak třeba. Za chvíli se podíváme na Jizerku, na tradiční anenskou pouť. Na co se letos můžete těšit? Už za chvíli si popovídáme s jedním z organizátorů. No a Jana Petrová vám od mikrofonu přeje hezký poslech.

0: S kapelou Rangers jsme dopluli s lodí Jambí až do 8 hodiny a 10. minuty a taky do osady Jizerka v Jizerských horách. Ta se dnes promění v dějiště tradiční anenské pouti. Návštěvníky čeká celodenní program, řemeslný jarmark, hudba i bohaté občerstvení. No a co dalšího letošní ročník nabídne, jaké jsou novinky a jak se na místo nejlépe dostat, tak to už se právě teď budu ptát jednoho z organizátorů akce Antonína Dudy. Krásné ráno na Jizerku.
1: Dobrý den, zdravím z Jizerky. Na poutivších vrcholí.
0: To je jako samozřejmé. Jednak anenská slavnost na Jizerce patří k tradičním letním akcím. No a co byste doporučil, co bychom, kdybychom tam zajeli, si neměli rozhodně nechat ujít?
1: Letos máme tady asi přes 40 stánků a každý nabízí něco jiného, takže si vybere opravdu každý. Ale přece jen jsme na Jizerce, tak doporučím skláře přímo v hale bývalé sklárny. Jizerka je totiž stará sklářská osada. A sklář vyne figurky přímo před lidmi, děti si můžou odnést dokonce vlastní figurku. Druhá věc je rýžování zlata přímo v říce Jizerce. Když člověk vyrýžuje, to si nechá. To baví děti i dospělé. A pak je tady slavnostní zahájení, kdy kočár s hrabětem Klamgalasem přijede přímo mezi lidi a vítají je zakladatelé stárny, rodina Rýdlovy.
0: Mm-hmm. A každý rok ten program je trošku jiný, trošku se mění. Máte na letošek nějaké novinky anebo dokonce překvapení oproti předchozím ročníkům?
1: Novinka je letos loutoškola, divadla Kubko. Kromě pohádek si tam děti sami vyzkoušejí vodit loutky. Nejsou jenom diváci, ale dokonce si zahrají.
0: Takže autoškola na loutky, rozumím.
1: Loutkoškola.
0: Loutkoškola.
1: A pak je tady ta věc, která se mění vlastně každý rok. To je ta dobová scénka příjezdu panstva. Do té vždycky popašujeme, co se za ten rok událo. Ale jinak se držíme osvědčenýho. Lidi k nám jetí právě pro tu atmosféru, která se tolik nemění.
0: Jak bude fungovat vůbec doprava na Jizerce a parkování? Co byste doporučil návštěvníkům, aby se na to místo dostali co vlastně nejpohodlněji?
1: Tak nejpohodlnější je nechat auto úplně doma a přijet hromadnou dopravou. Mm-hmm. Kivadlový autobus jezdí z Kořenova přes Horní Poludní zhruba každou půl hodinu od 9 do 6. Od 9 ráno do 6 večer. Kdo jede z dálky, tak má letos dokonce i přímé spoje jak z Liberce, Jablonce, Harachova i Rokytnice. Autem doporučuji teda zaparkovat na odstavném parkovišti v Horním Poludném, protože přímo na Jizerku můžou jet svou dět pouze sklánkaři. Jinak pro ty nejzdatnější samozřejmě je krásná cesta pěšky nebo na kole. Vstup je zdarma a běží od 10 do 5.
0: Já se jenom ještě zeptám, sice tahle otázka nebyla v našem portfoliu, nicméně Jizerka je mrazová kotlina. Měli jste tam ráno zimu?
1: Ráno už bylo relativně brzo teplo, protože je krásný den, ale večer se tady ochladilo a sálkaři, kteří přijeli si rozbalit spánek, už večer se divili, tak jsme jim půjčovali své hry.
0: Mm-hmm. Já si myslím, že dnešní předpověď počasí slibuje krásný den, takže ať se vám všechno vydaří a ať máte celý den sluníčko, příjemné teploty. Zkrátka dobře, ať anenská pouť zůstává tou tradiční a krásnou, kterou na Jizerce máte. To byl jeden z organizátorů akce Antonín Duda ve vysílání Dobrého rána z Českého rozhlasu Liberec. Já vám děkuji a přeji krásný a úspěšný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Moc děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bruno Mars ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je sobota 25. července, svátek má Jakub, přejeme všechno nejlepší. Nejteplejší byl 25. červenec v roce 2019. Tento den to meteorologové v pražském Klementinu naměřili 630,3 stupně Celsia. Naopak nejchladnější byl tento den v roce 1907. To bylo jenom 9,4 stupně Celsia. A jak bude dnes v roce 2026?
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, s teplotami od 24 do 27 stupňů, na Českolipsku naměříte až 28 a na horách mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat bude slabý proměnlivý vítr, během dne se místy změní na mírný jižní až jihovýchodní a bude mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou teď ještě mírně nepříznivé, odpoledne se ale zlepší a budou až velmi dobré. Tak krásný den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Češi by se už brzy mohli přidat k turistům z téměř celé Evropské unie, kteří můžou vyrazit do Číny bez vyřizování víz. Česko a Litva jsou jediné dva státy unie, které tuto povinnost mají. Členové české sněmovní delegace možnost zrušení víz otevřeli při návštěvě Číny. V Pekingu a Šanghaji jednali taky o posílení přímých leteckých spojení.
1: Na velké čínské zdi nedaleko Pekingu se mezi asijskými turisty proplétají lidé z celého světa. Slyšet je angličtina, ruština nebo třeba španělština. Poprvé jeden z nových divů světa navštívila Julia z Ruska.
2: Je to místo plné historie. Cestujeme jen dva týdny.
1: Nebo Američan Joseph.
3: Fakt jsme se sem chtěli podívat. Nakonec je to jeden z divů světa. Myslím, že když řekne Čína, tohle místo je pro většinu lidí to první, co si vybaví. Možná spolu s terakotovou armádou. Takže já jsem fakt rád, že jsme se sem vydali. Je to tu krásné.
1: K turistům z celého světa by se snadněji mohli přidat i ti čeští. O zrušení vízové povinnosti jednal v Číně při své oficiální návštěvě i předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Už naši představitelé, to znamená diplomati a podobně, že to rozpracují všechny ty kroky, takže čím dřív to bude, tím lépe.
1: Pomoci by mohlo i více přímých leteckých linek mezi oběma zeměmi, doplňuje ředitel kanceláře Czech Tourism v Číně Lukáš Pokorný.
5: Ty cíle pro toho čínského turistu zůstávají takové ty hlavní. Tím prvním samozřejmě Praha. Tam láká ta atmosféra, romantika, historie. Ta je následovaná Českým Krumlovem a poté města lázeňského trojuhelníku, jako jsou Karlovy Vary nebo Mariánské Lázně.
1: Předseda sněmovny chce také do Česka dostat výstavu terakotové armády. To je podle Okamury teď reálnější, než aby Česku Čína zapůjčila pandu velkou. O tom se mluvilo hlavně v době, kdy Čínu navštívil tehdejší prezident Miloš Zeman. Pandu Peking pouze půjčuje, jde totiž o ohrožený druh. Zároveň jde o nástroj čínské zahraniční politiky.
4: Panda má svoje nároky, kdežto vojáci z terakotové armády jsou samozřejmě připraveni stát v celém pluku všude a kdykoliv.
1: Kromě terakotové armády chce Okamura dostat do Česka i více čínských turistů. Podle Lukáše Pokorného je výhodné i propojení více destinací ve střední Evropě.
5: Nyní plánujeme například kombinaci pouze Česká republika Rakousko, případně pouze Česká republika v propojení s Německem.
1: Do Česka teď míří kolem 200 tisíc čínských turistů ročně. Před pandemií koronaviru to bylo třikrát tolik. Z Pekingu Daniela Brichtová, Český rozhlas.

0: Žádné strachy, vše důležité je nachystané, takže poslouchejte právě teď. Půl deváté.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nejvíc živelních škod v Česku za první pololetí zatím způsobily déšť a krupobytí, meziročně ale škod míň. Třeba Unika pojišťovna hlásí pokles asi o 600 případů. Podobně je na tom také Generali Česká pojišťovna. Ta za první půl rok eviduje zhruba 8,5 tisíce pojistných událostí. To je podle jejího mluvčího Jana Marka meziročně o třetinu míň než loni ve stejném období. Milovníci historické dopravy mají i letos možnost vyrazit o prázdninách na výlet nostalgickou tramvají. Každou červencovou a srpnovou sobotu vyráží na trať mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem historická linka číslo 4. V liberecké zoologické zahradě se po téměř 5 letech narodilo mládě kriticky ohroženého osla somálského. Informovala o tom mluvčí zahrady Barbara Tesařová. Na hradě Pecka na Jičínsku se dnes koná festival Cestovatelská podsta Krištofu Harantovi. S odkazem na rok popravy nejznámějšího majitele hradu začne festival v 16 hodin a 21 minut. Tereza Knéblová vyhrála na mistrovství světa ve vodním slalomu závod kanoistek. V americké Oklahomě získala svou první individuální medaili z velké akce. Bronz navíc přidal mezi muži Lukáš Kratochvíl. A bude jasno až polojasno, teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Turnovští policisté mají za sebou velmi úspěšný zásah. Kde a co se stalo? Uslyšíte za chvíli v Dobrém ránu z Českého rozhlasu Liberec. Počkejte.

0: Dvě obrovské legendy české country music, Pavel Bobek a Karel Zich ve vysílání Dobrého rána z Českého rozhlasu Liberec. Je dokázáno, že multitasking, tedy schopnost zabývat se více činnostmi najednou, je doménou hlavně žen. Ovšem turnovští policisté tuto informaci aspoň částečně zpochybnili, ale opravdu jen částečně, protože při jejich nedávném zákroku u řeky Jizery byla jedna jejich kolegyně. Tápete? Já musím přiznat, že já taky. Ale od toho je tu kolega Miroslav Holubec, který událost v Krimi příběhu objasní.
1: Krimi příběhy.
2: Ohledně přemysťování věcí se lidé dělí na dvě skupiny. Jedni poberou najednou všechno, co jde, a ti druzí jdou raději dvakrát. Patřím do té první skupiny, jelikož bydlím ve druhém patře, takže si vždy dobře rozmyslím, co všechno unesu, abych nemusel znovu šlapat schody až do podkroví. Podobně jsou na tom zřejmě i turnovští policisté, kteří nedávno vyjížděli k řece Jizeře kvůli člověku ve vodě a když už tam byli, provedli ještě jedno zadržení, aby nemuseli zbytečně jezdit dvakrát. Jak to vlastně celé bylo? Policejní hlídku vyslal dispečer k řece, kde se měl nacházet člověk, který z posledních sil šlapal vodu. Na místo dorazili včas, hned po příjezdu se vrhli do vody a tonoucího zachránili. Z vody ho vytáhli ještě při vědomí a na břehu záhy zjistili, co bylo asi příčinou mužovy slabosti. Před koupáním se posilnil alkoholem. Naměřili mu přes 2 promile. K vodě ale nepřišel sám. Zatímco plaváčka předali jeho partnerce, vyspovídali i jeho kamaráda, aby zjistili, co se vlastně před koupáním dělo. A zjistili několik pozoruhodných skutečností. Jednak to, že kamarád má v sobě víc než 4 promile, což je minimálně lehká otrava, a taky, že tohohle chlapíka znají. Ne tedy oni osobně, ale jejich kolegové. Když zadali jeho jméno do systému, vykoukla na ně poznámka o příkazu k zatčení. Turnovští policisté příkaz uposlechli a muže zatkli. Co z toho plyne? Jednak, že se vyplatí dělat svou práci pořádně, jako turnovští policisté, a jednak, že koupání pod vlivem alkoholu je nebezpečné pro ty ve vodě a někdy i pro ty na břehu.

0: Tahle písnička se jmenuje Walking on Sunshine. Pokud bychom to přeložili zcela otrocky, tak je to procházka vlastně po slunečním svitu, ale význam je úplně jiný, vznášet se štěstím. Ale kdybychom zůstali u toho slunečního svitu, tak nás čeká za malý okamžik předpověď počasí. Je sobota 25. července, svátek má Jakuba, k dnešku se vážou i některé pranostiky, tak třeba na svatého Jakuba brambor prvá úroda a nebo do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí. V Liberci dnes slunce vyšlo v 5 hodin a 16 minut a meteorologové slibují, že si ho dnes užijeme. Takže jak bude?
1: Počasí.
0: Jasno až polojasno, s teplotami od 24 do 27 stupňů. Na Českolipsku by mohlo být až 28 a na horách naměříte v rozmezí mezi 19 a 22 stupni Celsia. Foukat má slabý proměnlivý vítr, během dne se změní místy na mírný jižní až jihovýchodní a měl by mít rychlost do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky jsou ještě mírně nepříznivé, ovšem odpoledne už budou velmi dobré. Takže pokud se chystáte někam na výlet, tak váš den bude zalitý sluncem.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i vonavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zdá se, že dobré ráno z Liberce pomalu končí, co ale nekončí, je vysílání Českého rozhlasu Liberec. Už po 9. hodině po zprávách s Lídou Jiroutovou je pro vás nachystaný pravidelný pořad Mezi nebem a zemí. Podíváme se do kostela svatého Václava v Dobrušce, navštívíme festival židovské kultury Hamakom v Holešově a čeká na vás i pravidelné zamyšlení. Tentokrát římskokatolického kněze Pavla Lazárka. Po 10. hodině máme Hobby magazín. Témata: bioodpad, myslivost v Česku a v jižní Africe a taky si zarybaříme, i když se rozhodneme vyrazit na poslední chvíli a nemáme návnadu. No a po 11. hodině si připomeneme herečku Janu Šulcovou v Úžasných životech. Po 11:30 se pak svezeme vlakem Libereckým krajem s Pavlem Petrem a vyrazíme do Dětenic na vlakotramvaj. No a po 12. hodině už můžete volat mému kolegovi Miroslavu Holubcovi a chtít po něm písničky na přání. Vaše dnešní ranní průvodkyně Jana Petrová se těší na slyšenou zase zítra odpoledne.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Více než 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů, meziročně jich bylo méně. Na Jizerce dnes pořádají tradiční anenské sklářské slavnosti. Liberec vstoupí do fotbalové ligy duelem na hřišti Plzně a dnešní den bude slunečný s letními teplotami u 28 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni, vyplývá to z dat ministerstva dopravy.
2: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí ministerstva dopravy Alena Mil.
3: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
2: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes pořádají 21. ročník anenské sklářské slavnosti. Na návštěvníky čeká řemeslný jarmark, ukázky tradiční výroby skla, historický průvod, kulturní program i aktivity pro děti.
4: Návštěvníci se do osady Jizerka můžou dostat kivadlovou dopravou z Kořenova. Ta navazuje na vlakové spoje. Nebo můžou využít přímé linky z Liberce nebo Jablonce nad Nisou. Kompletní jízdní řád najdou zájemci na webových stránkách akce. Z Jizerských hor Jan Rozum, Český rozhlas.
0: Kvalita vody v Hamerském jezeře na Českolipsku se výrazně zhoršila. Hygienici nově zařadili na 4. z 5 stupňů hodnocení. To znamená, že voda je nevhodná ke koupání a pobyt v ní může představovat zdravotní rizika. Hygienici proto koupání nedoporučují. Vrtulník Black Hawk s českými hasiči dorazil do Francie, bude tam pomáhat s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Stroj soukromého provozovatele přistál okolo 6. večer na letišti nedaleko města Bordeaux na západě země. Informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Kromě českých a slovenských vrtulníků na místě působí hasičí letadla z Chorvatska a Portugalska. Sport. Fotbalista Liberce rozehrají nový ročník šance ligy v Plzni, a to od 17 hodin zápasem proti domácí Viktorii. S kapitánskou páskou Slovan povede golman Tomáš Koubek. Říká, co pro něj tato páska znamená.
5: Vlastně ta samotná páska pro mě znamená určitou zodpovědnost vůči celému týmu, ale v podstatě, jestli ji mám na ruce nebo nemám, tak nic nemění na tom, jakou tu roli v kabině mám, což si uvědomuji, takže pro mě to znamená víc ten tým, být jeden z lídrů, stavit se do těch nepříjemných situací, když to bude potřeba, a samozřejmě vážím si toho a jsem rád za to, že to můžu si.
0: V neděli vstoupí do ligy také Jablonec, a to v 17 hodin a 30 minut zápas.

0: Vřena, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
2: Kostel svatého Václava v Dobrušce je svědkem nejstarší minulosti tohoto města. Jak se proměnil, zajímalo Karla Sladkého. Festival židovské kultury Hamakom dnes vrcholí na zámku v Holešově a pokud to nestihnete, nevadí. Až do konce července tam můžete navštívit výstavu Uloupené umění, která připomíná osudy děl uloupených obětem druhé světové války. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Golden Kids jsme zahráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Zahrada Semanínské fary vedle římskokatolického kostela svatého Bartoloměje hostila otevřenou bohoslužbu pod širým nebem církve Československé husitské. 20 táborových dětí s vedoucími a mnoho pozvaných hostů se usadilo kolem prostého stolku zdobeného lučními květinami, biblí, svíčkou a nezbytným symbolem této církve kalichem. Táborové bohoslužby se pod těžkými mraky, které nevěštily nic dobrého, účastnila i naše východočeská kolegyně Víta Balcarová.
1: Otevřená bohoslužba je na farní zahradě v Semaníně a majitel fary David Smička je tady se mnou. Davide, ekumenie je na vaší zahradě normální věc, že?
2: Jo, na tom pracujeme už desetiletí. Jeho zveme všechny, určitě. Třeba církev husická má svůj tábor, který pořádává různě po republice. Koncerty třeba taky.
1: Bohoslužba pomalu začíná. Děkuju a jdu blíž. Celou bohoslužbu vedla Františka Pospíšilová, farářka. Co jste říkala tomu přírodnímu úkazu?
3: Boží vedení, protože my jsme měli to téma soudce a zrovna, když se čet ten žalm 75, tak to tam zahrmělo. Tak to mně přišlo prostě, že ten Pán Bůh je tam s náma a celý to dokresluje.
1: Jak jste to vedli s těmi dětmi? Třeba jste ukazovali biblická povolání.

0: Tak my máme každý tábor nějaký biblický témata, takže letos to byly biblický povolání, loni jsme měli boží zprávy, takže každý rok máme nějaký biblický téma a to si vyprávíme při ranních chvalách, ale jinak přes den už máme jako normálně hry, jako na ostatních táborech.
1: Ještě jsem zastavila pana faráře Štěpána Kláska. Povězte mi něco o historii vašich táborů.
2: Naše tábory začaly už v době totality, začali jsme jezdit s takovou malou skupinkou, máme asi 44 táborů za sebou a jsme pokaždé na jiném místě, vždycky hledáme nějaké otevřené lidi, podobně jako jsou tady Smíčkovi ze Semanína, kteří nás přijmou. A to umožňuje teda výborná parta vedoucích a spolupracovníků, kteří nám pomáhají.
1: Jaké máte přípravy?
2: Každý tábor má své vlastní téma, táborové boží povolání, biblické zaměstnání.
1: Mně se moc líbilo, jak vedete děti tou vírou, takovým jednoduchým způsobem.
2: Věříme, že každé dítě je nějakým způsobem otevřeno Pán Bohu. My se nesnažíme ty děti nějakým způsobem postavit do nějakého jednotného ideologického šiku. Spíš na tom táboře právě jim dáváme zakusit to, že to, o čem se v Bibli mluví a to, co nám říká Pán Ježíš, že to není jenom krásný ideál, ale že se to dá žít. I když jsme my lidi všelijak křehcí a také na tom táboře leco se stane, tak právě ta síla odpuštění a smíření se může docela konkrétně projevit. Není to vázáno na žádnou církevní konfesi, klidněji děti vlastně z rodin mimo církev.
1: Celou bohoslužbu doprovázel pan Štěpán Klásek a mladý trumpetista.
3: Já jsem jmenuji Ondřej Flíhauf. Jo, vždycky, když máme bohoslužbu, tak hraju na tu trumpetu. Tady hraju dokonce i večerky. Vždycky na 10. hodinu tady v táboře potom hraju pro všechny.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí. Do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu. Postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. Evropská unie podpoří projekt 39 miliony korun, 3 miliony dá Plzeňský kraj. Strop, krovy i omítky poutního chrámu svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré vodě u Libavé na Olomoucku jsou podle odborníků v havarijním stavu. Bez okamžitých zásahů může být památka nevratně poškozena. Správci objektu usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení, oprava nejrizikovějších míst. Kompletní rekonstrukce chrámu je odhadována na 120 milionů korun. Na kritický stav památky upozorňuje spolek Poutní místo Stará voda společně s městem Libavá, které je vlastníkem chrámu. Staré děkanství v Nymburce se 5. září otevře po rozsáhlé opravě veřejnosti. V památkově chráněném objektu, jehož historie sahá do 13. století, bude pobočka turistického informačního centra, kavárna, obřadní síň, výstavní prostory a zázemí pro kulturní a společenské akce. Práce vyšly na 57 milionů korun bez DPH. Otevření je plánováno na nymburské posvícení. Obnova děkanství začala na podzim 2023. I tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také Miroslava Žberku jsme teď hráli ve vysílání Českého rozhlasu a do magazínu Mezi nebem a zemí dnes přidáváme i tuto prázdninovou pozvánku. Na zámku v Holešově dnes vrcholí festival židovské kultury Hamakom. Za malou chvíli vystoupí brněnské Nišmaklezmer Trio, odpoledne je na programu divadelní představení Můj golem a festival uzavře koncert skupiny Der Schönster Gob. Do Holešova se ale můžete vypravit i v následujících dnech. Až do konce července je na zámku vidění výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války. Výstava je součástí doprovodného programu festivalu a v srpnu se přesune do synagogy Večkyni. Co na ní návštěvníci uvidí, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Výstava Uloupené umění představuje téměř detektivní práci odborníků, kteří dokumentují a identifikují umělecká díla uloupená během druhé světové války. Zároveň připomíná osudy jejich původních majitelů.
2: Ta výstava je takový průřez té naší činnosti. My jsme chtěli, aby právě byly vidět různé způsoby těch konfiskací.
1: Říká Jana Jirásková, ředitelka Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí druhé světové války.
2: Právě ty způsoby, jakým způsobem se to dostávalo do toho říšského majetku, se lišily. Ať už institucí, která třeba tu konfiskaci prováděla, nebo potom tím, co se s těmi předměty dělo.
1: A tady začíná ona mravenčí detektivní práce Centra pro dokumentaci.
2: Jiné to bylo ve chvíli, kdy se někdo stihl zachránit nepovolenou emigrací z protektorátu. Ten majetek v tuhle chvíli zabavalo gestapo. Tam je problém, oni to často prodávali, takže to často z protektorátu mizelo. Jiné to samozřejmě zase bylo u těch, kteří se vystěhovali takzvaně legálně, tedy s povolením okupačních úřadů. Tam se angažovala ústředna pro židovské vystěhovalectví. Jiné to bylo právě u těch, kteří si sebou chtěli vzít nějaký majetek. Museli žádat o to vývozní povolení a samozřejmě naprosto jiné to bylo u těch, kteří byli zařazeni do transportu. To potom skončilo ve speciálních skladech, ze kterých se to prodávalo, darovávalo, protože do těch skladů mohli chodit vybraní říští občané si zařídit své nově získané domácnosti v protektorátu za mírné ceny, když budu citovat dobový dokument.
1: Mluvíme o zabaveném umění, ale ono patřilo konkrétním osobám.
2: Tohle všechno ta výstava ukazuje a ukazuje to na konkrétních předmětech a konkrétních osobách, kterým patřili. Často se nám podařilo najít i podobenku toho původního vlastníka, zrekonstruovat trošku jeho život, protože byť to není tím primárním cílem naší práce, tak my zkrátka chceme připomínat ty lidi. Ty předměty vlastně jsou to jediné, co ještě připomíná jejich osud, takže my se skutečně snažíme zjišťovat, jak žili před válkou, co dělali, jakou měli rodinu, jak to skončilo, kudy se protloukali v případě, že třeba emigrovali. Takže tohle všechno na té výstavě vidět je.
1: A to také vypovídá o pátrání doslova detektivním, které Centrum pro dokumentaci vede.
2: V tom konečném výsledku je vidět to, čím my se tady dost trápíme. Jak se ty původně ucelené majetkové podstaty a ucelené sbírky roztrhaly. Skončily v různých skladech, v různých institucích, část přišla do soukromých rukou, to je v podstatě nedohledatelné, část se ztratila, část byla ukradena, část byla někomu darována. Takže vlastně zpětně sestavit ten původní celek, to je takřka nemožné.
1: Přesto se vám daří některá díla nacházet.
2: I v případě těch restitucí my najdeme 4 obrazy, ale víme, že ta rodina měla vilu, a ta vila byla vybavená uměleckými předměty od sklepa až prostě po půdu. Na každé stěně něco, protože vlastně v poslední době jsme dělali restituci rodiny, která emigrovala a oni si vzali fotoalbum. A tam skutečně jsou umělecké předměty, kam se podíváte. A my jsme našli 4 obrazy.
1: I to je úspěch, ale tušíte, kam se mohly dostat další umělecké artefakty?
2: Co se stalo s tím zbytkem, o tom prameny mlčí. My víme, že existovala nějaká obsáhlá zpráva gestapa, která se ale nedochovala. Máme jenom menší zprávu, která právě odkazuje na stránky rozsáhlejšího spisu, ale ten jsme prostě přes veškerou naší snahu, a to jsme byli ve Vídni, v Berlíně, všude možně, všechny české archivy samozřejmě, ale prostě nepodařilo se nám to převzít, najít. Snad je to tím.

0: byty. Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Kostel svatého Václava v Dobrušce je jedním ze svědků nejstarší minulosti tohoto města pod Orlickými horami. Jeho paměť sahá až do dob, kdy město vznikalo. Pravděpodobně už tehdy byl spolu s prvními domy postaven kostel, zasvěcený zřejmě už od počátku paně Marii a svatému Václavu. Kostel ale prošel proměnou. Geofyzikální průzkum mnohé odhalil. Přesvědčit se o tom teď můžete v církevní expozici vlastivědného muzea v Dobrušce, kde mají i některé zachráněné památky. S Pavlou Žďárkovou o tom natáčel Karel Sladký.
1: Takové nejcennější věci, které máme ve sbírkách, jsou různé zachráněné prvky právě z kostela svatého Václava. Takže tady polychromovaná soška Madony, která je velice stará, je už z konce 15. století, původně právě velice pravděpodobně z kostela svatého Václava. O němž víme, že existoval již v době první písemné zmínky o městě Dobruška. A je tady také klenební svorník, takový poměrně možná nevzhledný na první pohled kámen, který ale dokládá, že kostel svatého Václava měl gotického předchůdce, protože dnešní podoba kostela svatého Václava tomu nijak nesměřuje. On byl barokně poměrně výrazně přestavěn, také vyhořel v roce 1806, takže ta přestavba byla nutná. A tenhle ten klenební svorník, protože tam vidíte náběhy žeber, takže už si dovedete představit, že opravdu ta klenba i tím tvarem a tím průřezem toho klenebního žebra nemohla být datována jinak než do gotického období. Na základě toho potom byl iniciován geofyzikální průzkum v kostele, takže my už i víme, jak ten jeho starší předchůdce vypadal, že byl půdorysně menší, že pod kostelem jsou dvě hrobky, jedna kněžská, jedna panská, a tady jsme dokonce nechali v roce 2020 vyrobit i model, jak mohl ten kostel původně vypadat. Přesně to odpovídá tomu nalezenému půdorysu.
2: Víte, když se řekne Dobruška, tak je to bohatá hudební tradice. Předpokládám i pašie.
1: Ano, i zlomek paší, to je velice cenná věc, která se dochovala tady ve sbírce, takže to ilustruje zase tu hudební kulturu.
2: Je to pergamen, abychom popsali posluchačům?
1: Je to pergamen s typickým zápisem gotického písma, který je značně, když vidíte, ochmataný, abych to tak jako řekla, a na těch okrajích je vidět, že se s ním opravdu pracovalo, že fungoval a že se ho lidé dotýkali.
2: Takže tady se vlastně můžeme dozvědět i o kostelu svatého Václava. Určitě. O tom, že původně byl v jiném stylu, v jiném slohu.
1: Tady se můžete dozvědět, na co budete mít chuť, co vás bude zajímat, tak tady jsme v takovém centru, říkáme si hlavní budova muzea, takže tady si můžete objednat prohlídku na jakékoliv téma, si vymyslíte a můžeme se jim zabývat.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: magazínem Mezi nebem a zemí se teď přesouváme na pár minut do Francie. Už před létem se ve Francii objevilo mnoho nabídek k dobrovolné práci v některém z míst kultu. Je tomu tak i letos v létě? Otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ano, samozřejmě těch nabídek je velké množství, a to zejména pro osoby mezi 18 a 35 lety. Jak tedy tito lidé mohou trávit léto a zároveň pomoci? Mnoho náboženských komunit nabízí dobrovolnickou práci, určitý servis, službu, a to výměnou za ubytování a stravu. Často se jedná o místa, která jsou spojená s historickými památkami, a proto hledají i dobrovolné průvodkyně a průvodce o historii těchto míst a těchto regionů. Jedná se přitom o nabídky nejen ve Francii, ale i v zahraničí, třeba v Itálii.
0: Kde přesně?
1: Uvedu pár příkladů, která byla často zmiňovaná ve francouzských médiích, například opatství Notre Dame v Mélis, zvané také Olivécké benediktinské opatství, nabízí práci na zahradě i výpomoc v přijímání na recepci. Zmínila jsem zahraničí, a tím je právě třeba Itálie. Tamní klášter svaté Kolety ve městě Assisi nabízí pobyty pro osoby do 32 let. Právě tady potřebují pomoc dopoledne, a to s přípravami ubytování v hotelnictví. Celé odpoledne pak mají dobrovolníci a dobrovolnice volno a mohou si užívat městečka Assisi. Nakonec bych uvedla ještě jeden zajímavý příklad dobrovolnické práce. Deník La Croix popisuje, jak mniši z opatství Lérance na ostrově Saint-Honorat, což je na Azurovém pobřeží nedaleko u města Cannes, tak právě tam hledají dobrovolnice a dobrovolníky vždy na 20-denní mise, a to na práci, jak popisují, vítání turistů na ostrově, a také by se mělo jednat o služby v kapli. Vždy se samozřejmě tito dobrovolníci mohou střídat. Tyto mise jsou ještě otevřené, mnichy je možné samozřejmě kontaktovat, a to minimálně ještě na srpnový termín.
0: A Marie, co je motivací pro dobrovolnou práci v těchto místech?
1: Nemusí to být povinně víra, ale spíš takový zájem o jisté dobrodružství, prostě dělat něco jiného, smysluplného, někomu také pomoci. Mnohdy je tou motivací i možnost zlepšit si znalost cizího jazyka, to, když je právě dobrovolnictví v jiném státě, třeba ve Francii nebo v Itálii. Navíc v této souvislosti existuje také ekumenické sdružení ARC, které formuje, pořádá školení pro budoucí průvodce a průvodkyně po evropských katedrálách. Záměr je tak tedy i sdružovací, a to na úrovni mezinárodní, té evropské. A nakonec je to samozřejmě i určitá socializace, tak trochu seznamování. Dobrovolnická práce je tak jistou formou takové seznamky, řekli bychom, a i to může být nenápadný důvod nabídek dobrovolných servisů pro právě osoby do 35 let. I když, jak mnohé kláštery píší, zásadní je výpomoc nabízející klid, klidné prostředí, a to zejména k modlení.
0: O tomto typu dobrovolnictví jsme teď hovořili v magazínu Mezi nebem a zemí s Marií Sýkorovou. Za to díky a naslyšenou.
1: Děkuji a pěkný den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Dobrý den. Léto vrcholí. Pole kolem nás se pomalu vyprazňují. Kombajny sklízejí obilí. Zahrádkáři trhají rajčata. Dozrávají jabka, švestky i hrozny. Každý, kdo něco pěstoval, ví, že sklizeň není dílem jednoho dne. Je výsledkem dlouhých měsíců trpělivosti. Nejdříve se připraví půda, potom přijde semeno, déšť, slunce, čekání a někdy i obavy, zda úrodu nezničí sucho, kroupy nebo plevel. Právě obraz pola zahrady používá Ježíš velmi často. V evangeliu mluví o rozsévači, o zrnu, které musí zemřít, aby přineslo užitek, o vinici, o fíkovníku, o pšenici a koukolu. Je zajímavé, že po svém zmrtvých stání se Ježíš poprvé objevuje jako zahradník. Evangelista Jan vypráví, že Marie Magdalena přišla ke hrobu a nepoznala Ježíše. Myslela si, že je to zahradník. Na první pohled omyla. Jenže moravský Augustinián Gregor Mendel si položil otázku, co když to není jen náhoda? Co když nám evangelium chce říci něco mnohem hlubšího? A Mendel ve svém velikonočním kázání říká, je dobře, že Ježíš vypadal jako zahradník. Proč? Protože Bůh jedná jako dobrý zahradník. Zahradník ví, že nic nevyroste přes noc. Nepřijde druhý den po zasetí a nerozčiluje se, že ještě nic nevyrostlo. Umí čekat. To je možná první poselství pro nás. Žijeme ve světě okamžitých výsledků. Chceme všechno hned. Ale člověk dozrává pomalu. Charakter se vytváří roky. Důvěra vzniká dlouho. Láska potřebuje čas. A dobrý zahradník to ví. A stejně tak ví, že na poli nikdy neroste jen pšenice. Vždycky se objeví i plevel. Dokonce Ježíš říká takovou zvláštní radu, služebníkům nechte obojí růst až do žní. Je to zvláštní rada. My bychom chtěli všechno špatné odstranit okamžitě. Jenže někdy bychom spolu s plevelem vytrhali i klas. Kolik lidí bylo v životě odepsáno příliš brzy. Kolik dětí dostalo nálepku, že z nich nikdy nic nebude. Kolik dospělých udělalo chybu, ale později se změnili. Dobrý zahradník nespěchá se soudy. A tady se znovu vrací Gregor Mendel. Ve své klášterní zahradě v Brně celé roky pěstoval obyčejný hrách. Nehledal senzaci. Trpělivě pozoroval tisíce rostlin, zapisoval výsledky a čekal. Jeho práce tehdy téměř nikoho nezajímala. Přesto prý před smrtí řekl jednoduchou větu. Moje doba přijde. A skutečně přišla. Jeho příběh připomíná, že velké věci často vznikají díky vytrvalosti. Možná právě proto si Mendel všiml něčeho, co jiní přehlédli. Že Ježíš po Velikonocích přichází jako zahradník. Ne jako vůdce, ne jako vítěz na tribuně, ale jako ten, kdo pečuje o život. Je krásné, že v Bibli začínají dějiny lidstva zahradou, rajskou zahradou, a končí zahradou u prázdného hrobu. Jakoby Bůh říkal, tam, kde člověk život ztratil, tam ho Kristus znovu navrací. A tak nepřestávejme pečovat o to dobré, co bylo zase to do našich vztahů, rodin, společnosti. Protože každé opravdové dobro potřebuje čas, ale nakonec přináší úrodu. Přeji vám krásné letní dny a dobrou sklizeň. Nejen na polích a zahradách, ale také ve vašem vlastním životě.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stavební práce uzavřou i dnes okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Radnice v Doksech na Českolipsku hledá nového dodavatele opuštěné stavby. Jízdenky na Petřínskou lanovku v Praze budou po zprovoznění od září dražší. A dnešek čekejme slunečný, teploty letní 24 až 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a klidné dopoledne přeje Lída Jiroutová. Ještě dnes v noci a také zítra v nočních hodinách musí řidiči počítat s uzavírkou okružní křižovatky nazývané Sněhulák v Liberci Horním Růžodole. Důvodem jsou práce na opravě mostu nad křižovatkou. Ta patří k jedním nejvytíženějších ve městě kvůli napojení na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
2: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu uzavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
0: Termín dokončení opravy toalet na hlavní pláži Máchova jezera stále není známý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí.
3: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, město po dodavateli uplatňuje smluvní sankce. Podobná situace v Doksech nastala také při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nerudově ulici a dalších částech města. I zde vybraný dodavatel rozpracovanou stavbu opustil a investoři, radnice a Severočeská vodárenská společnost hledají nového dodavatele. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Tehdy padl nový teplotní rekord pro červen v Doksanech na Litoměřicku na měře 28. června bezmála 42 stupňů Celsia. Jednorázové jízdenky na lanovku na Petřín v Praze budou od září dražší. Před rekonstrukcí v roce 2024 stály 60 korun. Nově to bude o 40 korun víc. Pro cestující s dlouhodobým kuponem na pražskou městskou hromadnou dopravu se nic nezmění. Dnes je to 135 let od zahájení provozu petřínské lanovky. Momentálně technici provádějí kontrolní jízdy nových vozů.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude v Libereckém kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27, na Českolipsku až na 28 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 19 až 22 stupňů. Vítr fouká slabý proměnlivý, místy mírný jižní až jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou na odpoledne hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž je na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Lučenech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuju, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice zesídlí.

0: liště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v základkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
0: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomoci žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
2: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trs. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odruda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat, jo. Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek toho, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku, a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom je příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat té ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby špiček rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec, nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
1: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
2: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, protože my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
1: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
2: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, protože jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky, takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
1: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
2: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
1: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
2: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
1: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru? Tady u nás.
2: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
1: I tady je regulace zvěře v lesích.
2: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
1: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
2: Přelom května června.
1: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
2: Prosinec leden je nejhorší.
1: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
2: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakuň bilocasí, pakuň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
1: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
2: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasat, nebo od něčeho, aby se mi tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
1: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
2: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
1: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
2: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
1: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
2: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
0: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Pojďme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buď to knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástraha se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pranostikářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Škod způsobených vlky v kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání. Mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem jezdí každou sobotu historické tramvaje. V Česku dlouhodobě končí směnárny, v loňském roce jich zavřelo asi 30. A dnešní odpoledne bude slunečné s letními teplotami u 28 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké dopoledne. V Libereckém kraji za uplynulý půl rok výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatele zřejmě svá stáda chrání lépe, informoval náměstek hitmana Jiří Klápše z TOP 09. Stát do konce června do náhradních škod způsobených vlky vyplatil chovatelům necelých 436 tisíc korun. Meziročně je to o 63% méně. Za stejné období loňského roku to byl téměř 1 200 000 korun, za celý rok necelé 2 miliony korun. Vlci působí podle hitmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a Jizerských horách. Milovníci historické dopravy mají i letos možnost vyrazit o prázdninách na výlet nostalgickou tramvají. Každou červencovou a srpnovou sobotu vyráží na trať mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem historická linka číslo 4. Cestující se můžou svést vozy Tatra T2R z roku 1961 nebo T3M z roku 1973, které už v běžném provozu nepotkají. Pokračuje jeden z organizátorů jízd Tomáš Krebs.
2: Jízdné se platí v hotovosti přímo ve vozidle u průvodčího, který vám také podá spoustu dalších informací jak o historii tramvajové dopravy v Liberci, tak o vozidlech, ve kterých se pojede.
0: V lokalitě Svárov v České Lípě začala oprava chodníků po obou stranách Máchovy ulice. Radnice původní asfaltový povrch na zhruba 200 metrech nahrazuje zámkovou dlažbou. Za několik týdnů začne oprava části ulice Jana Vericha na sídlišti Špičák a další připravené projekty, říká místostarosta Jakub Mencl ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Potom Sadová ulice, to je kolmá na Mariánskou, tak tam je potřeba vyřešit dlouholetý neduch týkající se odvodnění z srážkových vod. A potom do třetice je to okružní ulice, tam, kde jsme vlastně jako město Česká Lípa v loňském roce skončili, tak pokračujeme.
0: V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800, vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro dvakrát tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít taky pandemie COVID-19 a úbytek turistů.
1: Počasí.
0: A odpoledne čekejme v Libereckém kraji jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Na Českolipsku naměříme kolem 28 a na horách teploty mezi 19 až 22 stupni. Vítr fouká slabý proměnlivý, místy mírný jižní až jihovýchodní. Rostrové podmínky jsou na odpoledne hlášeny dobré až velmi dobré a bio je na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A se zdržením počítejte na silnici 1/14 při vjezdu do Jablonce nad Jizerou ve směru od Rokytnice nad Jizerou. Opravují tam svahy a odvodnění silnice. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem a je řízen semaforem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Úžasné životy.
1: Jana Šulcová podle Vendulky Křížové.
2: Dobrý den, já jsem Vendula Křížová a jsem moc ráda, že si můžu dnes zavzpomínat společně s vámi na úžasnou herečku a ženu, pro mnohé z nás velmi inspirativní, a tou je Jana Šulcová. Ona měla opravdu v sobě, já bych to asi nejlépe vystihla slovem francouzský šarm. Nejen takovou krásu, ale ona opravdu měla něco takového v sobě a i ve svých pozdějších letech. Ona dokázala zaujmout a byla prostě skvělá herečka.
3: Vždycky mě strašně udiví, když někdo má pocit, že nejtěžší je herectví v tom, že se musíte naučit ten text. Všichni herci, co svět světem bude stát, vědí a budou tvrdit, že tomu tak není. Naučit se z paměti text je to nejjednodušší. Nejtěžší je vdechnout té roli život.
2: V těch vzpomínkách a v tom, co jsme spolu prožili, je tady stejně se mnou stále, je tady s náma pořád. Dokud jsme my, dokud na ní můžeme, dokud vidíme ji v různých filmech, tak si myslím, že je tady s náma ta energie.

0: těch 80. letech, kdy já jsem prožívala nějaké svoje takové jako dětství nebo mládí, ona byla hvězda. Takže já jsem se na ní dívala v televizi, že jo? Já jsem viděla všechny její slavné komedie a inscenace, obdivovala jsem jí. Takže to bylo takový jako první asi s ní jako setkání, neosobní, ale samozřejmě, že jsem jí znala velmi dobře. Já myslím, že v té době všichni věděli, kdo je Jana Šulcová.
1: Pojď. Jednou za rok si vyrazí bez nás do Beskyd a ona je to hned expedice. Jako kdybychom nevěděli, o co jde, viď, Matýsku?
2: My máme na Apaluše nočníky, vaničku. A ty neplač, Kačenko. Přece se nebudeme doprošovat, aby tě vzali na naši vlastní chalupu. A vůbec. Jdi si rovnou zařídit místenky na vlak. Nemyslíš si, že si do pohoří i Dixe odvezeš auto a já budu dřít Matýská nákupy do kopce.
3: To se mi na tobě, Kateřino, líbí ze všeho nejvíc. Ostatní ženský toho namluví a ty si tak skoupá na slovo.
0: Já jsem ji viděla vlastně v tom svém mládí jednou, jedinkrát, když jsme s maminkou přijeli do Prahy. Mně mohlo být 13, dejme tomu. Viděla jsem ji v městských divadlech pražských. Hrála nějakou krásnou hru. Byla to režie paní režisérky Engelové a ona tam hrála spolu s Helenkou Fridrichovou a mám pocit s Lukášem Vaculíkem komedii. A vím, že to bylo velmi podařené tehdy, teda konkrétně tohleto představení. A moc se mi líbilo, udělalo na mě velký dojem.
4: Na čem všem je závislý herec, aby byl dobrý? Tak především na scénáři, pak na režisérovi a pak na partnerech. A my jsme si jednou s mým profesorem z divadelní fakulty, s panem profesorem Radovanem Lukas,

0: jim řekli, že jednou za 10 let se vám to sejde všecko jako v pořádku, jo? Že vždycky je buď je špatná hra a máte výborného režiséra, nebo máte výborného režiséra, výbornou hru a špatného partnera, a nebo máte výborného režiséra, výborného partnera a špatnou hru. Vždycky tomu něco chybí a jednou za 10 let, a to je vypočítaný, to vyjde, že se ta konstelace sejde a je to tak, jak to má být.
1: První setkání, to bylo cirka, řekla bych tak, 30 let zpátky, kdy jsme se potkali v televizním studiu, točili jsme nějaký televizní projekt, mám pocit, že to nebyla pohádka, už taky přesně nevím, a tam jsem se s Janou potkala poprvé, samozřejmě mě mohlo být 19, 20, nějaký takovýhle věk to byl, a měla jsem z Jany velký respekt. Tehdy jsem se jí představovala a tam došlo vlastně k našemu prvnímu setkání a vlastně i spolupráci. Myslím, že se koncentrovala na svoji práci, že mi tolik času jakoby nevěnovala a nebylo to ani jako potřeba. My jsme se opravdu jenom koncentrovali na tu práci, takže tam nedošlo k nějakému bližšímu jakoby osobnějšímu kontaktu. My jsme ještě do té doby se párkrát potkali na nějakém dabingu, ale k takovému jakoby nějakému bližšímu vztahu mezi náma došlo, až vlastně já jsem měla děti a tehdy jsme se jako zblížili. Víte co, ten vztah jako každý jiný, ať už je to vztah kamarádský, nebo partnerský, nebo kolegiální, se vyvíjí, stejně tak i náš vztah se s Janou vyvíjel a prohluboval. Byli jsme kolegyně v divadle, my jsme spolupracovali. Ten vztah měl mnoho podob, ale myslím, že byl především založen na našem přátelství. Není tajemstvím, že jsme měli stejného životního partnera, nebo respektive otce našich dětí. Takže i to nás samozřejmě pojilo a vlastně jsme si byli blízké a i myslím, v tom jsme si byli podobné, že jsme jakoby nějakým způsobem lpěli na té rodině, na těch dětech, takže i to nás vlastně jako zblížilo. Myslím, že jsme si jedna druhé užívali a byli jsme za to rádi, že můžeme k sobě mít i důvěru.
0: Tak už se tedy nebudeme za nocí toulávat. Ač oba dosud milujeme, ač bude stejná luna plát.
2: Lord Byron?
0: Proč ne? To jenom pro Německo jsem pitomá rakouská důra, co je náhodou fotogenická. Já jsem strašně unavená.
2: Pro Německo znamenáte mnohem víc a před chvílí jste to dokázal.
0: Přitom nikdo netuší, že jsem jeden velký podvod. Díry do nosu jak tunely do ubánu. Blbý nohy, když se nevemou z toho správnýho úhlu. Co jste mi to dal do té sklenice? Jed?
2: Vyspíte se a ze všeho zbyde jen ošklivý sen.
0: Lidé se moc nemění, lidé se vyvíjí. Vyvíjí se životem tak, jak jim ten osud klade do cesty překážky. Já mám pocit, že bolest prohlubuje a štěstí ohlupuje. Že s nikým se ten život nemazlí. Takže někdo, kdo překoná nějakou krizi ve svém životě nebo nějakou obrovskou bolest, ať je to ztrátou drahého, blízkého člověka nebo jiným neštěstím, a když se s tím dokáže poprat, seprat se s tím a vybojovat to, obstát v té zkoušce, tak pak se určitý ty jeho povahový rysy jakoby zlepší nebo prohloubí. Člověk je pak tolerantnější k životu, je pak citlivější vůči ostatním lidem.
1: Vyprávěla mi o svém životě, asi i vážím toho její důvěry, jo? Že vlastně jsme se bavili i důvěrně o spousta věcech. A ona měla velkou kuráž k životu, ona byla takový kurážný člověk, což bylo na jednu stranu obdivuhodné a já jsem tuhletu její stránku povahovou obdivovala a na druhou stranu to sebou neslo právě i ty občas takový ty rány, které ona utržila v tom životě, s kterýma se ale zase statečně prala a většinou ten boj jako neuvěřitelně vyhrála, protože mnohdy opravdu bojovala i o svůj život. Já jsem s ní spolupracovala na dvou věcech divadelních, z nichž byly vlastně obě komedie. Jedna komedie byla od Simona a byla to komedie o ženách, které zůstaly opuštěné nebo měly nějaké problémy vztahové a scházely se a řešily to. A ona měla sama jako osobnost neuvěřitelný humor. Takový mnohdy břitký, ostrý nebo sarkastický, možná někdy trošku ironický, ale úžasný humor. A vlastně dokázala ona jako člověk velice pohotově glosovat jakékoliv situace kolem sebe. To se mi vždycky jako obdivovala a záviděla, s jakou rychlostí a bravůrou ona uměla jakoby být vtipná. A myslím, že to se jí dařilo i na tom jevišti. To ona uměla. Ona uměla prostě ten for vypointovat. Takže v tom ona měla jako určitou jako bravůru, schopnost, tohle ona ovládala velmi dobře. Ale dělala jsem s ní i práci na jiné komedii, kde hrála takovou zmatenou stařenu, kde vlastně byla ostrá, balancovala na hraně toho, jestli je to pravda, anebo si to vymýšlí, nebo to hraje, tu takovou jako habaďůru. A to byla taková jakoby jiný typ humoru, velmi jako vlastně tenká hrana toho, aby to prostě zůstala pravda a bylo to zároveň vtipné. Takže to se jí dařilo taky, jo. Já jsem vlastně s ní nespolupracovala na vážné věci, ale zase si pamatuju jeden z jejich posledních filmů, myslím, že se jmenoval Kobry a užůvky, jestli se nepletu, za kterou taky získala cenu. A to si myslím, že byla její parketa. Že tam ona dokázala jako vzít velmi za srdce a je takovej jako sarkazmus, byla to taková jako tragikomedie trošku, ale vlastně jako vážná, kdy ona si uměla udělat legraci ze sebe i z těch vážných, z těch těžkých situací a to je zase přesně Jana. Ona uměla i v těch, když jí bylo opravdu nejhůř, být vtipná, jako to bylo jako neuvěřitelný.
0: Když člověk jako slušně vypadá, což má od Pána Boha, tak tě nenávidějí chlapi i ženský, že jo? Chlapi, že se s nima nechceš zaplít a ženská, která si myslí, že smysl tvýho života je svést jejího tajtrlika, teda pardon, jejího partnera. Takže tak, ale oni teď chodí, ty chlapi, a přiznávají se, víš? A když se opijou, tak je to úplně jasný, že mají sobě alkohol, tak to všechno ti řeknou, jak tě milovali. Mě to samozřejmě těší, já si jenom prostě vážím věcí, ke kterým si došel nějak svojí prací nebo pílí. I když jako krása je výhoda, co bychom si povídali. A já jsem byla fotogenická, hodně fotogenická, což už samozřejmě dávno není. Dneska mám pocit, že už vypadám jak zlej čert. Ale mě nevadí stáří, mě ten život baví čím dál víc.
1: Je mi někdy trošičku líto, že vlastně té příležitosti k tomu ještě něco takhle natočit, že jí nedostala tolik, protože třeba ty Kobry a užovky tam hrála takovou prostě zoufalou už ztroskotanýho člověka. A ona vzhledem k tomu, když byla mladá, byla opravdu krásná, uznávaná a všichni vlastně obdivovali, zbožňovali pro její krásu. Tak zároveň ona se nikdy nebála hrát prostě škaredou, zoufalou, s umaštěnýma vlasama bytost, takže to bylo na ní vlastně i moc hezký. To se mi jako na ní líbilo, že se uměla takhle odhalit. To jsem na ní měla ráda a myslím si, že to ne každé herečce se daří, jo, jako na stáří, aby se uměla tímhle způsobem i vlastně, řekněme, schodit. Já se domnívám, že v době, kdy byla, dejme tomu, na výsluní a hodně točila, tak určitě jste v takovém jako sevření toho, že to prostě o vás všude píšou, jaká jste hvězda, jak jste krásná. A je to vlastně v něčem pro ně asi muselo být i svým způsobem svazující, ale že právě ke stáří ona to vůbec neřešila. Ona měla neobyčejný vkus. Ona se uměla moc hezky oblíct, ona na sebe dbala, ale zároveň se neostýchala vypadat neupraveně. Jo. Pro roli ona udělala jako v tomhle směru hodně. A právě v té komedii, co jsme hráli, v těch lhářích, tam hrála takovou potřeštěnou, bláznivou stařenu a tam opravdu nevypadala moc pěkně.
0: Když jsem byla mladá, krásná, měla jsem malé děti, lítala jsem z filmu do filmu, my jsme celou noc třeba stáli na mraze, nebo na nás lili vodu. To byl jenom a jenom boj s únavou. Bylo úžasné, že byly děti malé. Bylo to všechno úžasné, že prostě jsem byla takhle zaměstnávaná filmem. Ale já teprve dneska vidím, že ten život může být ještě o něčem jiným, ještě o nějakým klidu, pohodě. Že jsem taky snad se něčem v životě poučila, protože ani se mnou se život nemazlil, že jsem si třeba z toho vzala takový ty dobrý věci a já si teď ten život užívám a já nelžu. Já ani nelhát nemůžu. Já jsem tak strašně upovídaná, že bych to hned někde prozradila.
1: Těch zážitků je spousta. Právě při té práci, při tom představení asi bych nedokázala vám teď říct nějakou vtipnou historku. To by nám řekla ona. Ona jich měla, ona je dokázala sypat z rukávu. Ale zažili jsme spousta situací i při představení, kdy se něco nedařilo, kdy jsme se z něčeho museli vylhat a pak jsme na to samozřejmě vzpomínali. Jana byla kromě jiného velmi vášnivý kuřák. A tuto svoji jakoby neřest, nikdy se jí nechtěla vzdát. Takže když jsme někde jeli na nějaký další zájezdy, tak samozřejmě se stavělo a na cigárko. A pak bylo někdy obtížné jí vysvětlit, že jsou místa divadelní, kde se třeba kouřit nesmí. A ona se vždycky velmi jako rozčilovala a když jí to někdo znemožňoval, tak se tomu jako různě jako bránila, vymýšlela různé taktiky. A my jsme se zároveň snažili z toho vylhat, aby jsme jí to jako nějak umožnili. Různě jsme ji schovávali a vznikaly takové jako komické situace. Já jako odnaučený kuřák jsem ji samozřejmě rozuměla a chápala a všichni jsme už z toho měli víceméně jako legraci. No. Ona byla ještě taková ta stará škola, no, takový to, že opravdu člověk musí být na 100% připravený. Já to ctila a taky vyprávěla spousta právě příběhů z toho divadla z ABC, kde strávila velkou část své profesní kariéry a byla profesionál. Snažila se být připravená, byla vždycky včas všude, prostě dbala na takovýhle věci.
0: Jsem byla domluvený s kolegyní Naďou Konvalinkovou, která bydlela vedle divadla ABC, že mezi zkouškou v rozhlase a představením se k ním přijdu osprchovat před představením. Přijdu tam asi tak ve 4 hodiny odpoledne, vylomený dveře, v bytě už byla kriminálka, říká Ježiši, Naďo, co se stalo? No představ si, v poledne, v pravý poledne nás vykradli. Televizi, video, fotografické aparáty, šperky po mamince. No a teď jsem čekala, že najdu dva vyřízený lidi, no tak byli otřesený. Teď tam chodila ta kriminálka. Ne, no přijdou k tomu Kajzerovi a říkali, a pane Kajzer, prosím vás pěkně, máte na někoho podezření? A ten Kajzer se podívá, říká, helejte, mě to je blbý, ale mám. To byl tutově lábus. On sem pořád chodí, já ho dlouho pozoruju, on tu furt bere něco do ruky. Jo, a večer v 7 hodin bude v Ypsilonce, jo, tam ho stěhnete. Druhý den ten Olda nelenil místa bez zničeneče, který ví, že už nikdy ty věci zpátky nedostane, že policie většinou vypátrá, že když prší je mokrá, tráva je zelená. Tak ten Kajzer mi volal a říkal, Jani, prosím, tady máš číslo na mlábu, se nemohla bys mu brknout, že jsi slyšela, že Lacino prodává šperky. No tak tomu říkám dotažený neštěstí.
1: Hráli jsme tady naproti v divadle u hasičů a nebo v divadle bez zábradlí a jinak jsme jezdili na zájezdy. Takže jsme hodně divadelních šaten vysmejčili. Jí se to strašně líbilo, měla to strašně ráda to divadlo. Takže se s velkou chutí do toho pouštěla, ale jsme jezdili třeba opravdu jako třeba 4 hodiny jsme jeli na zájezd. Jezdili jsme i třeba do Bratislavy hrát. Takže to nebyly krátké štace. A ne vždy se člověku chce trmácet takhle jako daleko, ale ta Jana si to opravdu užívala se vším všude i s tou cestou. Ona si sedla do toho mikrobusu a už prostě vyprávěla historky a chtěla se všechno dozvědět a pak se těšila, že si někde zastavíme. Vždycky byly kuřpauzy a čurpauzy byly a ona si vlastně užívala i tu cestu samotnou a těšila se na každý představení, těšila se hrozně na diváky. Vždycky říkala, podívej, Ježiš, ty nám tleskaj, no to je bezvadný. Ona z toho měla velkou radost.

0: Inspirovala mě leda s čím? Inspirovala mě módou, to, jak ji rozuměla, a inspirovala mě asi, víte co, když o tom tak přemýšlím, tak asi i tím, právě tou radostí. Protože člověk v té profesi má tendenci jí odvést co nejlépe, být k sobě vlastně jakoby kritický a nedovolit si tudíž se tolik z toho radovat. A ona, když jsme spolu na ty zájezdy jezdili, tak se na ně nejen těšila, ale ona se i z nich velmi radovala. Právě z té samotné hry, co se nám tam povedlo, z čeho jsme se prostě vylhali, co jsme tam při tom představení zažili. A jí to jakoby naplňovalo a přinášelo jí to prostě radost do života. A myslím, že jsem si uvědomila, že je to, že ta naše práce je náročná, je náročná i psychicky. Uvědomila jsem si, jak je tenhle ten aspekt, ta radost z té práce, potřeba.
1: Když tě baví práce, když tě baví, těší to, co děláš, tak prostě si zachránil život, protože neumím si představit lidi, kteří chodí nešťastný do práce. A moje děti, i když jsem byla v takový to zoufalým období, kdy se mi zhroutilo soukromí, tak říkali, maminko, ty když přijdeš z divadla, jsi úplně jiný člověk. A jednou mi stala Zázvorková řekla, ať se ti v životě stane cokoliv, dostaneš se z toho jenom a jenom na jevišti. Denně na ní vzpomínám, že měla pravdu.
0: My samozřejmě jsme s Janou kromě divadelních zážitků sdíleli i zážitky s dětma, protože Jana má 3 vnuky, kteří jsou ve věku mých dětí. Takže my jsme i společně ty děti vlastně se vídají, se přáteli, kamarádi se a vlastně máme trošku jako v tom legraci, protože moje děti jsou vlastně strýcové a tety jejich vnuků, takže to máme takové trošičku zamotané. I někteří z těch dětí spolu chodí do školy, dokonce spolu sedí i v lavici a všichni se ptají, jak je možné, že strýc se svým synovcem sedí v jedné lavici. Takže máme to takové pestré.
2: Vidím, že těch 3 našich dětí nemáš dost.
3: Uvidíš ten tanec. Metody mafie budou proti mě Čajíček pro Batolata. Na kolenou mě odprosí, kamarádi.
2: Už se říká. Nevypadají, že by měli chuť se před tebou plazit po kolenou.
3: Víš co? Tak já žádný výkupný požadovat nebudu.
0: Ona byla velká milovnice psů. A zvířat vůbec, v tom jsme si byli společné. A tak mnohdy, když jdu s pejskama na procházku, tak si na ně vzpomenu. Protože vím, že ona ty zvířata milovala, měla i kočku. Tak vlastně o tom taky přemýšlím. Přemýšlím, že si zase já možná nějakou kočku pořídím. I v tom si na ně vzpomínám. Ona měla ráda svůj klid, Jana. Ona byla sova, takže ona dlouho do noci dokázala vydržet a povídat a bavit se a pak se jí hůř vstávalo a potřebovala ty svoje cigárko, kafíčko. Takže určitě věřím tomu, že potřebovala svůj klid, ale zároveň jí dělala velkou radost společnost lidí.
4: Já jsem velice pečlivá ve výběru svých přátel a ve výběru svých hostí. Takže já se přátelím jenom s lidmi na celý život a prostě když už někoho pozvu k sobě do domu na oslavu svých narozenin, tak jsou to skutečně ti nejdražší z nejdražších.
0: To, aby všechno zvládla a překonala všechny ty svoje překážky v tom životě, kterých měla bezesporu hodně, myslím, že sílu k tomu sebrala vlastně vždycky právě kvůli svým dětem. Myslím, že to jí dávalo ten motor, to všechno vydržet. Já budu mluvit teď asi spíš za sebe. Já si myslím, že to, co je pro mě asi na ní, tak jako jí pro mě nejvíc vystihuje, je její velkorysost, protože my dvě jsme se potkali a spřátelili, nebo respektive ona mi nabídla svoje přátelství, svoji otevřenost a svoje kamarádství ve chvíli, kdy jsem já vlastně měla plnohodnotný vztah, rodinu vlastně s jejím bývalým mužem, s kterým jí vztah ztroskotal a docela se z toho dlouho vzpamatovávala. A v takové situaci není pro ženu úplně jednoduché být přejícná, být otevřená, být taková, jaká byla ona vůči mně. A myslím, že to tu Janu vystihuje. Ona, když si někoho nějakým způsobem oblíbila, za jakoukoliv cenu, už potom mu zůstala věrná, už ho hájila před celým světem. A v takové situaci právě, v jaké ona byla vůči mně, ne každému by se podařilo, aby tu náruč měla takhle otevřenou, jako měla ona vůči mně. To, že potom vlastně mě taky vztah ztroskotal, takže i to jsme vlastně měli čas probírat a i o tom jsme si povídali, ale to už je jiná kapitola. Myslím, že ve chvíli, kdy se ona vlastně vůči mně takhle krásně zachovala, myslím, že to ji vystihuje. Pro mě ona tímhle byla jako veliká, protože to chce velkorysost, protože to neměla jednoduché a ona opravdu se spoustou věcí musela jako vyrovnat a vyrovnávala a s některýma obtížně a pak prostě vidím mladou ženskou, která vlastně žije s jejím bývalým mužem, se kterým má 3 děti a v té době jsme byli opravdu fungující, krásná rodina. Ona přesto všechno jako nezaváhala mi to své přátelství jako nabídnout a se vším všudy s veškerou ochotou pro cokoliv, kdykoliv jsem jí mohla zavolat a to si myslím, že pro mě bylo vzácné a to jí nikdy nezapomenu.
5: Skončil další díl seriálu Úžasné životy, ve kterém herečka Vendula Křížová vzpomínala na svou kamarádku a kolegyni Janu Šulcovou. A kam se podíváme v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Vyrazíme na Kopydlnku, experimentální trať, na které společnost automatizace železniční dopravy představila unikátní projekt Vlakotramvaje. Ta by prý v budoucnosti mohla hrát důležitou roli v regionální dopravě. Pořad začne hned po písničce.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem se po druhé v letošním roce zastavil na Kopidlonce. Důvod je jasný. Česká technologická společnost automatizace železniční dopravy, totiž právě tady ve stanici Dětenice, prezentovala unikátní projekt vlakotramvaje Lenka. Vlakotramvaj prý může být důležitou součástí budoucnosti regionálních tratí. Než jsme se ale pustili do povídání, tak samozřejmě bylo třeba vlakotramvaj pokřtít.
2: Takže pánové, na zdraví. Jak jsem říkal, novináři tady mají také šampaňské, si mohou dát ideálko, stačí příklad stolečku.
1: Víc nám řekne generální ředitel AŽD Zdeněk Chrle. Co bylo vlastně tím hlavním impulzem pro ten vývoj vlakotramvaje pro trať z Dolního Bousova do Kopidla?
3: Tak my jsme chtěli ukázat, že i třeba ta vlakotramvaj nebo tramvaj by mohla prostě zajíždět třeba z těch regionálek někam třeba do center měst nebo přiblížit ty lidi do center měst, že by to mohlo být vozidlo, které je jednoduché, provozně nízkonákladové, ale hlavní vlastně smysl byl vyvolat právě diskuzi o tomhle tom, že to vozidlo vyjede a teď to vyvolá odbornou diskuzi, tak jako vyvolal diskuzi třeba ten autonomní vlak, kterýho jste byl svědkem, když se rozjížděl, tak současně by vyvolal vlastně odbornou korektní diskuzi na drážním úřadě, kde se řeší legislativa těch autonomních vlaků. Přitom jsme zjistili, že třeba ten automotiv, to znamená ta auta, ta legislativa v těch autonomních autech je daleko před těmi vlaky. Přitom to nemá smysl, protože ty koleje ten vlak vedou, je to jednodušší. A ta vlakotramvaj nebo ta tramvaj, prostě to lehké vozidlo, by mohlo třeba zachránit řadu těch regionálek a nejenom zachránit, ale efektivně ta využít je pro další větší množství cestujících.
1: Zjistili jsme, že nad námi letecký koridor, tak možná občas to bude slyšet. Když už jste to načal, kde všude třeba ve světě vlakotramvaje jezdí?
3: Tak já znám akorát Německo a Maďarsko, kde to opravdu takhle jezdí. Samozřejmě to je možná tam jednodušší než u nás, protože u nás se ta železnice vyvíjela jiným způsobem, takže u nás by byla potřeba asi vlastně změnit legislativa nebo udělat legislativa pro ty vlakotramvaje. To je všechno ale možný, že jo? Tak prostě neměli bychom být rigidní, takže prostě řekneme ne, tady musí jezdit těžká vozidla. Myslím si, že pro ty regionálky jsou taková lehká vozidla samozřejmě zdaleka ne pro všechny, ale pro některé jsou výhoda, že jo. Proč tam všude musí být záchod? Městské hromadné dopravy jsou záchody. A kolikrát jedete tím autobusem půl hodiny po Praze nebo po jakýmkoliv městě a ten záchod vám nechybí a tady najednou je předpis, že tam musí být záchod. Ten záchod je enormně drahý pořizovací hodnotou, ale i ty provozní náklady. To znamená, my tu železnici jakoby prodražujeme nebo nechceme ji úplně zjednodušovat.
1: Je paráda s vámi točit rozhovor, protože i na toalety jsem se chtěl zeptat v další části, ale vy jste mě předběhl. Když se teď zeptám trošičku laicky, je možné, aby ta vlakotramvaj přijela z normální trati, po které jezdí třeba ve městě, tramvajová trať na tu železniční, jak je to?
3: V určitých okamžicích ano, ale to je právě to, že dvě věci v takové důležité tam hrají svoji roli, a to je napájení, který by se dalo obejít prostě nějakým způsobem, že by ty napájecí stanice byly někde, ale jsou to koleje. Ne na každý kolej ta vlakotramvaj tohoto typu nebo vůbec vlakotramvaj nebo železniční vozidlo může přejet. Muselo by se řada těch kolejí třeba povyměňovat, nebo by se museli upravit a tak dále. Ale tohle tu diskuzi má právě tahle ta vozidlo a to ježdění tého vozidla vyvolat, aby se řeklo ano, my bychom chtěli, aby ta tramvaj nám nebo to vozidlo jednoduchý, ať je to Regio Sprinter, ať je to regionovat a chtěla by nám zajíždět do toho města. Pojďme udělat nějaký úpravy těch kolejí. Pojďme si říct, vyměníme tady ty koleje a budeme ho mít třeba 2 kilometry ve městě a budou k dispozici těm lidem, nebudou muset jezdit na nádraží, že jo, tam někde ostavovat auta nebo jezdit autobusem přestupovat.
1: Vlakotramvaj na Kopidlonce, to je téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. A nejen v prvním díle našeho povídání, ten druhý vám nabídneme už po písničce.
4: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? Písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Generální ředitel a ŽD Zdeněk Hrdla je hostem magazínu Vlakem Libereckým krajem. V Dětenicích na Kopydlnce si povídáme o vlakotramvaji. Představte tuto trať, vlastně tu Kopydlnku. Jaká to je trať?
1: To je trať, která před lety, asi před 13 lety, tady skončil provoz Královéhradecký kraj a Středočeský kraj, protože má tu smůlu, že přes hranice kraje Středočeského a Královéhradeckého je fakt, ale na druhou stranu, že tady byl vlastně ukončen provoz v tom smyslu, že nebyla objednána doprava. Sem tam tady jezdilo kargo ještě, protože to byla jakoby trošku odklonová trať, když se vozily auta z automobilky Mladé Boleslavy, ale tady už řadu let prostě už jezdí jinými tratěmi, takže ta trať byla k zapomnění, byla k prodeji, byla vlastně k snesení, byla k uzavření a my jsme se vlastně nabídli, že tu trať odkoupíme spolu s tou Švestkou dráhou Správy železnic, co se podařilo, vláda tehdejší to schválila a my jsme postupně tu trať opravili, vyčistili a je s ní teď prostě zkušební trať, ale má jednu velkou výhodu, že to nemá charakter výjimečné zkušební tratě, ale že to je pořád trať regionální celostátní, kde musíme dodržovat ty předpisy a rozhodnutí drážního úřadu, tak jako u každé jiné tratě, což má samozřejmě svoji nevýhodu, ale ve své podstatě to má obrovskou výhodu, protože můžeme říct, ano, tady děláme testy na klasické trati, která je zaintegrovaná do systému železnic v České republice.
0: Řekněte mi, jak jste sem do Dětenic dostali tu vlakotramvaj?
1: To byla taky kapitola sama pro sebe. My jsme ji měli na tahači a ten tahač samozřejmě, to jsou vytížené firmy, specializované, úzce specializované, takže jsme ji sem dali a samozřejmě jsme čekali, že budeme mít z drážního úřadu povolení už ke zkušební jízdě. To jsme dostali až za několik týdnů, takže jsme ji museli odstavit tady a čekala, než dostaneme to povolení, protože bez povolení samozřejmě s ní nemůžeme jezdit. To by musela být nějaká úplně izolovaná trať, ale tady jezdí i turistická doprava. Takže se čekalo, dostali jsme, děkujeme za to, povolení k drážního úřadu, k provozu, k zkušebnímu provozu a dneska vlastně se oficiálně ta tramvaj představí.
0: Zkušební provoz máte za sebou tedy, co ukázalo o možném nasazení vlakotramvaje do provozu?
1: Zkušební provoz vlastně nemáme za sebou, protože teprve se rozjel několik dní, to povolení nabylo právní moci, takhle bych řekl, takže se začaly zkušební jízdy a máme vlastně podmínky, za kterých to vozidlo můžeme ve zkušebním provozu provozovat a v roce 2027 musíme drážnímu úřadu předložit z vyhodnocení a když to dobře dopadne, jakože si myslíme, že to dobře dopadne, protože to už jsme tady z těch pár dnů vyzkoušeli, myslíme si, že nebudou žádné mimořádnosti, tak bychom potom požádali Správu železnic, abychom ve určitým výlukách mohli zajít do jejich stanic a když to všechno dobře dopadne, další krok by už potom bylo bez výluk a s cestujícími, ale to jsou takové kroky, které bych ještě chtěl se dožít.
0: Překvapilo vás něco během toho zkušebního provozu, během těch dosavadních dní?
1: Překvapuje vás na každém kroku spousta věcí. Máme spousta podporovatelů, ale taky jsou lidi, kteří říkají, že to na kole nepatří, jo, a tak, takže jsou to i diskuze s různými pozitivními ohlasy, s negativními ohlasy, ale pokud to jsou slušné věci, tak vždycky to vyvolá nějaké diskuze, i ty negativní, že s tím někdo nesouhlasí, tak pokud je to slušný, tak vlastně vždycky to akceptujeme a vždycky jsme schopni se domlouvat a diskutovat a vytvářet, protože souboj protikladů, že nebo střetávání, jak je ta filozofická myšlenka, aby jsme šli dál, tak tyhle ty počiny vlastně budou tlačit tu železnici dál.
0: Vlakotramvaj, to je hlavní téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem a zůstane i pro poslední část. Hned po písničce.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: magazínu Vlakem Libereckým krajem si povídáme o vlakotramvaji. Nacházíme se ve stanici Dětenice a mužem, který o ní ví opravdu hodně, je generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.
1: Pro vás osobně, protože vy samozřejmě jste, řekněme, jedním z otců myšlenky vlastně na tu vlakotramvaj. Co bylo zatím takový to nej, když už jste viděl tu vlakotramvaj teď třeba na těch kolejích?
2: Neumím teď říct, co bylo. Bylo toho strašně moc, co jsme museli vyřešit. A fakt bych chtěl poděkovat všem, kteří nám v tom pomohli. Že jsme mysleli, že třeba nedostaneme to povolení a že tam budou legislativní problémy, že tam budou technické problémy s kolama. Teď jsme měli to spřahlo, teď se muselo udělat spřahlo, musela se udělat revize a tak dále. Takže to všechno dopadlo.
1: Vy jste člověk, který určitě, když se pro něco nadchne, tak si zatím jde. Vzpomenete si na ten první okamžik, kdy se třeba ve vaší hlavě objevila myšlenka na tu vlakotramvaj?
2: Ano, když jsem to viděl v Maďarsku, tak jsem si říkal, pro Boha svatého, proč to nejezdí u nás? A teď mi začali vysvětlovat lidi, proč to u nás jako nejde. Jo? Já vím, že u nás je to složitější, všechno historicky se ta naše železnice vyvíjela jinak. Ale říkal jsem si, tak pojďme to prolomit a něco udělat. Ono to třeba zahyne. A nebo se to zrodí a začne to růst, to je vždycky takhle. No.
1: Pojďme samotnou vlakotramvaj představit, můžete nějaké technické údaje zmínit.
2: Ta tramvaj byla vyrobená nebo upravená ve spolupráci s dopravním podnikem města Brna. Chtěl bych skutečně poděkovat panu generálnímu řediteli. Trošku jsem mě viděl sebe a my jsme mu slíbili, že jestli nám to trošku půjde, tak mu vybavíme jednu tramvaj autonomním řízením, což bude samozřejmě boom v této republice. A na to taky ale budeme muset mít nějaké schválení, tak až budeme mít cílu, tak bychom rádi, že by v Brně jednu tu tramvaj jsme vybavili autonomním řízením, že by jezdila prostě sama, takže by jezdili tramvaje s řidičem a nejenom byla tramvaj sama. Takže to třeba bude ten plán. Ale k tomu právě potřebujeme někoho skutečně takového blázna, jako jsem já v tom dopravním podniku.
1: Mimochodem, ty tramvaje tady budou jezdit s klasickým strojvedoucím?
2: Musí. Ta tramvaj nebude mít zatím autonomní řízení, to tady chceme udělat jiným způsobem a nemůžeme si zase naložit tolik technických věcí na hlavu, protože by se nám to mohlo vymstít.
1: Dá se říct, v čem je třeba provoz vlakotramvaje ekonomicky výhodnější proti klasickým motorovým vozům?
2: Je to lehké vozidlo, není tam třeba toaleta, nemá to takové tlaky, to znamená, neničí to tolik koleje a tak dále, protože kolikrát ty regionálky mají tak prudké oblouky, že ty klasické soupravy s tím mají problémy. Možná se slyšel problémy na trati Rybník Lipno nad Vltavou, kde prostě to jsou takové tlaky, že tam je snížená rychlost, dokonce tam došlo k nějakému vyšinutí. Takže má to samozřejmě negativa, ale má to taky pozitiva, že jo? Protože jestli chceme říct, že ty regionálky budou mít minimální náklady na údržbu, tak tam musí jezdit lehká vozidla, které nebudou ničit. Ve chvíli tam bude jezdit něco těžkého, i když to má tu únosnost a trať. Ale to je otázka, já to vidím na té švestkové dráze, tam jezdí lehká vozidla a vím, co mi stojí obnova nebo podbíjení té tratě, údržba. Ale ve chvíli, kdy tam jede pět nějakých těžkých strojů, tak aby jsme to podbíjeli. Že jo?
1: Kde třeba vidíte možnost provozu těch vlakotramvají třeba za 10-15 let? Mělo by se to stát nějakým pravidlem třeba na těch regionálních tratích?
2: Já tomu věřím, že ty regionálky a městská prostě soustava kolejí spolu budou prostě v nějaké interakci pozitivní.
1: A řekněte mi ještě nějaké plány a že jde s Kopidlunkou, protože za poslední roky se to tady udělalo skutečně hodně, modernizace nádraží, stanic, tak co tady třeba ještě chystáte?
2: Tak já bych zaprvé řekl, že tady je vidět, že ty peníze, které vyděláváme, neodvádíme někam do zahraničí, ani je někde neprožíráme, ale investujeme do rozvoje technologií, lidského vědění českých lidí, ale já bych rád, a už jsme přijali opatření, že jsme koupili další vozidlo Smeraldu a rádi bychom vybavili ještě jedno vozidlo autonomním řízením, takže na té trati budou jezdit dva autonomní vlaky od příštího roku, doufám, s lidmi a budou se automaticky křižovat.
0: To byl Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD. Povídali jsme si o vlakotramvaji, jejím vývoji, zkušebním provozu a také budoucnosti, a to v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: 12 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Počet výjezdů horské služby v Česku je zatím o prázdninách téměř stejný jako loni. Na záchranu tří památek dále Liberecký kraj 2 miliony korun. Záchranáři v Indonésii zachránili pohřešované turisty z lodi. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Marek Frisch. Celkem zasahovali u 333 událostí, loni jich bylo o 12 méně. Například v Jizerských horách měli 41 výjezdů, o 2 méně než loni.
4: Podle mluvčího horské služby Marka Frische se meziročně za první čtvrtinu letních prázdnin počet úrazů téměř nezměnil. Letos nejčastěji horští záchranáři vyjížděli k raněným v Jeseníkách. Vyšší počet úrazů bývá zpravidla tam, kde jsou cyklistické traily. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 tisíc korun získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad přebytářem kostela svatého Jiří v Jenišovicích na Jablonecku. Zbytek peněz je určený na opravu dožilé střešní krytiny v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v Liberci, který slouží jako poliklinika. V osadě Jizerka v Jizerských horách dnes pořádají 21. ročník anenské sklářské slavnosti. Na návštěvníky čeká řemeslný jarmark, ukázky tradiční výroby skla, historický průvod, kulturní program i aktivity pro děti. Kvůli omezené kapacitě parkování doporučují organizátoři využít veřejnou dopravu.
5: Návštěvníci se do osady Jizerka můžou dostat kyvadlovou dopravou z Kořenova. Ta navazuje na vlakové spoje. Nebo můžou využít přímé linky z Liberce nebo Jablonce nad Nisou. Kompletní jízdní řád najdou zájemci na webových stránkách akce. Z Jizerských hor Jan Rozum, Český rozhlas.
2: Indonéští záchranáři našli 11 pohřešovaných evropských turistů z hledané lodi. Je mezi nimi i Čech, informovalo o tom České ministerstvo zahraničí. Pasažéři jsou v péči lékařů. Velvyslanectví v Jakartě se teď snaží s krajanem spojit a nabídnout mu konzulární asistenci. Loď vyplula v pátek ráno místního času z oblasti Tanjung Una Una do cílového přístavu, ale nedorazila.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku až kolem 28 a na horách naměříme 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Lučanech nad Nisou je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená silnice v lokalitě Upily. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jsou 4 minuty po 12. hodině a to znamená vlastně dvě důležité věci. Jednak oběd, samozřejmě, k tomu vám přejeme dobrou chuť, a jednak písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Ty tu s vámi budou až do hodiny 13., takže máte teď už necelou hodinu na to, abyste nám poslali SMSku nebo e-mail, anebo nám zavolali přímo sem k nám do studia a přáli si nějakou pěknou písničku. Buď to pro sebe, pro dobrou náladu, anebo pro všechny, nebo k svátku nebo k narozeninám, zkrátka příležitost se vždycky najde. Tak volejte a pište, my vám rádi zahrajeme.

Tak to byl mistr, tedy Karel Gott, na samý úvod písniček na přání, no a já ještě musím doplnit to nejdůležitější, tedy hned po písničkách a po vás jako posluchačích, kteří nám budete psát a volat. To nejdůležitější samozřejmě hned potom je, kam nám můžete psát a volat, neboli jak. Můžete nám posílat SMSky, taková SMSka by měla vypadat takhle. Napíšete Zahrajte Liberec, potom zadáte mezeru, potom by měl následovat váš text, který by měl obsahovat samozřejmě název písně a pokud možno i jméno interpreta, protože jednu píseň může zpívat více lidí a může to být i úplně jiná píseň s tím též názvem. Každopádně takto upravenou SMSku bez háčku a čárek nám zašlete na číslo 90 011 04. Další možností je poslat nám e-mail a to na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a tou třetí možností je zavolat nám přímo sem do studia Českého rozhlasu Liberec na telefonní číslo 22 155 37 22. Vězte, že se na vaše přání těšíme a že dnešními písničkami na přání, stejně jako zbytkem odpoledního vysílání Českého rozhlasu Liberec, vás provází a zdraví Miroslava Lubec.

0: Luxemburg nám hrál, zpíval Karel Zich. To byly časy, když se poslouchával Luxemburg. Pojďme dál, máme tady první dnešní přání a to takže telefonické, takže já vás vítám, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, pane Míro, takže Šárka z Liberce. Písnička bude pro úplně všechny známí a přátelé, co se dáváme hrát. A hlavně dneska mají svátek Kubové, takže jednomu Kubovi na franťák, a druhýmu, to je syn od kámošky a ten bydlí ve Kojce u Mníšku. Takže všem Kubům, Kubikům a Kubíčkům všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. A všechny známí a přátelé zdravím a hlavně Jindřišku do její Řetina pod Smrkem nebo někde tam. Takže ať se má dobře, že na ní myslíme.
0: Tak jo, písnička je připravená, respektive už jede. Vy se mějte hezky a zase nám brzy zavolíte.
1: Ještě zrátky do Český Lípe, děkuju moc i vám.
0: Tak jo, hezký den, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byly Miraj v rámci písniček na přání Českého rozhlasu Liberec a teď už tu máme e-mailové přání, které nám poslala naše pravidelná, stálá, dobrovolná hudební dramaturgině paní Silva, dnes s dopomocí, nebo s výpomocí, abych tak řekl. Hezkou sobotu 25. 7. července dnes vybírá moje maminka Jaroslava písničku z muzikálu Starci na chmelu Den je krásný. Může být v jakémkoliv podání. Jakubům k svátku pro tuto písničku je maminka inspirovaná svatbou Jakuba Prachaře a Sáry Sandevy, kterým přeje šťastné manželství všem dnešním narozeninovým oslavencům, včetně Pokáče, na něj myslím ještě také přijde řeč. Vám do rádia děkujeme a všem posluchačům Silvie a Jaroslava z Prahy. Takže já jsem vybral písničku v tom asi nejznámějším provedení od Jany Petru a Karla Gotta, Den je krásný a Starci na chmelu od paní Silvy a paní Jaroslavy.

0: Jana Petru a Karel Gott, vzpomínka na starce na chmelu a písnička Den je krásný. Pojďme k dalšímu přání, tentokrát telefonickému. Já vás vítám, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Miro, já vás mám zdravím a tuhle tu písničku chci poslat pro úplně všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec, aby měli všichni krásný víkend celý i Radiku a hlavně Jindřišce taky do Jindřichovic, aby se jí hezky, je krásný počasí, tak aby se jí hezky procházelo po parčíku tam a byla šťastná už a spokojená.
0: Tak s touhle písničkou určitě bude. To přispěje k pohodové atmosféře. Vybrala jste hezky, takže my děkujeme a budeme se těšit zase brzy na slyšenou.
1: Já taky děkuji za zahrání, taky se budu těšit a mějte se moc pěkně i v rádiu.

Tak tuhle dvojici asi nemusím představovat, ale samozřejmě pro forma to byla Hana Zagorová a Štefan Margita. Svítíš mi v tmách. Pojďme k dalšímu hudebnímu přání, tentokrát e-mailovému. To, abych řekl, je psáno trošku československy, takže nevím úplně přesně, jestli některá slova číst spíš měkce slovensky a nebo česky. No, my jsme Český rozhlas, budu číst, jak je napsáno a jak cítím. Dobrý den, prosím, zahrajte píseň od skupiny Miraj, Když nemůžeš, přidej víc. Prevlaďku z Nitry, spolu to zvládneme, podpis Palo. Takže přání bylo vysloveno a písnička je připravená. Písnička od Miraj, od Pala.

Miraj, a když nemůžeš, tak přidej. Další písnička na přání Českého rozhlasu Liberec. Pojďme k dalšímu e-mailu. Dobrý den, zahrajte prosím písničku od Kabátu Houby magický pro babičku k zítřejšímu svátku. Děkuji, Tereza z Frýdlantu. Tak k tomu jenom dodám, že zítra bude mít svátek Anna a také Anita, stejně jako dnes má svátek Jakub a také Timur. Nicméně tahle písnička je pro Anu od Terky z Frýdlantu. Takže Kabát a Houby magický.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Dnešní písničky napsání, tedy ty polední, vstoupily do své závěrečné čtvrtiny. No a jak na to koukám, budeme mít co dělat, abychom splnili všechna přání, která jste nám v tuto chvíli poslali e-mailem. Takže tady máme to nejbližší od naší posluchačky paní Moniky. Dnes slaví narozeniny Pokáč, zahrajte od něj prosím písničku Fotbal. Tak já jenom dodám, že písničku dohromady zpívají Pokáč a Zdeněk Folprecht, že Pokáč je s vlastním jménem Jan Pokorný a narodil se 25. července 1990 v Praze, takže dnes slaví 36 let. Takže díky Monice si jeho narozeniny právě připomínáme.

Tak tohle byl Pokáč a Zdeněk Folprecht, další z hudebních písničkových přání v našich poledních písničkách na přání. No a my tady máme dvě poslední přání. To první už slyšíte. Píše nám naše posluchačka, paní Terka. Dobré odpoledne, zahrajte prosím kamarádce písničku od Metallica Nothing Else Matters. Tu už slyšíte pod mým mluveným projevem. No a máme tady ještě jedno přání, to nám zaslala naše posluchačka paní Jiřina a ta by chtěla svojí mamince zahrát písničku od Mariky Gombitové Vyznanie. Tak tyhle dvě poslední písničky se nám ještě vejdou do našich písniček na přání, ty další tu budou zase po 17. hodině. Už se na ně těším. No a co vás čeká teď? Za malou chvíli, za 10 minut je 13 hodin, další zprávy od Ivety Bláhové, no a potom už zámecké léto. Takže buďte s námi, poslouchejte Český rozhlas Liberec.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku hledá nového dodavatele opuštěné stavby. Škod způsobených vlky v kraji ubylo, chovatelé stáda lépe chrání. Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 28 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Termín dokončení opravy toalet na hlavní pláži Máchova jezera stále není známý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí.
2: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, město po dodavateli uplatňuje smluvní sankce. Podobná situace v Doxech nastala také při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nerudově ulici a dalších částech města. I zde vybraný dodavatel rozpracovanou stavbu opustil a investoři, radnice a Severočeská vodárenská společnost hledají nového dodavatele. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji za uplynulý půl rok výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatelé zřejmě stáda chrání lépe, informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Stádo konce června na náhradách škod způsobených vlky vyplatil chovatelům necelých 436 tisíc korun. Meziročně je to o 63% méně. Za stejné období loňského roku to byl téměř 1 200 000 korun, za celý rok necelé 2 miliony korun. Po celý víkend bude pro dopravu uzavřené Krištofovo údolí na Liberecku. Důvodem je tradiční pouť. V obci jsou desítky prodejních stánků a množství návštěvníků. Omezení platí také pro autobusovou dopravu. Na vlakovém nádraží ale o víkendu zastavuje víc spojů.
3: Vedení obce nabádá návštěvníky, aby do obce auty vůbec nezajížděli. Lidé by měli spíš využít hromadnou dopravu, například vlakem. Mimořádně budou ve stanici zastavovat vlaky také společnosti Arriva. Do obce nebudou zajíždět ani linky MHD číslo 16 z Fignerovy. Poslední zastávka bude Krištofovo údolí Lom. Z Liberecka Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Český hydrometeorologický ústav rozšířil výstrahu před vznikem požáru. Kromě jižní Moravy teď platí i v západních a středních Čechách. Od neděle se bude týkat i střední a východní části republiky. Lidé by proto v přírodě neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky na zem ani používat přenosné vařiče.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno až polojasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, na Českolipsku naměříme až kolem 28 a na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberec je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená, vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. A v Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicemi Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá do října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera. Jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak, někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad.

0: té historie, kde se to v člověku bere?
1: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A florálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstal tady zbytek gotické zdi nahoře. A rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze. Tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na Počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince. Od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci.
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, a tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemenné ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum. U nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat. A žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na nových hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: To je takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavěl, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Samozřejmě máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel poválečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělal rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech.
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

aristokratický rod Harbu Val de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Stavební práce uzavřou i dnes okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem jezdí každou sobotu historické tramvaje. Ve Francii už letos hořela větší plocha, než jakou spálily požáry za celý rok 2022. Zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Ještě dnes v noci a také zítra v nočních hodinách musí řidiči počítat s uzavírkou okružní křižovatky nazývané Sněhulák v Liberci Horním Růžhodele. Důvodem jsou práce na opravě mostu nad křižovatkou. Ta patří k jedněm z nejvytíženějších ve městě kvůli napojení na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
4: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu uzavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
3: Milovníci historické dopravy mají i letos možnost vyrazit o prázdninách na výlet nostalgickou tramvají. Každou červencovou a srpnovou sobotu vyráží na trať mezi Jabloncem nad Nisou a Libercem historická linka číslo 4. Cestující se můžou své svozy Tatra D2R z roku 61 nebo T3M z roku 73, které už v běžném provozu nepotkají. Pokračuje jeden z organizátorů jízd Tomáš Krebs.
5: Jízdné se platí v hotovosti přímo ve vozidle u průvodčího, který vám také podá spoustu dalších informací jak o historii tramvajové dopravy v Liberci, tak o vozidlech, ve kterých se pojede.
3: Na sídlišti Husova Jiráskova v Novém Boru na Českolipsku přibyla nová oficiální parkovací místa. Radnice dokončila čtvrtou etapu obnovy sídliště za bezmála 17 milionů korun. Část parkovacích míst vznikla prostým přemalováním čar na vozovce. Ve Francii už letos schořelo větší území než při požárech před 4 lety. Vyplývá to z dat unijního informačního systému EFIS. Od začátku roku ve Francii schořelo přes 69 tisíc hektarů, tedy asi o 3 tisíce více než za celý rok 2022. Požáry se na jihozápadním pobřeží Francie šíří už několik dnů. Úřady už kvůli tomu evakuovaly přes 140 tisíc lidí. Dnes ráno preventivně nařídili evakuaci dalších 7 obcí v okolí Bordeaux.
2: Sport.
3: Na úvod nového ročníku šance ligy se fotbalisté Liberce představí v Plzni. Zápas začne 17 hodin. Trenér Branislav Fodrek potvrdil, že Slovan chce sezóně zabojovat o evropské poháry.
6: Taký klub ako Liberec s tými podmienkami, ktoré tu sú vytvorené ako práci pre futbal ľudia tu, tak iná ambícia ako samozrejme pohárová Európa nemôže byť, aj keď samozrejme to je ten dlhodobý cieľ, ale ten najbližší cieľ máme samozrejme každý jeden zápas, ten najbližší, snažiť sa vyťažiť maximum, čo sa bude dať a od zápasu k zápasu ísť za tým.
3: Jablonec vstoupí do ligy nedělním domácím zápasem proti Olomouci. Hrát se začne v 17 hodin a 30 minut.
2: Počasí.
3: Noci bude jasno až polojasno, k ráno ojediněle oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na Frýdlantsku kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat většina oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky a nejvyšší denní teploty 27 až 30, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Tanvaldu v Horské ulici je kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 14. hodině, zprávy Ivety Bláhové zahájily dnešní dvouhodinovku s názvem Pohodové odpoledne. Odpoledne tu máme, to je dáno jaksi časem. K tomu, aby bylo pohodové, se pokusíme přispět my, Český rozhlas Liberec. Jmenovitě už jmenovaná zprávařka Iveta Bláhová, za moderátorským mikrofonem Miroslav Holubec a u editorského pultíku na vše dohlíží Michal Balák. No a také ti, kteří pro nás připravili jednotlivé příspěvky, konkrétně Martin Písařík se svou rubrikou Co v učebnicích nebylo, Petra Beránková, která opět vyspovídala předškoláky a Jiří Jelínek, ten nám už za chvíli prozradí, co je nového na zámku Wartenberg ve Stráži pod Ralskem. Taková bude první hodina dnešního pohodového odpoledne, tak tedy hezký poslech.

0: Lenková nám zpívala na samý úvod dnešního pohodového odpoledne. Já jsem vám sliboval, že se podíváme na výlet, na zámek, tak ta návštěva je právě teď tady. Zámek Wartenberg ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku má dokončené všechny vnější omítky. Vnitřní nádvoří teď navíc zdobí obnovená zgrafitová výzdoba. Ve vysílání zdravím našeho redaktora Jiřího Jelínka, který zná další podrobnosti. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jiří, obnově výzdoby předcházel, pokud vím, dlouhý průzkum. Co všechno se zkoumalo?
1: Je to tak, sám jsem tady restaurátory loni viděl, když zde měli snad desítky vzorků písku ze všech možných okolních ložisek. Snažili se zjistit, jaký písek předchůdci do fasády použili, aby mohli vytvořit až do takového detailu věrnou repliku. Návštěvníky možná překvapí, že z grafita mají různé barvy i tvary. Eliška Vránová z místního infocentra mi vysvětlila, že původně šlo z grafita z různých období. Jednu stěnu tvořili v renesanci, další pak o něco později v baroku. Ještě před 20 lety to tady přitom vypadalo na spadnutí. Teď už je zámek minimálně zvenčí v perfektním stavu a postupnými krůčky se místu daří vracet zašlou slávu.
0: Co mohou lidé, tedy kromě nově opravených zdí, na zámku vidět?
1: Za té pokračující rekonstrukce tady radnice už třetím rokem pořádá prohlídky s průvodcem. Jedna začala před malým okamžikem. Jde o 7 místností, kde jsou kromě různého nábytku vidět odkryté zajímavé architektonické detaily, jako kdysi zrušené a zaslepené schodiště nalezené při rekonstrukci zámku. Schody u zdi končí někde v úrovni pasu. Jak jsem už říkal, zámek byl v minulosti silně zanedbaný. Bydleli tu vojáci, což prozrazují i ruské nápisy na stěnách v částech, které zatím nejsou opravené. Útočiště tady poté nacházely také trampové nebo bezdomovci. V minulosti tady taky docela často hořelo.
0: No, já myslím, že asi neřeknu žádné tajemství, když připomenu, že se má prohlídkový okruh rozšířit. Jak by se měl rozšířit?
1: Je to tak, bude možné nahlédnout do sklepení zámku, kde už se podařilo například odkrýt někdejší zeď hranaté věže z doby, kdy byl zámek ještě gotickou tvrzí. Na konci sklepení je pak vidět, kde a proč tehdejší kopáči skončili s hloubením sklepení. Chodbu ukončuje tvrdá čedičová hornina. Celé sklepení je pak ražené v několika výškových úrovních. Přesné datum zahájení těchto nových prohlídek ale město zatím nestanovilo. Čeká se na dodání vhodného nábytku a také vnitřního vybavení. Stavebně už je ale vše v podstatě hotovo.
0: O zámku Wartenberg a jeho postupných opravách jsme mluvili s naším reportérem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky za tyhle informace a zase brzy naslyšenou.
1: Pěkný den.
0: Takže to byl Jiří Jelínek a vlastně i taková malá pozvánka, takový tip na výlet. Ovšem k tomu byste určitě potřebovali také vědět nějaké informace o počasí a ty tu budou právě za chvíli. Tak si na ně počkejte.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O tom, jak je v jejich ulici, nám zpíval Voxel, o tom, jak bude v naší ulici a v těch přilehlých, tedy v celém severočeském kraji, co se počasí týče, to už nám řekne Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kterého tímto vítám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak my už tak nějak tušíme, že to letní počasí, které nám přišlo aktuálně do našeho kraje, vůbec do celého Česka, že tak dlouho nevydrží, tak moje otázka je jasná. Jak dlouho nám vydrží slunce a teplo a tak dále? Vydrží aspoň do večera?
2: Dneska určitě vydrží i po zbytek dne. Vlastně očekáváme, že by mělo být ano, obloze jasno nebo skoro jasno, maximálně může být i polojasno a teploty máme aktuálně víceméně téměř letní. Na všech stanicích aktuálně měříme od 24 až do 28 stupňů Celsia a vlastně v noci žádnou výraznou změnu neočekáváme, jen ranní teploty nám spadnou na 14 až 11 stupňů Celsia a v údolích tam může být až kolem 9 stupňů, ale na Frýdlantsku, a tam očekáváme mírnější vítr, tak tam očekáváme tepleji až okolo 17 stupňů Celsia a co se týče toho zítřka, tak ještě ráno a dopoledne očekáváme, že by mělo být na obloze většinou zmenšená oblačnost a ukáže se i sluníčko, ale odpoledne a večer bude té oblačnosti více a odpoledne se přidají ojedinělé přehánky a výjimečně se vyskytne i bouřka, ale večer pak očekáváme, že by ty srážky měly být četnější a teploty zítra ještě o chlup vyšší než dnes a to od 27 až do 30 stupňů Celsia.
1: Já se ještě zeptám na ty přehánky, hrozí nějaké přívalové deště, že by se třeba rozvodňovaly toky, nebo to bude takový klasický letní déšť?
2: Dá se říct, že zítra vlastně ty bouřky nebo ty srážky by neměly být nějak nebezpečné. Dá se říct, že se jedná o takovou tu klasickou letní přehánku nebo i tu bouřku.
1: Takže nic výjimečného, nic, co by nějak vybočovalo z letních předpovědí. No, tolik tedy sobota a neděle. Na další vývoj počasí, jak třeba bude vypadat začátek příštího týdne, na to se zeptám zase zítra ráno. Předpokládám, že i zítra ráno se uslyšíme v předpovědi, je to tak?
2: Je to tak.
1: Tak se budeme těšit a budeme zvědaví, jak to bude vypadat. To byl Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. My děkujeme za předpověď a jak jsem říkal, budeme se těšit na zítra. Tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tolik tedy počasí a pokud vás zajímá, co v učebnicích nebylo, počkejte si na naše další vysílání krátce po půle. To bude další část této rubriky.

Kapela Pussy Cats a písnička Mississippi, kterou u nás spopularizovala Petra Černocká. Asi je všeobecně známo, že třeba na Madagaskaru nebo v Austrálii jsou zvířata, která nežijí nikde jinde ve světě. No a co třeba u nás? Jaké rostliny nebo živočichy byste našli pouze u nás a nikde jinde ve světě? To je téma, které bude už za chvíli rozebírat Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Nejdřív nám ale zaspívají Miroš Birka a Marie Rotrová.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku najdeme několik rostlin a živočichů, kteří žijí pouze u nás? Lokálně originální druh rostliny nebo zvířete se nazývá endemit. Příkladem jedinečné tuzemské rostliny je hvozdík písečný český. Jde o vytrvale bíle kvetoucí rostlinu, která tvoří husté trsy a dorůstá do výšky zhruba 15 cm. Vyskytuje se pouze na jednom místě naší republiky, konkrétně v Národní přírodní památce Kleneč u Roudnice nad Labem. Další ryze českou kuriozitou je myšice malooká Cimrmanova. Tento vzácný poddruh malého hlodavce byl objeven roku 2002 na Žatecku. Uměle tuto myšici chovají pouze v plzeňské zoo, kde jí také dodali přízvisko po neexistujícím českém géniovi Járovi Cimrmanovi. Kmotrem této malé myšky nebyl nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Kromě endemitů z říše rostlin a živočichů máme v Česku i jednu raritu mezi houbami. Je to lysohlávka česká. Stejně jako jiné evropské lysohlávky obsahuje psychoaktivní látky, které vyvolávají halucinace. Konzumace této houby je tedy riziková.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Shakespeare sister, nebyli Shakespeareova sestra. Dnes tedy v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Když říkám dnes, je sobota 25. července a dnes uplynulo 210 let od narození britského novináře a mediálního podnikatele německého původu Paula Reutera. Zakladatel jedné z prvních tiskových agentur. A tak se tentokrát redaktorka Petra Beránková předškoláků zeptala, kdo je novinář.
1: Dává noviny všem, aby se všichni doslechli, co dělají všichni lidi.
2: Když se stává něco hroznýho, tak to natočí a vlastně to dají tomu novinářovi. Pak tam přijdou a kopí si ty noviny a pak ví, co se stalo v různých světech.
3: Sám se třeba bouračka, přijde tam novinář, vyfotí to a dá to do novin.
4: To je takový spisovatel, který píše do novin.
5: Co všechno má ještě na starosti novinář?
2: Třeba kradení trezoru, kradení banky, anebo zabíječku. A pak to dá do těch novinářů a oni si to koupí a budou vědět, že je nebezpečí.
5: Znáte nějaké noviny a časopisy?
4: Třeba časopisy nějaký o ženskách.
6: Znám noviny hospodářské, noviny pardubické,
2: Blesk.
6: Mladá fronta v nás.
4: Já neznám žádný noviny, protože k nám to nenosej.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Evžen se seznamuje s Bohoušem a Dášou Fuchsovou. Jiří Sovák, Josef Kemr a Jiřina Bohdalová v seriálu Chalupáři. ČT2. Kdo vlastně vládl Francii jako král slunce? Ludvík nebo Filip? Richard Chamberlain je muž se železnou maskou. A ČT Art uvádí u příležitosti významného výročí města Znojma premiérový koncert Harmonie planet. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Více než 35 tisíc řidičů letos v prvním pololetí dostalo 12 trestných bodů, meziročně jich bylo méně. V Máchově ulici v České Lípě bude po obou stranách nový chodník. Ministryně Mrázová zaplatí pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Za prvních 6 měsíců letošního roku se na maximálních 12 trestných bodů dostalo více než 35 tisíc řidičů. Nejméně na rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období v loni. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy.
4: Podmínky k opětovnému získání průkazu se liší podle konkrétního případu, říká mluvčí Ministerstva dopravy Alena Mühl.
5: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
4: Za některé vážnější přestupky může úřad nebo soud nařídit třeba i povinné terapie u psychoterapeuta. Konkrétní pravidla pro vrácení průkazu se řidiči dozví vždycky na svém úřadu s rozšířenou působností. Nejčastějšími přestupky v letošním prvním pololetí bylo překročení maximální povolené rychlosti nebo používání telefonu za volantem. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: V lokalitě Svárov v České Lípě začala oprava chodníků po obou stranách Máchovy ulice. Radnice původní asfaltový povrch na zhruba 200 metrech nahrazuje zámkovou dlažbou. Za několik týdnů začne oprava části ulice Jana Vericha na sídlišti Špičák a další připravené projekty, říká místostarosta Jakub Mencl ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: Potom Sadová ulice, to je kolmá na Mariánskou, tak tam je potřeba vyřešit dlouholetý neduch týkající se odvodnění z srážkových vod. A potom do třetice je to okružní ulice, tam, kde jsme vlastně jako město Česká Lípa v loňském roce skončili, tak pokračujeme.
3: Na konci července se podle Českého hydrometeorologického ústavu vrátí tropické počasí. Příští týden by se podle meteorologů mohly teploty místy vyšplhat až na 36 stupňů Celsia. Předpověď budou ještě upřesňovat, zatím ale neočekávají tak extrémní vedra, jaká zasáhla Česko na konci června. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO dostala od mosteckého magistrátu pokutu kvůli porušování zákona o střetu zájmů. Na případ upozornili Seznam zprávy a informaci potvrdila mluvčí magistrátu Klára Vidrová. Výše pokuty ale zveřejnit nechtěla. Dodala, že ministryně neuvedla v majetkovém přiznání 500 000 půjčku od rodiny, ze které zaplatila pozemek v Bílině. Mluvčí ministerstva Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že Mrázová pokutu zaplatí a proti rozhodnutí se nebude odvolat. Za porušení zákona o střetu zájmů může magistrát uložit pokutu ve výši až 50 tisíc korun.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, k ránu ojedinělo až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na Frýdlantsku kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky. A nejvyšší denní teploty 27 až 30, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 15. hodině, pohodové odpoledne se nám přehouplo do své druhé poloviny, která nám nabídne další putování Libereckým krajem. Můžete se těšit na další z mnoha hereckých historek, které máme v našem rozhlasovém archivu. Tuhle nám bude vyprávět Jiří Štěpnička. S Janem Křemenem se českou filmovou stopou vydáme do Hollywoodu, ale nejdřív ze všeho nás čeká zajímavé prázdninové čtení, ale i cenný příspěvek do regionální krkonošské knihovny Nové legendy o Krakonošovi. Víc vám o nich řekneme už za chvíli, tak si užijte i druhou polovinu dnešního pohodového odpoledne.
8: Pohodové odpoledne s Miroslavem Holubcem.

Poslem dobrých zpráv nebyl nikdo jiný než Karel Gott. Musím říct, že mě nenapadá nějaká jeho vyloženě pesimistická písnička. Pokud nejsou přímo veselé, tak jsou alespoň optimistické. Jako alespoň doufám, ta další příspěvek, který zrovna teď uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v našem pohodovém odpoledni. Zpráva Krkonošského národního parku vydala v češtině dosud nepublikovaný soubor německých legend o Krkonošovi. Významný příspěvek k poznání kulturních dějin Krkonoš provádí

0: a z její dětské ilustrace.
1: Johann Karl August Mozois, německý filolog, spisovatel, sběratel pohádek a lidových příběhů, ironický osvícenec z Vímaru se mu také říkalo, kritik sentimentu i velikánů Goethe a Schillera. Jeho příběhy o Krakonošovi vycházejí u nás v češtině poprvé v celku všech pět. Třeba ta legenda o Řepočetovi známá. Proč sáhla zpráva právě k Mozoisovi? Otázka pro Radka Dráhného ze zprávy Krkonošského národního parku.
2: Před časem nás oslovili zástupci Matice České, že mají přeložený rukopis všech těchto pěti pohádek, že se o to postaral velmi zkušený překladatel, znalec doktor Ladislav Futera. A když jsme dostali rukopis, tak říkám, čím to vlastně budeme ilustrovat? Grafikami, jakými rytinami? Bavíme se o rukopisu z roku 1783. Takže jsme oslovili školy všech stupňů, s kterými dlouhodobě spolupracujeme, které se účastní našich různých výtvarných soutěží. Že bychom rádi, kdyby se v rámci svých školních projektů zapojili a ilustrovali konkrétní kapitolu, konkrétní pasáž našeho krkonošského ducha hor. A děti kreslily. A díla těchto žáků, studentů, jsou velmi zdařilá. Opravdu na to první oslovení se ozvaly paní učitelky vlastně z velmi daleka.
1: Krkonoš je tak populární postava, že se ozvaly děti až z Ostravska, ale i z Krkonošské Kalné, kde je Krkonoš doma.
2: Ano.
1: Kniha je k dostání především na informačních střediscích, jak správy parku, tak krkonošských, městských, obecních. A řekla bych, že je to i dobré čtení na prázdniny.
2: Určitě. Je to opravdu taková jedinečnost v tom, že do dnešních dnů český čtenář neměl možnost si snadno tento soubor legend přečíst.
1: Bude to ozdoba nejen regionální knihovny, ale knihovny každého, kdo má rád hory. Z Krkonoš, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na první

0: Anna Julie Slováčková, písnička Nepopsaná. No, 30 let, to je vlastně teprve začátek života. Už rok a čtvrt není tahle talentovaná zpěvačka, herečka a moderátorka mezi námi. No ale pojďme k pozitivnějším zprávám. Konec konců máme tu pohodové odpoledne Českého rozhlasu Liberec. V putování Libereckým krajem už máme za sebou 3 českodubská zastavení a poslední zastávkou Marka Řeháčka a Jaroslava Hořeního bude Zámecký park.
1: Dnes máme jeden z těch opravdu letních dnů, horkých dnů, tak jsem Marku rád, že jsi mě na další zastavení vzal do chládku Českodubského parku. Ke krásnému vodopádu.
2: Je to jeden z takových opravdu tajných typů v Libereckém kraji, nebo jedni z takových těch opravdu jako zajímavých doporučení,
1: které... Já teda mohu potvrdit, v tomhle parku jsem ještě nebyl.
2: Je to skutečně jako zámecký park, jak už to v Českém Dubu občas bývá. Jsou tady taková ta skrytá tajemství, skryté poklady a krásy. A samozřejmě místní to znají velmi dobře, ale ten park je vlastně jednak je významný vlastně svým vznikem, k tomu se ještě určitě dostaneme, až vstoupíme do jeho hlouby, ale zajímavý je tím opravdu, co v tom létě všichni oceňujeme, a to je tím, že potok Ještětka, který přitéká z Ještěckých hor, tak ten park krásně ochlazuje, doplňuje, oživuje a ten vodopád, ta kaskáda, která tady vlastně je, dává tomu ještě takový ten krásný libozvučný tón, takže si myslím, že to je opravdu pro lidi, kteří si chtějí jako odpočinout a být někde, kde není úplně žhavo a vedro, tak je to ideální cíl výletu.
1: My ale nemůžeme jenom odpočívat, my se musíme dostat vlastně do hlouby toho parku.
2: Ten park je vlastně zajímavý tím, že ho vytvářel jeden z nejvýznamnějších evropských zahradních architektů své doby, který se jmenoval Eduard Petzold. Byl to vlastně německý zahradní architekt, opravdu jako špička, a on byl zejména známý tím, že vlastně ty svoje znalosti získal ve velmi slavném parku knížete Pichlera v Bad Muskau. To je park, který dneska je zapsán do UNESCO, nachází se na řece Nise a tam on vlastně žil a ten park spolu vytvářel. Pro českodubské továrníky, původně Šmity, potom Blaškovi, vlastně vytvářel postupně okolí zámečku, který tady si vlastně nechal v 70. letech 19. století postavit místní velmi, velmi bohatý textilní továrník, který se jmenoval Franz von Schmidt.
1: A zámeckým parkem jsme došli už vlastně k tomu samotnému zámečku.
2: To je Schmidtovský zámeček, nebo taky se někdy říká Schmidtova vila.
1: Na vilu je to dost velké.
2: Je rozsáhlé, to skutečně opravdu zámek. Získal rozsahu těch budov i té neoklasicistní architektury. Autorem je ve své době velmi slavný liberecký stavitel Gustav Sachers, který vlastně pro Schmidty to celé připravoval, tady původně na tom místě stál jakýsi hospodářský dvůr. Dneska je zámek, který nepřístupný, slouží jako domov důchodců, nicméně takhle v tom parku se člověk může pokochat tou krásou té architektury, ale také, co je zajímavé, tady vedle jsou vidět trosky původních továrních budov, které vlastně zrodili tu legendu jménem Schmidt a dali vlastně postavit tento zámek, nebo umožnili postavit a zřídit tento krásný park. Bohužel, jak je vidět, tak zatímco zámek je v poměrně dobrém stavu, tak ty budovy
1: už je konec.
2: Tady už čekají na svůj konec.
0: Tak končí českorubská zastavení a za týden to bude už srpen, a tedy měsíc věnovaný v putování Libereckým krajem okolí řeky Kamenice.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Pavel Vítek má svůj den. Svůj den má dnes určitě Jakub Smolík, který jednak slaví svátek a jednak nám za chvíli zaspívá v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Liberec. Ještě předtím se ale zastavíme u jednoho slavného citátu. Pohodová odpověď je to, na co přijdeme až druhý den, to říkával s oblibou spisovatel Mark Twain. Za chvilku uslyšíme vyprávění o situaci, ve které herec Miloš Nedbal svou šanci na pohotovou reakci rozhodně nepromarnil. Ještě předtím nám ale zaspívá Jakub Smolík a po něm ještě Madame Yvonne Přenosilová.

0: Boty proti lásce, písnička, kterou zpívala Ivona Přenosilová, alespoň u nás, protože ji v originále proslavila zejména Nancy Sinatra, tedy dcera Franka Sinatry. Pokud si vzpomenete na ten videoklip, krátká sukínka, vysoké boty až ke krku téměř. No, byla to dobrá zpěvačka, rozhodně, ale pojďme zpět do českých luhů a hájů. Já už jsem před chvíli naznačoval, o co půjde. Herec Jiří Štěpnička, kterého si teď poslechneme z rozhlasového archivu, je kromě všeho ostatního i bezednou studnicí vzpomínek na divadelní bardy, se kterými se potkával na prknech, co znamenají svět. O řadě z nich před pár lety vyprávěl v našem zábavném pořadu a řeč se stočila také na rodáka z Rožmitálu pod Třemšínem Miloše Nedbala.
1: To jednou to hráli, to režíroval František Laurin, jak se to jmenovalo, Tožní ptáci, nebo na Šotola to byl. A pan Nedbal tam měl takovej dlouhej monolog a vždycky po tom monologu vždycky dostal aplaus na otevřený scéně. No ale už to bylo taky v době, kdy trošku tak jako zápasil s pamětí, takže leckdy se stalo, že z toho monologu řekl půlku. Ale stejně měl ten aplaus. A jednou tam František Laurin stál v portále jako režisér toho představení na dozoru a to ten Nedbal z toho monologu řekl, jestli třetinu, tak to bylo hodně teda. A šoural se z toho jeviště, zase zněl ten aplaus. Ten Franta Laurin se nadech, že teda řekne, no pane profesore, to teda ne, takhle to dál nejde, ale než stačil něco říct, tak ten Nedbal povídá, slyšíš, jak vyvádí? Teď si představ, kdybych to řekl celý.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: kdy hledáme signál.
1: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
2: Dnešní díl seriálu Česká filmová stopa bude o jednom velmi známém snímku od jednoho z komerčně nejúspěšnějších hollywoodských režisérů všech dob. Více nám už ale řekne autor seriálu Jan Křemen.
3: V roce 1993 natočil režisér Steve Spielberg oceňovaný film Schindlerův seznam, jeden z nejzásadnějších snímků o holokaustu v dějinách světové kinematografie. Film vypráví příběh podnikatele Oskara Schindlera, který během druhé světové války zachránil před smrtí přibližně 1200 Židů.
4: They're scale and munitions workers. They're essential. Essential girls. Their fingers polish the insides of shell metal casings. How else am I to polish the inside of a 45 millimeter shell casing? You tell me. You tell me.
5: Back on the train! Back on the train!
3: Drama získalo celkem 7 Oscarů, mimo jiné za nejlepší film a nejlepší režii. Česká filmová stopa Oscarového filmu Schindlerův seznam vede do Svitav, kde se Oskar Schindler narodil. Při slavnostní předpremiéře filmu byla naproti jeho rodnému domu odhalena symbolická pamětní deska. Přestože se film natáčel převážně v Polsku, Schindlerův životní příběh je úzce spjatý také s českými zeměmi. Připomínají ho například expozice v Městském muzeu ve Svitavách a muzeum v Brněnci, kde měl Oskar Schindler za války továrnu. Děj filmu začíná na podzim roku 1944, kdy se blížila Rudá armáda a koncentrační tábor měl být zlikvidován. Schindler zorganizoval přesun téměř tisícovky svých dělníků do továrny v Brněnci. Zde se Židé spolu s totálně nasazenými Poláky až do 2. května 1945 podíleli na výrobě protiletadlové munice. Transport do Brněnce proběhl na etapy v říjnu až listopadu 1944 přes koncentrační tábory Gross-Rosen a Osvětim, kde byli Schindlerovi Židé doplněni o požadovaný počet dělníků.
6: Ještě on za list?
7: Yes, sir. It's a Stern.
6: Well, the list is correct, sir. There's nothing I can do.
8: What is your name?
6: My name is Kunda. Hauptsache Kunda.
8: K-U-N.
6: And what's yours?
8: Schindler. S-C-H-I-N-D-L-E-R.
3: Počátkem ledna 1945 ještě Schindlerovi poskytli útočiště asi 110 promrzlým vězňům z transportu, který v Brněnci zastavil. Po válce se ke stěhování továrny z Krakova do Brněnce vyjádřil samotný Oskar Schindler. Když jsem v roce 1944 dostal prostřednictvím zbrojní inspekce příkaz k přestěhování svého závodu do Sudet, snažil jsem se přirozeně zajistit i přestěhování těch, kteří u mě pracovali, židovským pracovníkům. Dnes Schindlerův seznam v kinech už nedávají a proto vás chci pozvat na film Mistrně, který pro vás natočil Bohdan Karásek, který je také autorem scénáře. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

15 hodin, téměř 54 minuty, pouze 6 minut nám zbývá do hodiny 16. To je tak čas na dvě písničky, konkrétně na písničku Jabko od bratrů Nedvědových a pak na legendární Xenedu, které zpívají Olivia Newton-John společně s kapelou Electric Light Orchestra. No a pak už to bude čas pro hvězdné návraty. Patrik Rozehnal nám tentokrát v úvozovkách představí Helenu Růžičkovou. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Liberec.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Počet výjezdu horské služby v Česku je zatím o prázdninách téměř stejný jako loni. V Českém Švýcarsku pokračuje i 4 roky po ničivém požáru těžba suchých stromů okolo obcí. V Česku dlouhodobě končí směnárny. V loňském roce jich zavřelo asi 30. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Horští záchranáři v Česku mají za první čtvrtinu letních prázdnin zhruba stejný počet úrazů jako loni ve stejném období. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Marek Friš. Celkem zasahovali u 333 událostí. Loni jich bylo o 12 méně. Například v Jizerských horách měli 41 výjezdů, o 2 méně než loni.
2: Podle mluvčího horské služby Marka Friše se meziročně za první čtvrtinu letních prázdnin počet úrazů téměř nezměnil. Letos nejčastěji horští záchranáři vyjížděli k raněným v Jeseníkách. Vyšší počet úrazů bývá zpravidla tam, kde jsou cyklistické traily. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Správa Národního parku České Švýcarsko se opět pustí do těžeb suchého dřeva v okolí obcí. Za 4 roky od ničivého požáru v chráněné oblasti vytěžili dřevorubci z těchto oblastí na 100 000 metrů krychlových dřeva. Těžby výjdou na zhruba 5 milionů korun. Jaké práce jsou teď v plánu, vysvětlil mluvčí správy parku Tomáš Salov.
3: Je naplánované vytěžení asi 15 000 metrů krychlových dřeva z oblasti zejména obcí na Jetřichovicku. Ta těžba má za cíl zlepšit podmínky v případě, že by bylo potřeba tam vést nějaký hasební zásah.
0: Holiny po vytěžených souších nechá správa parku osázet dřevinami s větší odolností proti požáru, například duby nebo buky. Téměř 2 miliony korun poskytne Liberecký kraj na obnovu cenných historických objektů. 600 000 korun získá bazilika v Jablonném v Podještědí na restaurování barokního oltáře svaté Anny. Částka pokryje polovinu nákladů. Další 500 000 korun půjde na opravu střechy nad presbytářem kostela svatého Jiří v Jenišovicích na Jablonecku. Zbytek peněz je určený na opravu dožilé střešní krytiny v areálu bývalého kláštera svaté Voršily v Liberci, který slouží jako poliklinika. V Česku dlouhodobě ubývá směnáren. Loni jejich počet klesl zhruba o 30 na přibližně 800. Vyplývá to z údajů České národní banky. Před 16 lety přitom fungovalo směnáren skoro 2x tolik. Podle centrální banky za poklesem stojí hlavně rozvoj digitalizace a častější používání platebních karet. Vliv mohla mít také pandemie COVID-19 a úbytek turistů.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na Frýdansku kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 30, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 10 u obce Turno ve směru na Malou Skálu havarovala 2 osobní vozidla. Projíždějte tudy se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Řekl bych, že to dneska bude těžký kalibr, který nás čeká. Pobaví nás totiž dáma, která rozesmála generace posluchačů a ve svém rekordním období měla na kontě i 268 kg. Přesto byla mrštná, slovně pohotová a mezi lidmi oblíbená. Na její život a kousky si dnes společně posvítíme. To slibuje už dopředu Patrik Rozehnal. Ona Kominda, když ji tak nazvu, se narodila 13. června roku 1936 v Praze. A já jsem si nachystal několik scének, filmových komedií i televizních ukázek. Tak to dnešní vzpomínání rozjedeme.
5: Co děláš s tou elektrikou, prosím tě?
6: Co jsi dala vypnulé proutno?
5: No, zrovna teďko, když to bylo to, no.
4: Co? Tak na nás nekřič, co pak za to můžeme? Asi jsem to udělal schválně, ne?
5: Já taky nechrápe, já bych do toho kopla, to je...
4: Ježiši, Maria,
5: ale tak... co je, furt tak se aspoň pojet, když to není pojistka.
6: Já ji nemůžu najít.
4: Počkej, já to zkusím nahodit tady. No, a je to.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: První písnička za námi a první sada ukázek a povídání o Heleně Růžičkové připravena.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková se narodila v porodnici u Apolináře a od narození žila s maminkou Dragicou a tatínkem Aloisem v domě z konce 19. století přímo naproti Faustovu domu na Karlově náměstí v Praze. V bytě v prvním patře, ze kterého vede jediný balkon celého domu,

0: Když po té válce furt vidím tu koženou tašku s těma ušima, jak ta husa měla takhle jako tu hlavu, tadyhle takhle to bylo takový zavázaný a ta hlava takhle byla přes tu tašku a jako přišla, říká, mistře pohane, tady maličko stašoupla tu husu, víš. A my jsme říkali, ne, já nemůžu, víš, a zase on to tam šoupla, zase to, a pak to dítě zůstalo v baletu. A maminka říká, to já jsem šla bez husy, ale svoji jsem si vzala teda husu za křídlo a odvedla jsem ji z baletu.
1: K jejímu vyprávění, ale taky by nám vlastně mohla říct, jak to bylo s jejím studiem. Studovala totiž gymnázium. Jak vypadala maturita Heleny Růžičkové?
2: A jak jsi maturovala?
0: Ani se neptej. Já jsem chodila do zdravotnické školy, což byl rozdíl od zdravotní na Alšově nábřeží a tam byly
2: pouze... A nižší byla zdravotní?
0: Ne, pak byla zdravotní. Ta zdravotní byla jako pro sestry, pro dětské sestry a tak dále. A
2: tohle to byly...
0: Ne, pro bratry. Ty. Tak jsem chlapeček, já nosím prsa sebou, ty ne, ale já jo. No a jak jsme byli ta zdravotnická škola, tak tam byli rentgenoví laboranti, mikrobiologie, zubní laboranti. No a jelikož se stále vylepšovalo, nám půl roku před maturitou oznámili, že budeme teda jako, že dostali jsme vysokoškolský skripta, no a že musíme teda chodit na přednášky prostě, aby to bylo jako dotvrzený, konkrétně teda z anatomie, z čehož jsem neměla obavu, já jsem dělala latinu, čili že to nebyl problém. Ale maturovalo se taky z ruštiny. A teď si představ, že já jsem vždycky s tou ruštinou procházela výborným způsobem, protože já očiňu хорошо говорила, všichni mě rozuměli a nebyl problém gavariť.
2: Já rozumím rusky.
0: Tak, no. Ovšem tady jako jsem opravdu něco musela znát, takže já celý svatý týden, kdy jako lidi mohli studovat, tak já jsem se učila, že máma je táta, že R je Č, že P je R a no prostě učila jsem se azboku a vše
2: a
0: připravená.
2: A že mupy
0: a mupy je vlastně ano, míru mír, že tak to připravená jsem tedy šla k maturitě, že teda jako všechno dobře dopadne, že a teď já byla tím komikem té celé školy. Nějak se jako říkalo o otázkách a tak dále a já jsem říkala, jestli já z té anatomie, protože já byla velmi cudný člověk v té době ještě, jo. Jestli já se vytáhnu pohlavní orgány, tak to je tragédie, k tomu jsem vůbec jako nebyla stavu dojít. Ale říkala jsem si, ono zase od těch pohlavních orgánů k těm zubům se dostanu vždycky. Že jo, je to na těle, člověk dojde. No a...
2: Ano, ty jsi studovala zuby.
0: Zuby, ano. Teď já vytáhla si otázku, jakou myslíš. No samozřejmě, že pohlavní orgány to. Jak když jsem si je přivolala. No a jelikož jsem byla takový ten člověk, jako, že aspoň napsat, co se jako zná, tak jsem na tom potítku, pokud teda ona odpovídala, napsala všechno jako... ženské pohlavní orgány, že dvojtečka, rozumíš tomu? To jsem všechno, já jsem dokonce šla na žlázy z vnitřní segrece, pak jsem šla na hypofýzu a když už jsem byla u hypofýzy, že, tak těm zubům je to raz, dva. Jsem se zase propracuju. No a pokračuju dál a napsal jsem si muž poch o dvojtečka a on řeknul dost a já jsem šla tam. A já neměla nic. Nic o tom ani ně. No a teď mu vyprávím samozřejmě všechno o ženských pohlavních orgánech a tak dále, nadledvinky, už si to hasím k hypofýze, že jo. A on říká, ne, dost to stačí, víc ne, přejdeme na mužské. A jak to takhle řekl, tak u mě začal jirásek. To bylo temno, to bylo něco nepředstavitelného. A jak jsem zvykla jako gestikulovat a pomáhám si těma rukama, my jsme seděli u těch dvou stolů, že jo, jako abychom měli dost místa, jako, tak abychom někoho nezabili. Tak já, rozumíš tím, jak jsem to chtěla zachránit, říkám, ano, samo, bez debat. Tedy mužské pohlavní orgány se skládají... všecky zprostý názvy myšly hlavou, všecky, jen jsem si nebyla stavu vzpomenout a jak jsem, když si jako pomáhla, tak najednou ty ruce ujeli, cíjeli, já jsem bradou spadla na ten stůl a říkám, út! No takže všichni jako radost ve očích a tam seděl doktor Orta, viděl teda, co se mnou děje a říkám, a z těch, ne, koule to nejsou, koule, ne, sáček, ne, sáček. A ten to nevydržel a takhle na mě dělám.

0: teď rozumíš tomu, co z tohohle poznáš, rozumíš? A říkám, no ty, úder ne, to, ne, ty taky ne, to, a já slyšela vás, říkám, vajksle. Od té doby, kdykoliv jsem přišla do školy, mě říkali vajksle. A nikdo, absolutně nikdo nevěřil, že jsem si to vymyslela, nebo oni byli přesvědčeni, že jsem udělala schválně, že tohle to rozumíš tomu, no, ta
1: takže
0: hruza.
1: Takže anatomie byla pětka, ale z mravu jednička.
0: Hlavně z ruštiny trojka, jo, protože jsem celou dobu teda, než to šlo, já jsem šla k maturitě ze 4 minus, a teď si představ, já tu ruštinu rozumíš tomu, já gavarila ka kniga. Vás jo bylo u nás. Víš, jak to znáš, jak je to, ta básnička. Žili byli děd i bábka.
1: Da.
0: Děd byl lápka, bába šlápka.
2: Helena Růžičková nakonec vystudovala a chtěla jít dál na DAMU. O přijetí se pokoušela celkem 3x. Vždy ale odmítli kvůli něčemu jinému. Buď pro postavu, nebo pro hlas, a nakonec pro údajný nedostatek talentu. No a jak dnes ještě mnohokrát uslyšíte, herečkou byla skvělou. Tady je například rozhlasová scénka, natočená v roce 1982 s názvem Stovka.
3: Paní Roubalová, já jsem si přišel pro to kilo.
0: Kilo? Čeho?
3: No, peněz.
0: Kilo peněz? Co to je?
3: Jak jsem vám půjčil před týdnem, říkala jste, abych si dneska přišel.
0: Kam?
3: Za váma.
0: Já vám říkala, abyste za mnou přišel. A to jako proč? Co já s váma budu dělat?
3: No, vrátíte mi tu stovku.
0: Jakou stovku?
3: No tu, co jsem vám před týdnem půjčil.
0: Ha, to já už dávno nemám.
3: No tak mi dáte jinou, no.
0: A proč?
3: No, protože dluhy se mají splácet.
0: Který idealista tohle řek? Nějakej svatej, že jo?
3: Nedělejte si legraci. Já vím, vy jste veselá kopa, ale...
0: Za to vy jste smutný jako mandel.
3: To by dovedl každý půjčit si peníze a pak si dělat čoufky, jako že jsem vám nic nepůjčil.
0: Víte, že mě začínáte unavovat. Pořád melete stovka, stovka, stovka. Nejste vy u dopravní policie?
3: Paní Roubalová, už toho mám dost. Už jsem naštvaný, ale mám na to svědky.
0: Na co? Na to, že jste naštvaný?
3: Pane Batočka.
4: Prosím.
3: Pojďte sem.
4: K službám, prosím.
3: Pane Batočka,
4: ano?
3: Vy jste u toho stál, když jsem půjčoval tady paní Roubalový 100 korun.
4: A kdy to jako mělo být?
3: Před týdnem.
4: Před týdnem. Tak to vás si, pane, nemohu pamatovat. Víte, co já vidím za týden? Stovek? Stovku, to má dneska každý. Jsou lidi i, co mají dvě. Co já vím, za co jste tu stovku tady dával paní Roubalové? Třeba jste platil šatnu.
3: Stovkou?
4: No proč ne, prosím pěkně. Vždyť je to taky platidlo.
3: Vzpomeňte si, stál jste u toho.
4: Tak to jsem pak nemohl být já, to ne. Já totiž v práci zásadně nepostojím. Já v jednom kuse lítám, pane. Já lítám, já se vznáším, já si lítám s nadzvukovou rychlostí.
3: Ale pane Patočka, paní Roubalová, to přece není možný. Vždyť u toho byli pan kuchař Žemlička.
0: Že se nestydíte. Vy do toho ještě namočíte Žemličku. No, to bude kafíčko. Žemličko, pojďte se namočit.
5: Co je? Co je?
3: Dobrý den, pane Žemlička.
5: Co se připálilo?
3: Nic.
5: Jak je to možný?
3: Já jsem nic nejedl.
5: No tak na co si stěžujete?
3: Já vás volám jako svědka.
6: Pane, nedělejte nepříjemnosti. Mně si nikdo za svědka volat nebude.
3: Pane Žemlička, vy jste přece viděl, když jsem půjčoval tady paní Roubalové 100 korun.
5: A kdo vám to řek?
3: Co?
5: No, že jsem to viděl. Pane, já už dávno nic nevidím. Pane, kdybych já všechno viděl, co vidím, tak si musím vypíchat oči.
3: Jděte se píchnout, mě jde o tu stovku.
5: No jo, to jde dneska každému. Koukejte, já vám to vysvětlím. Přivezou mi maso. Vezmou mě o kilo. Vidím to? Nevidím. Já vezmu hosty o 2 kila. Vidím to? Nevidím. Vidíte to vy, paní Roubalová?
7: Já se ani nekoukám.
5: No právě.
7: A když se náhodou tak omylem kouknou, tak nevidím.
5: No vidíte. Tak vidíte, pane, a nezacláňejte a vyklíďte tady ten prostor. Tady, pane, není nic k vidění. Naschledanou.
8: Naschledanou, pane. A příště, ať vidím nějakou lepší fintu, jo?
7: Halo, halo. No jo, ještě něco. Pojďte sem. Tady máte tu stovku, co jste mě před týdem půjčil. Přece vám ji nezapřu. A když jste mi ještě ke všemu půjčil před svědkama, že jo?
3: No jo, ale vy to všichni zatloukli a vy jste...
7: Co já? Já jsem vám jenom chtěla ukázat, v jakým hrozným kolektivu musím pracovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: La zona blanca es...
2: Tohle je Den jako obrázek. Tak se jmenuje písnička, kde uslyšíte zpívat Hanu Zagorovou a Helenu Růžičkovou.

dovolím celá. Kdybych já začala o svých nemocech, tak tu ten hadr ani nevyžnívám. Ale co pak by vás dneska někdo

0: Český rozhlas vám teď nabízí kousky Heleny Růžičkové a mezi nimi si vyprávíme o jejím životě. To je princip našeho pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Při svém druhém pokusu dostat se na damu se seznámila i se svým budoucím manželem Jiřím Růžičkou. Ten na rozdíl od ní studentem už tehdy byl. Helena ho nejprve požádala o pomoc, co se týkalo přípravy na herectví, ale on se do ní okamžitě zamiloval. Budoucí herečka sice měla své pochybnosti, ale přemluvila ji tehdy Jiřina Bohdalová. No a Helena se nechala přesvědčit, že Jiří je ten pravý a vzala si ho.

0: doufám, že budete žít v míru a lásce a budete vzorně plnit své manželské povinnosti. A nyní prosím stvrďte právě uzavřené manželství svým podpisem. Prosím.
1: Tak aby bylo jasné, já si nechám svý jméno, jinak jdu od toho. Já se nebudu jmenovat Pumplně.
2: Pumplně.
1: To odmítám. Aby bylo jasno, já si Dicinky nechám jméno Anka Urbanová, ale nebezdůvodně, protože můj praděd byl pravý a stoprocentní Urban. Mají něco proti tomu? Mají co? Můj praděd byl stoprocentní Urban z Písku, který namlátil Drábovi. A jeho památku já budu ctít a ponesu jeho jméno, to vám oznamuji. A kvůli žádnému Pepovi Pumplně, který mi i milej, to měnit nebudu. Slavní přeci se musí ctít.
3: Tak tohle byla ukázka ze seriálu Vlak dětství a naděje z roku 1985 v režii Karla Kachyni.
4: Ale vraťme se do života Heleny Růžičkové.
3: Manželství, které se svým Jirkou prožívala, bylo údajně, jak se říká, ode zdi ke zdi. Občas lítali talíře a oba partneři měli i každý svou ložnici. Když měl ale třeba Jiří nastoupit na vojnu, tak Helena tomu dokázala zabránit. Na vojnu byla odhodlaná jít sama.
1: Prostě my jsme byli v Příbramském divadle v angažmá. Jirka prostě šíleně miloval film. To všechno vzniklo z toho důvodu, že Jirka, přestože byl teda absolvent Akademie muzických umění, čili vysokoškolák, že jo, a herec, tak stejně na Barandově v té době bývala 3měsíční zkušební doba. To byl tak rok 60-61. A já už jsem měl natočenou tu Spadlou z měsíce. Zařídila jsem Jirkovi, že teda se dostal a byl teda jako na Barandově v té zkušební době. Jenže musel jít na třetí vojenské cvičení prostě nějaký. No a ty v první řadě vzal teda jako tyhle ty věci, přines na Barandov a tam bylo takový zvláštní oddělení, tam seděl Quasimodo a ještě jedna čarodějnice. Nevyřídili nic. Pak to vzal do ruky pan produkční Wolf, pan režisér Lipský, u kterého teda Jirka jako připravoval ten film. Taky nezmohli nic. A já jsem říkal, no prostě pro toho Jirku to bylo životně důležité, protože jsem chtěla, aby byl na tom Barandově a nebylo vyhnutí. Já jsem říkal, Jirko, vojenskou knížku do obálky zalepit a povolávací rozkaz do ruky a já tam jedu za tebe. Je rovnoprávnost je, proč bych nemohla sloužit já? No a přijdu k té bráně a ten s tou puškou jako říká, přejete si, a prostě říká, já jdu sem sloužit za manžela. Tomu vypadla puška z ruky, někam zmizel, tu pušku tam klidně nechala, rozumíš, to se mohla sebrat a odvolnou ji odezdat tomu veliteli. A to šla šuškandám, že najednou vylejzali lidi a chodili s papírama a tak dále. No a pak za chvíli jsem teda jako šla k tomu veliteli a to jsem, jak jsem šla okolo toho okna, jak jsem viděla, jak všechny papíry dává do šuplete, jak když má přijít blázen. No, posadili mě a teď já jsem říkala, jako, že jdu sloužit za manžel. Mně říkali, to nejde, protože my tady máme ubikace tak po takových 12-14 jako lidech. A jsem říkala, že těch 13 mě nevadí, že to... On říkal, no ale to nejde. A jsem říkal, neříkejte mi, že na vojně nebude nějaká věc, prostě já se vám odsaď nehnu, já tady budu již tak zametat, prostě a sem tam něco odstřílím, co budete potřebovat. Ale to nejde, soudružko Růžičková, to nejde, furt to nejde. Ale přicházeli mi z tou dobu, tu přišel nějaký ten si nechal něco podepsat a už neodešel. No a já jsem jako vyložila celou tu situaci, krásně jsme se tam opili, strašně jsme si rozuměli. A oni říkali, jako, že jediný, kdo to může rozhodnout, to není tady, jako tady oni nastupujou, ale prostě auto pro ty, kteří nedojeli, mě vezlo zpátky do Prahy, protože generál Koruna to rozhodne. Tak mě přivezli, že jo, já ráno nastoupila, letěla jsem do Kohynorky a teď tam byl ten, jak má službu konající, že já jsem říkal, že potřebuju okamžitě mluvit s generálem Korunou. On se mě pojel, říkal, já jsem jezdě, v pondělí má tohle, pondělí má. No zjistila jsem, a tady hořely minuty, protože, jak jsem ti říkala, to auto sbíralo ty, co nenastoupili. No a teď jsem byla nešťastná, protože jsem pochopila, že teda opravdu... Konec, že tady už nic nezmůže, prostě. No a jak jsem šla ven, tak jak je ta závoda, tak tam byl takovej patník a na tom jsem seděla a brečela. A tak jak ti tam brečím a sedím, tak najednou to byly ještě 603. Byla jedna černá 603, druhá 603, rozumíš tomu? Všichni v pozoru a slyším, že jo, chorošu, jsou ruština bez debat. A mě pojal nápad. Chci upozornit, že za to všechno, co jsem udělala, buď bych bývala byla odstřelená, zavřená až na já myslím, do konce života. Prostě v té době byly módní ty štíhlí kovový podpatky, krátký sukně, bez klobouku samozřejmě, že žádnej nylon. Já přiletěla domů, maminčin kovr koťák, který byl skoro ke kotníkům. Starý italky se širokýma podpatkama, baret přes oko, rozumíš, nylonovou tašku. A teď to ještě bylo možné, že taxikáři nebyli jako označeni na dveřích, ale měli jenom taxi, co se dalo sklopit, když třeba bylo zapotřebí, jako aby se doplnili vozy a tak. Z Karlova náměstí na 14. na Václavák, na Václaváku jsem si chytila tuhletu 603, dala jsem mu 100 korun, to byly strašný peníze, to dneska vyšlo opravdu snad do 1000 a platili, jo. A vzala jsem si tohletoho taxikáře, já jsem říká, prosím vás pěkně, dovezete mi tam a tam a jenom odevřete dveře a budete čekat. No a teď přišla k tomu vlastně tomu heroinskému činu. Přijela jsem, on odevřel dveře a vystoupila. Nikdo mě nečekal samozřejmě, protože nebylo nic hlášené. Kam. Továrišči, kde vy? Vy jsme viděli, jak naskákali továrišči. A ustáli. Zdravstvujte, továrišči, já přijechalo z Sovětského sajuza od Dukli. My jeho vyvali od Dukli. Z generál Korona, já jeho chci vidět. Už to lítalo, takhle mě postavili blíž a teď šli dva. Jeden hubenej dlouhej a jeden takovej červenolící, takovej jako menší. A teď mi tou hlavou šlo. Po mě vždycky šli spíš menší než větší. Generál, jakože to byl, to jsem poznal, protože oba dva měli lampasy na kalhotech. A já prostě od toho stolu, kde bylo tak příšeli, jsem řekla, generál Korona, yes, yes! A letěla jsem a to malýho jsem chytla, takhle jsem ho chňapla. A doucha mu říkám, já s vámi potřebuji nutně mluvit. Tento červenolící generál zběl jako stěna. Neřek ani slovo, udělal vlevo v bok. Furt si mě hlídal, abych byla před ním. Pak jsme pochodovali vedle sebe teda do tého místnosti, tam jsme se posadili. A se říká, soudruhu generále, nezlobte se, a ty jsem mu tohleto všechno vyprávěla. Ten za chvilku zčervenal, on si snad myslel, že si nejsem nějaký zpravodaj nebo nějaký to, který ho nebo dělat. Tam jsme se teda opravdu božrali úplně. Odeslal to auto a hned si nechal poslat papíry Jirkovi z Vinohrad jako k sobě. Tam mu něco napsal, fakt je, že Jirka byl jenom povyšovaný na vojnu, se pak nedostal. Ale kdyby to býval, nebyl Koruna a kdyby neměl smysl pro humor, tak já už tady nejsem.
3: Smysl pro humor opravdu Helena Růžičková ve svém životě měla. A taky vystudovala, jak už víme, střední zdravotnickou školu, obor zubní laborantka. Tak se ještě naskok k doktorům vraťme. Tentokrát s párem skvělých anekdot.
2: Paní si stěžuje psychiatrovi. Pane doktore, manžel mě pomlouvá, že jsem blázen a jen kvůli tomu, že mám ráda palačinky. Ale to je nesmysl, paní. Já například, já mám taky velmi rád palačinky. Ne, no to je báječné, pane doktore. A mohla bych vás na ně pozvat. Mám jich plnou půdu, 3 pokoje, sklep a několik skříní. Pán přijde k lékaři a stěžuje si, že na dvou místech na čele ho, že ho to ukrutně bolí. Doktor přemýšlí a pak říká, to je z toho, že moc kouříte. Nikdy v životě jsem nekouřil. O, tak to máte z přílišného požívání alkoholických nápojů. No dovolte, v životě jsem se alkoholu ani nedotknul. No, tak to máte z toho, že pořád běháte za ženskýma. Já jsem ženatý a na cizí ženu se ani nepodívám. Potom je mi to úplně jasný. Pane, vy jste vůl a rostou vám rohy.
3: Tou následující skladbou si připomeneme i fakt, že Helena Růžičková hrála i ve slavné komedii Trhák.

0: Užijte si s námi zvukové vzpomínky na Helenu Růžičkovou, báječnou herečku a Komindu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejdříve pracovala jako choreografka v Mladé Boleslavi a technička v Příbrami. Později jako herečka ve svobodném povolání hostovala v roce 1967 v Činoherním klubu v roli hejtmanky v Gogolově revizorovi. No a v letech 1971 až 73 se stala členkou divadla Na zábradlí. Skončila proto, že se dostala do hledáčku STB. Vyhodili ji z divadla údajně proto, že dorazila na představení úplně na mol a vykřikovala provokativní hesla proti komunistům. Její kolegové se k ní tehdy, kromě pár vyvolených, otočili zády. Ona to nesla velmi těžce a tak skončila na 3 měsíce v psychiatrické léčebně.
2: Tohle je Kudláčková.
3: Těší mě. Já jsem švagrová děda vševěda.
4: Vážně? Já jsem původně čarodějnice. Taky čekáte na ucho?
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
4: No, vidím, že si budete dobře rozumět. Kde je Klika?
5: Není. Aby nikdo neutek.
3: He, jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodovode.
4: Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště?
3: Ne. A daj se tady hrát kuličky.
4: Jestli máš důlek, můžeme si zahrát.
0: Podotýkám, že tuhle roli sehrála ještě o 2 roky dřív. A to v komedii Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Helena Růžičková prý i ráda slavila a pořádala nejrůznější večírky. Využívala k tomu Vánoce, Silvestra, čínský nebo astronomický nový rok a další příležitosti. Jídlo prostě milovala. A navzdory své korpulentní postavě měla i nespočet pohledných nápadníků. Miloval je třeba americký zpěvák přezdívaný Rudý Elvis, Dean Reed. Největší váha, které za života dosáhla, byla prý 268 kg. No, přesuňme se teď do vinárny. Pořádá se tam konkurs a účastní se ho i Helena Růžičková.
6: Dobrý den, tak jsem tady.
7: Ano, tak se posaďte.
6: A proč bych si sedala? Já jsem se teď naseděla dost, já radši postojím.
7: No tak ve vinárně se to obyčejně dělá, že si člověk přijde sednout.
6: No jo, to jsou ty dobrý úmysly. Ale nakonec stejně skončí pod stolem, že?
7: Promiňte, my jsme slušná vinárna.
6: No právě proto.
7: Prosím?
6: No proto jsem tady.
7: A tak?
6: Já jsem sem.
7: Co pak?
6: Hrkot, nechte mě domluvit.
7: Spíš do kokta.
6: Já jsem sem.
7: Smrťáček, vínečka, libo.
6: Tak necháte mě domluvit.
7: Prosím.
6: Já jsem sem.
7: Stačí, paní. To už není for do kabaretu.
6: Jsem tady na inzerát.
7: Chápu, první milostné setkání, no jo, na inzerát. To musí být napínavé, co?
6: Vy mě nic nevyprávějte. Já jsem tady na váš inzerát.
7: Lituji, nemohu být k dispozici.
6: Co je tohle za řeč?
7: Jsem ženatý.
6: Houblec Vrbovník, já přišla na inzerát vaší vinárny.
7: Lituji, o tom nic nevím.
6: No tak mi zavolíte vedoucího.
7: To jsem já.
6: Já jsem Roubalová.
7: Chápu.
6: Ano. No ano, vy jste vedoucí, jak má být. Tady se schání síla a vedoucí o tom nic neví, že jo?
7: Co vy byste po vedoucím ještě nechtěla?
6: Teda, já nic. Ale když dá jeho podnik inzerát, že schání kvalifikovanou sílu, že by o tom vedoucí jako mohl vědět, že jo? To by
7: jste bylo... kvalifikovaná síla?
6: Pochopitelně.
8: A jakou máte praxi?
6: 2 roky jsem pracovala v divadelní vinárně v Červeném Kostelci jako šatnářka, květinářka.
8: No výborně. U nás k tomu dostanete ještě recepci a cigarety.
6: Proč recepci? Vy tady máte nějaký pokoje?
8: Ne, pokoje ne, ale pult pro recepční.
6: Aha. A komu budu dávat klíče?
8: Prosím vás, když nemáte v podniku pokoje, tak proč byste dávala někomu klíče?
6: No právě, no to je pravda. A načo je teda tady recepční?
8: No tady není recepční.
6: A vy, Vy jste mi teď to místo nabízel.
8: Ale milá paní, náš...
6: Roubalová.
8: Milá paní Roubalová, náš podnik vám nenabízí místo recepční, ale místo v recepci.
6: A jaký je v tom rozdíl?
7: Platový.
8: Vy se nám neplejte do rozhovoru.
6: Budeť ne.
8: No tak prosím, vy tady budete zastávat funkci šatnářky a květinářky, no a za to dostanete plat. No a za funkci recepční, která má hmotnou odpovědnost za cigarety, bude brát plat moje paní.
6: Vy jste ženatej?
8: Já? Jak vás to mohlo napadnout?
6: No v té chvíli, když jsem si uvědomila, že druhý plat bych u vás mohla mít jako uklízečka.
7: No a teď vás, paní Roubalová, seznámím s personálem.
6: Bude mi potěšením. A hned seznámím personál s tím, jak si představují provoz této vinárně, rozumíte? No,
7: to všichni budou rádi, jsou tady noví a nemají, jako my, psychologové říkáme, ani kolektivního ideologa, ani kolektivního mluvčího, že?
6: Pojďte se, když mi 500 měsíčně přidáte, vezmu tyhle dvě funkce.
7: Vy jste mi nerozuměla. Chtěl jsem říct, že tady máme mladý kolektiv, který se teprve formuje.
6: Tím líp. Já je sformuju. Teda když mě přidáte těch 500, samozřejmě.
7: No jo, já jsem to zažil.
6: Kdy?
7: No, když nám kriminálka odváděla minulý kolektiv.
6: Podívejte. Podívejte se, když bude těch 500 jako měsíčně, já je naučím v tom chodit.
7: No jo, ale nějak poctivě.
6: Oh, s láskou.
7: S čím?
6: Láska, pane vedoucí, je čarodějka. Láska je mocná. Láska je nevyzpytatelná.
7: Já vím, já vím. Knihu přání hodím do koše a řeknu, že jí polil učeně rajčatovou vomáčkou, ale jak přijde hloubková kontrola...
6: Tak je maler. Ale to musíme brát jako riziko povolání.
7: Jo.
6: Jo, protože jinak bychom to nemohli dělat, že ano? Hmm. Tak jsem teďkom přivejte ten mladý začínající kolektiv, který se zatím ještě nestačil psychologicky sformovat, jo?
7: No tak, nejprve vrchního. Pane Patočka! No,
9: prosím, ano.
6: Pane Patočka! Oni vás už taky pustili!
9: Paní Roubalová, když jsme to měli oba na půl druhého roku, ne?
6: Pravda, ale řeknu vám jako nově začínajícímu vrchnímu.
9: No.
6: Pozor!
9: Spolehněte se. Desetinná čárka se dělá za celými korunami.
6: Správně, no. A kniha přání?
9: Vždycky musí být dvě.
6: Správně. A další?
7: To je náš kuchař, pan Žemlička.
10: Jo, tady, co pak je?
6: Žemličko, ty kluku, hlubata.
10: Roubalka.
6: Ty už seš taky venku. Ale no to je mě překvapení.
10: To víte, paní Roubalová, láska to je, co mi zase dovedlo zpět k plotně.
6: A jen to s tou láskou tak nepřeháněj, Žemlička.
10: No, dovolte, paní Roubalová.
6: Jestli dovolím, Žemlička k plotně.
10: Už letím.
7: No, tak co pak říkáte, paní Roubalová, novým spolupracovníkům?
6: No to víte, já jim nemám co říkat, žádno, ale jestli je tady někdo novej, jo, tak... To teda promiňte, ale to jste jako vy, pane vedoucí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Helena Růžičková vytvořila mnoho nezapomenutelných rolí, ale v našem pořadu rozhodně nesmí chybět ta její Škopková z Troškovy série Slunce seno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Helena Růžičková prý byla neuvěřitelně ukázněnou herečkou. Texty se učila naprosto přesně podle scénáře. V tom byl její herecký kumšt. Dialogy říkala úplně přirozeně, jako by jí šly rovnou od plic. Nikdy nepřišla za režisérem s tím, že jí text takzvaně nepasuje do huby. Vždy ho řekla tak samozřejmě a normálně. Jakmile se ozvala klapka, vystřelila, vystartovala, odříkala text a navíc ještě byla neuvěřitelně pohyblivá. Prostě tu postavu uměla nosit.
2: Že vám, maminko, huba neupadne, slyšíte to, doktory, my prý trápíme hlady.
3: No, když je to pravda, bude, ne, prosím tě, nepovídej, já to moc dobře vím. Na mě už nezáleží, já jsem stará baba, proto se mě zbaví. Tak mě ukrmíte takovejma šmejdama.
2: No, že vám huba neupadne, maminko, Čech si od huby utrhne, sám ji přinese a ona by právě takovýhle věci.
3: No, když je to pravda, bude, ne, prosím tě, já co dneska, ta polívka blablá, kyselá.
2: Maminko, by to bylo kyselo. Jo. A když je to kyselo, tak je to kyselý. To si taky musíte rozmyslet, co vlastně chcete.
3: Ne, prosím tě, nepomíj, to nebylo kýdlo.
2: Jak to, že to nebylo kýdlo, když jste toho zblezla, tady je celý kastrůlek, co? A? Slyšíte to, doktore?
3: Já ani řízek neuděláš.
2: Na co bych vám dělala řízek, když ho nemáte čím kousat?
3: Já, no nemám. Já mám tamhle zuby, které nejsou šuplety.
2: To máte, 15 let, ale ještě jste si je nešupla do huby. Či byste to asi kousala?
3: No, to je jedno. Tak aspoň guláš, ten už se mi nějak dal.
2: Maminko, vy dobře víte, že po guláši trpíte průjmama. Doktore, čestný slovo, vždycky se mám po to poslal.
3: Prosím, že nepovědejte, je přeci, já se znám, já tě moc dobře znám.
2: No a co?
3: A ty ho starý ho znám taky, já vás všetky moc dobře znám.
2: No a co tím chcete říct?
3: Já
2: vím, že můj starý stojí za hovnal, je to můj muž.
3: Já, on je ožralá, ty taky.
2: Co to budete, co povídat, že já jsem ožralá?
3: Já.
2: Jestli někdo ožralá, jste to vy ožralá. Taky. Že vám není hamba tady takhle před doktorem.
3: Pane bože, jak já k tomu přijdu, já mám takovouhle dcer.
2: Podívejte se, co jste si udělala, to máte, na to nenadávejte. Slyšíte to, doktore?
4: Tak, tohle spolknete a po diskuzi se s váma budu furt prát. Stejně víte dobře, že vám vždycky přepadu, tak co? A vopalažte si to vyplivnout, zkuste to vyplivnout, vopalažte se.

0: Tohle byla ukázka z druhého pokračování série Slunce, seno, tedy Slunce, seno a pár facek. Natočena byla v roce 1989. Natáčelo se v Hošticích a natáčel hlavně Zdeněk Troška, který pak s Helenou Růžičkovou často jezdil i po nejrůznějších sálech a na tuhle sérii vzpomínali.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo ty 100 koruny. No a teď...
2: Ne, to musí tam... Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece... jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
2: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkal, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošticovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, a dostala 130. Já panu, protože ona tam řekla to, dobrý den, velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já jsem říkal, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
2: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, tak nám něco. No, co bych dělala s penězma, kolik že dostanu?
0: Na závěr se ještě zastavme u jídla, které Helena Růžičková milovala. Její maminka pocházela ze Sarajeva, takže už odmala měla Helena ráda třeba džuveč, plněná rajčata, papriky i cibuli a neměla problém přidat do všeho česnek, klidně prý i do šlehačky. Když poprvé vařila svému budoucímu muži Jiřímu uzenou polévku, prý je hrozně přesolila. A druhý chod? Těstoviny? Ty zas rozvařila do obrovské koule. Jiří tehdy ani nemrkl a všechno snědl. V ten okamžik prý pochopila, že jedině tenhle člověk s ní bude schopen vydržet. Na jídlo a Helenu Růžičkovou kdysi vzpomínal i Jiří Krampol.
3: A jednou šla po Ostravě a zpívala si. Šla a zpívala, kdybych byla jahodou. Kdybych byla jahodou. Tam stál nějaký ožralý varník, tak to je... Když zaspívala si po čtvrtý, kdybych byla jahodou, povídá, paní, to bylo marmelády.
0: A když byla řeč o jídle, je tu na závěr ještě kuchařská scénka. Samozřejmě, že s Helenou Růžičkovou.
4: Pane Žemlička, co pak se to dneska dal do té speciality?
5: Nic.
4: Ne? Tak tam příště aspoň něco dejte, jo? Až lidi dost nadávají.
5: Lidi jsou mi lhostejný. Já nevařím pro lidi. Já vařím pro požitek.
4: Pro čí požitek?
5: Čí? Svůj. Aha. Pro mě vaření koníček.
4: Že pro vás je to koníček a po mně lidi rajtujou, víte?
6: My jenom mysleli, že byste mohl v rámci zlepšení služby zákaznictvu dát si nějaký hodnotný závazek, který
4: víte,
6: by...
4: Ano, víte, jak to myslíme, jo? Takový ten...
5: Na co si mám dát závazek?
6: No, na co? Na papír.
5: Klidně. Pište.
4: Já píšu.
5: Mě lepší píšete, než počítáte, pane Patočka. No. Budu rozdělávat včas oheň, pokud budu mít čím, a ke konci směny všechny hořáky zhasnu. Budu dávat do cmundy česnek a nebudu ho dávat do moučníku. A teď, co řeknu, to si podtrhněte. Do práce budu chodit v pracovní době. A dejte to na ozdobný blanket, já vám to podepíšu. V úctě. Má úcta.
6: Já bych ho vzala vařečkou.
7: Počkejte, paní Roubalová. Ono to s ním nebude jen tak.
6: Jak?
7: No jak? On je dost mazaný.
6: To je,
7: no,
6: to je.
7: On takhle dost ví, víte, co se kde děje. A tohle on určitě nemá ze sebe. Takovýhle závazky, víte? Mm-hmm. To on určitě někde odkoukal.

obdiv celého národa si Helena Růžičková získala hlavně svým nebojácným a optimistickým bojem s rakovinou, který popsala také ve svých knížkách a vynesl ji i 82. místo v anketě Největší Čech. Helena Růžičková zemřela 4. ledna roku 2004 v plzeňské nemocnici v nedožitých 68 letech, a to na selhání ledvin. Ale my na ní budeme vzpomínat s humorem a s láskou, jako vždycky v našem pořadu.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Stavební práce uzavřou i dnes okružní křižovatku Sněhulák v Liberci. Řidiči celý víkend neprojedou přes Krištofovo údolí na Liberecku, důvodem je pouť. Policie zjistila, kdo před téměř 20 lety pobodal muže na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou. Zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojediněle přehánky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Ještě dnes v noci a také zítra v nočních hodinách musí řidiči počítat s uzavírkou okružní křižovatky nazývané Sněhulák v Liberci Horním Růžhodole. Důvodem jsou práce na opravě mostu nad křižovatkou. Ta patří k jedněm z nejvytíženějších ve městě kvůli napojení na nákupní centrum Globus a průmyslovou zónu Sever. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oficiální uzavírka vždy od 6 hodin večer do 6 hodin ráno. Je ale možné, že bude kratší.
2: Se to bude odvíjet od toho, jak ty práce půjdou. Rozhodně nechceme tu uzavírku mít delší, než je nezbytně nutný pro to provedení těch prací. To znamená, buď ji využijeme doplna a zahájíme už práce dalšího charakteru, nebo ji třeba doplna ani nevyužijeme.
0: Po celý víkend bude pro dopravu uzavřené Krištofovo údolí na Liberecku. Důvodem je tradiční pouť. V obci jsou desítky prodejních stánků a množství návštěvníků. Omezení platí také pro autobusovou dopravu. Na vlakovém nádraží ale o víkendu zastavuje víc spojů.
3: Vedení obce nabádá návštěvníky, aby do obce auty vůbec nezajížděli. Lidé by měli spíš využít hromadnou dopravu, například vlakem. Mimořádně budou ve stanici zastavovat vlaky také společnosti Arriva. Do obce nebudou zajíždět ani linky MHD číslo 16 z Fignerovy. Poslední zastávka bude Krištofovo údolí Lom. Z Liberecka Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé v Turnově musí odstranit desítky pietních míst, která zřídili svým mazlíčkům. Pozemek v části Vesecko patří Lesům České republiky. Pohřbívání domácích zvířat tam není povolené. Státní lesy proto vyzývají majitele, aby zlikvidovali vše, co do lesa nepatří, a to do konce listopadu. Policisté objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu. Útočníka, který v roce 2007 pobodal 60-letého muže, ale nemůžou zatknout. Případ je totiž promlčený. Asi 30-letý pachatel tehdy bodl nožem do hrudníku obsluhu čerpací stanice v Hrádku nad Nisou. Jen náhodou ale netrefil životně důležité orgány a muž útok přežil. Pachatele se tehdy policistům nepodařilo vypátrat, a to i přesto, že zveřejnil jeho popis. Případem se začal s odstupem času zabývat tým Tempus, který se na neobjasněné trestné činy zaměřuje.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na Frýdlantsku kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky. A teploty se vyšplhají na 27 až 30, na horách naměříme 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U obce Duba v Zakšíně se srazilo osobní vozidlo s motocyklem. Na místo jedou všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. A na silnici 10 u obce Turnov ve směru na Malou Skálu havarovala dvě osobní vozidla. Také tady projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině a jelikož máme víkend, tedy konkrétně sobotu, tak vás čekají písničky na přání ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Až do hodiny 18. nebo spíše řekl bych tak odhadem do 17.50 budeme přijímat vaše SMSky, vaše e-maily a nebo telefonáty přímo sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec a budeme plnit vaše písničková přání. Tak hezký poslech.

vyrobenou SMS-ku nám pošlete na číslo 90 01 04. Dalším způsobem je poslat nám e-mail. Tam můžete napsat, co chcete, samozřejmě, když tam budou potřebné údaje, název písně a jméno interpreta, a důležité je v tomto případě, kam ji zašlete. Mělo by to být na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. A třetím, tím asi nejjednodušším způsobem je vytočit telefonní číslo 22 155 37 22. Dovoláte se, alespoň doufám, k nám do studia Českého rozhlasu Liberec a můžete vlastně říct své přání přímo do vysílání. Takže to byly tři způsoby, jak se nechat zahrát. Mezitím, než se nám někdo dovolá, zahrajeme Petra Muka, Láska tě spoutá. No a vám držím palce a hodně štěstí při spojování vašich telefonátů a nebo zasílání SMSek či e-mailů.

0: Petr Muk na úvod dnešních písniček na přání a máme tady prvního dnešního volajícího, respektive volající. Pěkné odpoledne.
1: Já přeju pěkný odpoledne i vám, Jiro, tady Jaťa Sýdlantu. A písničku bude i jako poděkování vám, vašim kolegům a kolegyním. A pro všechny, co si necháme hrát, pro tu naši rozhlasovou velikánskou partu, to je do všech koutů, kde poslouchají váš rozhlas. Mm-hmm. A bude to pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: Tak já jsem čekal, že...
1: krásnou sobotu ještě, aby byla večer krásná i neděle.
0: Děkujeme pěkně. Myslel jsem, že vybrat nějakou hezkou písničku. Vy jste vybrala nejhezčí. Doslova, tak se totiž jmenuje Nejhezčí dárek.

0: Takže písnička je připravená, vy se mějte moc hezky, i vám samozřejmě hezkou sobotu, i hezkou neděli, a to určitě ještě se ozvete, předpokládám. Tak písnička je tady, mějte se pěkně a zase někdy brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, Míro.

0: parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tolik tedy programu Českého rozhlasu Liberec. Teď tu ale aktuálně máme písničky na přání. Máme tady jedno z mnoha e-mailových. Píše nám náš, řekl bych, starý známý nebo velmi častý návštěvník písniček na přání, náš posluchač pan Adam, a píše: pěknou sobotu. Prosím, můžete poslat Drakovi Mráčkovi, co kolíbá, něco od Queenu. Ve středu slaví krásné 14. respektive 41. narozeniny, je v závorce, a já nemám ponětí, jestli se mi podaří dovolat. Tak, Dráčku, vše nej a velký obdiv, jak vše zvládáš, i když jsi na vše sama. A Dráčátko se má líp a líp, tak vše nej a někdy vypni, práce nemá nožičky a neuteče. Tolik tedy náš posluchač pan Adam, no a my jsme vybrali píseň, myslím, k narozeninám dostatečně opulentní, tak jak to Queeni uměli, Somebody to Love, a i my přejeme všechno nejlepší. Yeah.

0: Kapela Queen, samozřejmě Somebody to Love. No a máme tady další přání, tentokrát telefonické. Máme tady posluchače na telefonu, kterého vítám ve vysílání. Pěkné odpoledne.
1: Napodobně, pane Miroslave, tady Zdeněk ze Zákup. Rád bych tuto píseň zaslal kámočovi Zdenkovi Šilhánovi do Liberce. No a všeobecně posluchačům, kterým se Kryl líbil a líbí.
0: Mm-hmm. Písnička je vybraná, připravená. Já vám přeju, ať si i nadále užíváte toho dnešního odpoledne, protože jsme mezi řečí došli k názoru, že takhle má sobotní odpoledne vypadat. Jak ho trávíte vy, tedy s něčím dobrým ke konzumaci?
1: No, jak jinak. Čumím jak husa do flašky, do červeného vína.
0: Tak jo, tak přeju dobrou chuť samozřejmě, ať vám chutná, no a budu se těšit zase někdy brzy naslyšenou.
1: Napodobně, díky.

0: jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.
1: Ani tohoto zpěváka a autora není třeba představovat, ale pro forma Karel Kryl a veličenstvo kat. Písničky na přání pokračují zase jedním e-mailovým. Dobrý den, moc prosím o zahrání Sara Perketiamo od Rickya Poveri. Dodatečně ke 44. výročí svatby. Písnička je pro Janu a Honzu s přáním hodně dalších krásných let jejich životem. Podpis děkujeme, Jana a Honza.

0: Ricky e Poveri, Sara Perché Ti Amo, ke 44. výročí svatby pro Janu a Honzu. A máme tady další přání, opět telefonické. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Míro, moc vás zdraví, Jirka.
0: Tak povídejte, co budeme hrát?
1: Jo. Ano, já bych se hrozně rád poprosil Coldplay z Chainsmokers písničku Something Just Like This. A já bych písničku, Míro, dneska věnoval pro moji skvělou rodinku, se kterou jsme si udělali včera krásný víkend, no. Víkend taky samozřejmě, ale výlet. A tady od nás nedaleko právě obec Havlovice, kde je zřícenina hradu Wiesenburg. Já už jsem tam 2 roky nebyl, ale doopravdy krásně zastřešený je ten hrad. No, jedou tam teda o 106, máte tam krásné fotografie, normálně o to, jak to vypadalo před vykopávkama, po vykopávkách, no se říká úplně nádhera. Máte tam i stánek s občerstvením, takže i pro děti. Alko, ne alko, něco dobrýho, jak se říká, do žaludku. Takže pokud to máte někdo tady blízko, tak vřele doporučuju, stojí to za to.
0: No tak nádhera, skvělá ano. Písnička, navíc i tip na výlet od vás.
1: Tak, to... Asi se má teďka grilovačka, takže co víc přát.
0: No tak ať vám grilovačka vyjde, počasí vydrží, to máme ověřené už u meteorologů. Prostě ať se ten dnešní večer podaří. Mějte se hezky a zase brzy zavolejte.
1: Naslyšenou. Naslyšenou, díky.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Činasky nám zpívaly v dnešních písničkách na přání. Máme tu další. Dobrý den, prosím, chci nechat zahrát píseň Stanice Svět od Lucie Vondráčkové pro svého synovce Jakuba. Zřejmě tedy s největší pravděpodobností k dnešnímu svátku. Tak přejeme taky. Pavel je podepsaný pod tímhle e-mailem, takže písnička je tady a ještě jednou všechno nejlepší.

0: Lucie Vondráčková a Radim Flender, stanice Svět. To bylo dnešní poslední písničkové přání, protože za 10 minut to bude 18. hodina, další zprávy s Ivetou Bláhovou. No a pak už se můžete těšit na další pátrání v našem archívu, tedy další záznam šarmantní osobnosti. Vím, že se v dnešních písničkách na přání nedostalo na všechny. Zavolejte nám zase zítra po 12. hodině a věřím, že to vyjde. Do dalších minut vysílání a hodin, doufám, vysílání Českého rozhlasu Liberec vám přeji skvělý poslech a budu se s vámi těšit naslyšenou zase u zítřejšího vysílání, tentokrát po 5. hodině ráno. Tak hezký poslech.
1: S cizí ženou v cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Zdravotnická záchranná služba má v Jablonci nad Nisou novou základnu. Ničivé požáry ve Francii a Španělsku pomáhají hasit hasičské týmy z celé Evropy. Zítra bude zpočátku slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty až 30 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezký večer. Po téměř 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde, případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ni totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zdravotničtí záchranáři v Jablonci nad Nisou mají po 48 letech novou výjezdovou stanici. Dosavadní zázemí v jablonecké nemocnici už nevyhovovalo. V budově za 86 milionů korun bude i záložní operační středisko pro celý Liberecký kraj. Sloužit má v případě výpadku hlavního centra a jako školící středisko pro nové dispečery. Zároveň z něj bude i výukové centrum pro studenty oboru zdravotnických záchranář, říká vedoucí operačního střediska zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka.
5: Aby ten proces zaučování, který je u nás poměrně dlouhý a náročný, se neprolínal až tak do toho ostrého provozu, jako je to v současné době. Protože na tísňové lince ty studenti prostě nemůžou komunikovat s tím volajícím, když to tady na tom pracovišti, které bude úplně odstřiženo od toho hlavního systému, jsme schopni prostě s nima dělat tu výuku.
2: V Libereckém kraji za uplynulý půl rok výrazně ubylo škod způsobených vlky. Chovatelé zřejmě svá stáda chrání lépe, informoval náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09. Stát do konce června na náhradách škod způsobených vlky vyplatil chovatelům necelých 436 tisíc korun. Meziročně je to o 63% méně. Hasičům ve Španělsku a Francii vyrazilo pomáhat s ničivými lesními požáry 11 letadel a vrtulníků z různých států Evropské unie. Řekla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Nejhorší je situace ve francouzském regionu Giron. Tam je spálených bezmála 32 tisíc hektarů, což je trojnásobek rozlohy Paříže. Pomáhat přiletěl taky český tým. Tým českých hasičů s helikoptérou Black Hawk zasahují u města Bordeaux. Kvůli přibližujícím se plamenům tam záchranáři evakuovali okolní obce. Francouzská vláda postupně povolává další stovky vojáků.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu ojedinila až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, ve Frýdlansku na kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojedinile se vyskytnou přehánky a později večer očekáváme přehánky četnější, výjimečně i bouřky. Teploty 27 až 30, na horách 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V obci Brniště na Českolipsku havaroval cyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte tu tam opatrně. A v Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zdůžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2014 převzal houslový virtuos Pavel Šporco. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočil Zdeněk Novák.
0: Šarm. Na vlnách Českého rozhlasu právě začíná pohled do zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku 2014, kterou se stal houslista Pavel Šporcl. Postupně se zastavíme u většiny nominovaných a zeptáme se jich na to, jak se mají, co dělají. Prostě zeptáme se jich na to, na co se při samotném přímém přenosu nedostalo. Pěkný den vám přeje Zdeněk Novák.

0: Tomáš Kačner, hudební redaktor Českého rozhlasu, který se přede mnou schovává, ale který má tady ten přímý přenos, který už je teď minulostí na povel. Tomáši, pojď se se mnou podívat, tady se něco odehrává na jevišti. Přijel Laďa Kerndl, s tím si popovídáme v zákulisí za malou chvíli, ale šarmantní osobnost roku letos navštívil i vysoký zpěvák.
1: Vysoký nejenom rozsahem, teda opravdu značným rozsahem, dokonalou intonací, ale hlavně i s růstem.
0: Ondřej Ruml, zvuková zkouška, můžete slyšet sami. No, on se do té futuristické scény docela hodí.
1: My jsme ho vybrali záměrně i z toho důvodu, že on nepoužívá kapelu.

0: prosto dokonalý.
1: Ta příprava musí být vždycky dokonalá, protože pak, aby mě to bavilo a aby ty lidi z toho měli co nejlepší zážitek, tak vždycky se snažím, aby... Já jsem v tomhle perfekcionista, no.
2: No to je dobře, no i při té zvukové zkoušce husí kůže, alespoň co se mě týče, takže zlomte vás. A co byste řekl na adresu Pavla Šporcla, protože to je letošní šarmantní osobnost, tak by stálo za to říct pár slov?
1: No, Pavel Šporcl, geniální hudebník, člověk, který ví, co chce, jde si za svým. A jeho muzika je neotřelá, prostě posouvá ty hranice té klasické hudby dál, dělá té klasické hudbě vlastně podle mě dobrou reklamu, je jak i pro ty mladý lidi podle mě atraktivní ten Pavel, takže já mu fandím a držím mu palce, ať takhle pokračuje dál.
2: My jsme teď vyplnili chvilku, kdy vám vyráběli hal pro jednu skladbu, tak už je hal.
1: Ještě není právě ho vyrábej teďka, no, jeli pro něj do fabriky, jo už je.
2: Už je hal, no tak to my si rádi ten kostel poslechneme.

0: Lada Klokočníková a Mirek Vaňura hledají svou šatnu.
1: Jako každý rok jinak.
0: Jak to bylo těsné letos? Vím, že to bylo Ofous, Pavel Šporcl a další za ním.
2: Profesor Pirk, ano, tam to bylo opravdu velice těsné, no ale hodně hlasů dostala i Saskia Burešová. Kdo tam byl ještě?
1: Kateřina Brožová dostala.
2: Ano, no, bylo to velmi příjemné, protože bylo hodně hlasů rozmanitých, ale potom v tom úzkém finále jsme netrpělivě čekali, jestli Pavel Šporcl nebo pan profesor Pirk, ale máme obrovskou radost, že oba přijeli.
0: Už jsem byl u Ondřeje Rumla, ještě chci zamířit za Laďou Kerndlem, taky se podíváme s naším mikrofonem ze zákulisí za Kateřinou Brožovou a právě Terezou Kostkou, tak já jedu vyhlížet. Na gala večer Šarmantní osobnost roku přijeli i manželé Kerndlovi, půvabná Milátka, dobrý den.

0: Dobrý večer.
1: Jaká byla cesta?
0: Výborná.
1: K nám do Hradce Králové, doufáme, že jezdíte vždycky rádi.
0: My jezdíme semka hrozně rádi, tady je strašně příjemný kolektiv a super atmosféra.
1: Kde máte Laďu?
0: Je v šatně.
1: To by člověk předpokládal, že tam spíš bude žena a muž, že už bude tady u kávy a u chlebíčku.
0: Ne, já jsem jenom takový technický doprovod, jako vždy.
2: Můžu vás poprosit, že bych si udělal potom tu zvukovku?
1: Zvuková zkouška musí být, i když profesionál jako Laďa Kendl by ji pomalu nepotřeboval.
2: Já dělám tu zvukovou zkoušku proto, aby mi to nepokazili. Protože já nemám problém se svým zpěvem, jo? Ale kolikrát třeba zapomenou zapnout odposlechový bedny, takže se neslyšíš. Ukazuješ na ně a oni se na tebe třeba nedívají v tom momentě, se baví s někým a tak kvůli tomu ta zkouška je, no.
1: Laďo, jsi tady hostem, už spočítali bychom to, no po páté určitě na šarmantní osobnosti.
2: Asi po páté, no.
1: Vystřídalo se tady hodně krásných dám, šarmantních mužů. Letos tady budou prim hrát housle, jak jsem se dozvěděl.
2: No dneska tady bude hrát Šporcel, ano. Pavel.
1: V čem je jeho šarm?
2: Podívej, každý má takový nějaký svoje fluidum, který z něho vyzařuje ven. Navíc na sebe upozornil celosvětově tím, že hraje na modré housle, což není obvyklé. Umí to s lidma, je příjemný, milej.
1: Laďa Kendl, ten je v nominaci neustále, takže má taky svůj šarm. Mimochodem, když jste sem jeli, zpívali jste si v autě? To by mě tak zajímalo, jestli si zpěváci zpívají ve sprše a v autě.
2: Tak abych nelhal, tak se zeptejme ženy Milady.
0: No určitě si prospěvoval po cestě a dělal si hlasová cvičení.
1: Laďo, Tomáš Kačner, hudební redaktor.
3: No jasně, protože to náš
1: pozor, pozdrav čelem.
2: To je pozdrav, který jsem vymyslel já. A líbí se mi to, že už to hodně lidí nějakým způsobem okopírovalo a dělají to, že si podáš ruku a ťukneš čelem. Tak já se s tebou tak rozloučím.
1: Takže pravou a čelem, jo?
2: Ahoj, byl to slyšet.
1: Na mikrofon asi ne. Díky, ahoj.
2: Děkuju, taky pěkný večer přeju.

0: Dneska jsme vás v dobrém pomlouvali celou cestu v autě.
1: A dobře vám tak.
0: Že jste neuvěřitelně,
1: to vám přeju.
0: Neuvěřitelně pilnej.
2: To slyšíte, milí posluchači, rozhovor Ladi Kerndla s loňskou šarmantní osobností, totiž Václavem Větvičkou v našem natáčení ze zákulisí vyhlášení ankety Šarmantní osobnost roku. Tak hned, jak spolu pánové domluví, tak právě za panem Václavem zamíříme. Pane Větvičko, tak s Ladou Kerndlem jste se přivítali, vřelé přijetí tady ve Filharmonii.
3: Určitě ano, já se ho nesmírně považuju. Nejen se mi líbí, jak úžasně zpívá, ale obdivuju tu jeho ohromnou vitalitu a to, jak nevzdal všechny ty nesnáze, které ho v životě potkali a jak se zase vyhrabá takhle vysoko. Takže Ladou Kerndl má můj velký obdiv a současně ohromnou úctu ode mě. To je člověk, který opravdu je s velkým ču.
2: Víte, co by mě zajímalo, jestli lze najít něco společného pro svět hudby, když už jsme tady byli u Ladi Kerndla, a pro svět botaniky, rostlin, no napadá mě, rozvíjejí se poupátko a zpívající květina leda.
3: Zpěv a muzika vlastně obecně je umění. A zahradnictví svého času bylo také kumštem. Když si uvědomte zahrady, renesanční zahrady, barokní, anebo anglické zahrady a vůbec třeba český architekty zahradní, jako byl pan Kumpošt, to je opravdu kus opravdového umění. Dojeďte si do Kroměříže, podívejte se na květnici. No to je fantastické. A zase v obráceně ti hudebníci víceméně pracují s přírodním materiálem, s tóny. A ty zahradníci, jak by jsme, taky s přírodním materiálem. A zase ty muzikanti, ty všechno obšlehli v přírodě, když ptáci zpívají a tak dále, ty základní melodie. A zrovna tak ty zahradníci taky obšlehli, jak to vypadalo v přírodě, jak to vypadá na stepi nějaký, jak to vypadá třeba v lužním lese a podobně. Takže máme společné to, že jsme opisovači.
2: To je pravda, že když si pustíte Vivaldiho Jaro, no tak jako byste byl v té přírodě. Pane Větvičko, jak se vám kralovalo v uvozovkách jako šarmantní osobnosti roku 2013?
3: O kralování nelze mluvit, ale bylo to příjemné a víceméně mi to na řadě míst otvíralo dveře.

0: Teď už jsem v šatně u Kateřiny Brožové, ale nebyla tu jenom Kateřina, přibyla Tereza Kostková, dámy, vítejte v zákulisí.
1: Ano, vy také vítejte v zákulisí.
2: Také vítejte v zákulisí.
0: Tak, myslím, že teď bychom si mohli najít chvilku na takovou nemódní policii, na takový koutek. Tereza, černé šaty, Kateřina tmavě modré, dámám to samozřejmě sluší. Tak možná teď na slovíčko na téma šarm. Kateřino, vy jste tu poprvé, premiéra na Šarmantní osobnosti, tak Terezo, s dovolením začnu u Kateřiny.
1: Já hlavně jsem ráda, protože jako já každý rok přece logicky říkám to samé, přece se mi nemůže změnit názor na šarm během každého roku, takže mě teď zajímá, co řekne Kačenka.
0: Kde vidí šarm u lidí? Jestli ho vidí spíš uvnitř, nebo souvisí trošku i s tím, jak vypadáme?
2: Já myslím, že osobnost každého člověka vyzařuje zevnitř. Samozřejmě, že s tím souvisí i vnější úprava, ale je to o tom, co ten člověk vysílá ze svého nitra, myslím si já. A protože každého můžete krásně namalovat, upravit, obléknout do čehokoliv. A tak já bych hned chtěla dodat, že si strašně vážím toho, že jsem byla taky zařazena mezi nominované.
0: No, my jsme měli velkou radost, když jsme tam to jméno viděli, stejně tak Terezy Kostkové, protože už jsme si říkali, že se dvě krásné dámy sejdou. Mimochodem, přímo znáte se tak jako líp?
1: No, my se známe velmi dobře. My jsme spolu s Kačenkou točili už jako můj první velký seriál. Kačenčin rozhodně ne první, ale můj první Pojišťovnu štěstí. Tak to jsme dělali a vlastně myslím, hodně jsme spolu jako byli blízké před kamerou i za ní.
0: No to víte, lidé si myslí, že se všichni znají, ti z televize, ale ono tomu tak není, tak jsem nechtěl předpokládat automaticky, že se znáte.
2: Máte pravdu, herců a vůbec umělců je spousta a ne vždycky mají možnost se potkávat, jak řekla Tereska, před i za kamerou. Ale když se to podaří, tak je to strašně fajn, protože zrovna s Tereskou teda jsme si velmi padli do oka, myslím, a rádi se vidíme po nějaké době.
1: Ono se potom dobře sdílí ta jedna šatna. Představte si, že někam vejdete jako po roce a tam přesně jako ten proti, jo, teď musíte vejít. Tak my to takhle máme úplně v pořádku. Malá šatna.
2: Takže my jsme si jako šarmantní navzájem.
1: Ano, my jsme si šarmantní vzájemně. My jsme se zvolili takhle.
0: Dámy, je tady veselo, to jsem rád. Možná ještě otočme list od šarmu k sedmdesátce. Rozhlasové vysílání na východě Čech slaví sedmdesátiny. Co vy, až vám bude 70, kde se vidíte?
2: Já se bála, že se zeptáte. Upřímně, když jsem sem jela dnes večer, tak právě na to téma někdo mluvil u vás v rádiu a tak jsem si vlastně znovu a znovu uvědomila, jak to strašně utíká. To si člověk uvědomí asi každý den a ono to nebude tak dlouho a budeme taky, dožijeme-li se, takže spíš jde o to dožít se ve zdraví, no a jaké to bude, já doufám, že příjemné.
1: Já vlastně mě napadlo, když jste mluvil, jediná věc k tomu, vy jste říkal, otočíme list. Já myslím, že v případě šarmu není potřeba otáčet list, aspoň když se podívám já doma na moji maminku, tak to je přesně to číslo, které se jí týká a od šarmu rozhodně nemusí obracet list, takže já myslím, že to můžou být spojené nádoby a jde jenom o to tam dojít a nerozbít ty nádoby.
0: Tereza Kostková, Kateřina Brožová, dámy, nemůžu vám brát vzácné chvilky, kdy si tady tak souzníte a pěkně žensky o samotě a chlap vás ruší vyloženě. Mějte se hezky.
2: Děkujeme, krásný večer.
1: Krásný večer.

0: Český rozhlas, profesor Jan Pirk v zákulisí šarmantní osobnosti.
1: Jsme se ztratili.
0: Dobrý den, já vám pomůžu. Já tady sice natáčím, pane profesore, ale co byste potřeboval?
1: No, nás sem přivezlo auto z Prahy. A průvodci nám někam utekli a my vůbec nevíme, kam máme jít.
0: Manželka paní Blanka, prý to bylo Ofous, letos ten titul jsem zaslechl.
2: Já vůbec nevím, já jsem se to dozvěděla, až vlastně je to pár dnů, že je tahle akce.
0: Poslyšte, to nám vysvětlete nám lajku, kde se vzalo v historii, že se k tomu srdci přikládá láska, emoce, možná i ten šarm, k takovému orgánu, který pořád bije, je schovaný, že jsme mu dali i ten tvar srdce, i když takový ve skutečnosti moc nemá, že si s ním spojujeme dobré věci.
1: To je na samostatnou přednášku, ale prostě láska je stres, protože vy nevíte, jestli ona nebo on vás miluje, jestli nemá jinýho a tak dále. Takže to je stres. A stres je příprava člověka na nějakou fyzickou akci. Abyste se mohl hýbat, tak se vám musí rozbušit srdce, aby zásobovalo svaly krví. No a proto lidi si mysleli, když vidíte svoji milovanou, tak oni máte strach, rozbuší se vám srdce, že oni budete muset bojovat, takže se vám rozbuší srdce, přestože ten signál vyšel z mozku, ale mozek nemůže pulzovat, protože je uzavřený v pevné schránce a navíc ani nemá důvod pulzovat, no tak si to lidi takhle vysvětlovali.
0: Pane profesore, když operujete, poznáte člověka s dobrým srdcem, ale teď nemyslím jako, že dobře tluče, ale že to je hodný člověk.
1: Ne, každopádně poznám, že ho má nemocné.
3: Posloucháte reportáž ze zákulisí Gala večera, který patřil šarmantní osobnosti roku 2014.

0: Čaj.
1: Čaj si dá Pavel Šporcle se svou půvabnou manželkou Barborou. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Jaké to je mít doma šarmantní osobnost roku 2014?
2: Já mám doma šarmantní osobnost už 10 let.
1: No a teď ještě od posluchačů.
2: Já doufám, že to na Pavlově egu nezanechá nějaké vážnější stopy a důsledky a že se stane stejně pokorný a hodný a laskavý otec a partner.
3: No tak já jsem vůbec rád, že jsem se dostal do té desítky. O mě si ti posluchači nebo ti vážno hudebníci vždycky o mě mysleli, že jsem trošku jako blázen a že hodně vybočuju a tak. A myslím, že na mě a na hodně mých jaksi kolegů je vidět, že nás baví, co děláme a že nemusíme mít za každou cenu strojení pouze ve fracích, že jsme taky normální lidi, ze kterých mají docela legrace a takhle by se i k té klasické hudbě mělo přistupovat, že to je pouze krásná hudba, trošku jiná než popík, ale prostě krásná hudba, mnohdy hodně veselá. Posluchači, choďte na koncerty a poslouchejte.
1: Za těch mnoho let se šarmantními osobnostmi stalo hodně muzikantů. Co říkáte na tuhle společnost, ve které jste vlastně v tom klubu šarmantních těch jedniček?
3: Je to vlastně společnost velice různorodá, protože většinou samozřejmě ty ankety bývají pouze o nějakých populárních osobnostech typu zpěváka populární hudby nebo herce, který se objevuje v seriálech, tak tady je samozřejmě vidět, že ti posluchači mají velký rozhled. Je to jedině dobře. Já jsem poctěn, mám z toho radost být v tak úžasné společnosti a bude to pro mě velké břímě, abych to nepokazil celé té anketě.
1: No a tip pro příští rok, já vím, je to taková přepadovka.
3: Mně se v letošní anketě moc líbil pan doktor Pirk. Je to úžasný člověk a úžasný profesionál a zachraňuje prostě lidské životy. To já zachraňuji maximálně duše, ale lidské životy opravdu s tou hudbou nelze. Tak bych mu moc přál, aby ten příští rok to teda vyšlo.

0: zem.
1: To nejlepší nakonec slovo ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Pavla Kudrny, Pavel Šporcl. Já myslím, že dobrá volba posluchačů.
2: Já myslím, že výborná. Pavel je sympaťák určitě, milý člověk.
1: Je to taky Pavel.
2: Je to, ano, už tím je mi sympatický. Kdyby bylo podle mě, tak já se přiznám, že bych rád na tom pódiu viděl ty tisíce bezejmenných šarmantních posluchačů, kteří nemají to štěstí, že jsou vidět na obrazovce, slyšet v rádiu nebo na deskách, a bez kterých si ten život, ten dnešní těžký, uspěchaný, mnohdy dramatický, vůbec neumíme představit, protože nám ho zjednodušují, zpříjemňují, a kéž bychom mohli vytvořit pódium, kam bychom je mohli postavit.
1: No tak to byla krásná tečka, a teď, aby se projevil i jako moderátor, sice jsem tu provázel zákulisím sám, ale co kdybychom se rozloučili společně? Ze zákulisí se loučí Zdeněk Novák
2: a Pavel Kudrna.
3: Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět po

život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít,

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Radnice v Doxech na Českolipsku hledá nového dodavatele opuštěné stavby. Vrtulník navezl stavební materiál na drábské světničky. Začala dlouho očekávaná rekonstrukce ochozu. Ukrajinský prezident Zelenský odjíždí v úterý do Washingtonu. V plánu má i setkání s prezidentem Trumpem. Zítra bude zpočátku většinou slunečno, odpoledne a večer zvětšená oblačnost, ojedinělé přehánky a teploty do 30 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Termín dokončení opravy toalet na hlavní pláži Máchova jezera je stále neznámý. Firmě, která měla stavbu dokončit loni na podzim, radnice pro nečinnost vypověděla smlouvu. Město hledá nového dodavatele, který projekt dokončí.
2: Jak uvedl nezávislý starosta Roman Fajbík, město po dodavateli uplatňuje smluvní sankce. Podobná situace v Doxech nastala také při rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Nerudově ulici a dalších částech města. I zde vybraný dodavatel rozpracovanou stavbu opustil a investoři, radnice a Severočeská vodárenská společnost hledají nového dodavatele. Z Dox Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Zaměstnance Liberecké zoo pro zájemce připravili několik letních novinek. Každou půl hodinu se například můžou zúčastnit komentovaných setkání u různých druhů zvířat. Jaké to budou, se dozvědí díky novému infostánku u hlavního vchodu. Podle mluvčí Barbary Tesařové taky návštěvníci uvidí, jak chovatelé pečují o slonici Bali.
3: V 9 hodin ráno naši chovatelé s balou pracují, koupají a potom ve 14 hodin před výběhem brigádníci popovídají o bale, v čem je specifická a o tom, jak ji připravujeme na tu plánovanou cestu do nového domova ve Velké Británii.
0: Na drábských světničkách u Mnichova hradiště začala rekonstrukce ochozu na skalním hradu. Kvůli nepřístupnému terénu musel materiál nahoru vyvést vrtulník. Pískovcový skalní hrad byl velmi poškozený od náporu turistů. Vzniknou tam nové lávky, zábradlí i schodiště. Práce mají 3 měsíce zpoždění kvůli zahnízdění sokola stěhovalého. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský míří do Spojených států. V úterý se tam zúčastní pohřbu republikánského senátora Lindseyho Grahama. Při té příležitosti se také setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jednat by měli o změně strategie, která by ukončila ruskou válku na Ukrajině.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, k ránu ojediněle až oblačno, nejnižší noční teploty 14 až 11, na Frýdansku naměříme kolem 17 a na horách 12 až 9 stupňů. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, odpoledne a večer už bude převládat zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer očekáváme přehánky četnější a výjimečně i bouřky. A nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 27 až 30, na horách na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Tanvalu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. A v Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích, vozovka je tam také zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajné poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Dnes se spolu, milí posluchači, vydáme za utajenými poklady regionu do míst, které většina vnímá spíš jako oblasti vhodné k relaxaci, cykloprojížďkám a nekonečné degustaci vína. Míříme na jih Moravy, do Valtic a Lednice, ovšem nikolivě kvůli produktům vinné révy, nýbrž kvůli krajině. Právě ona totiž byla přesně před 30 lety, v roce 1996, zapsána na seznam UNESCO, coby unikátní dílo lidského ducha a kreativity a navíc coby nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené území Evropy. A jen podotýkám, že jedinou rodinou, přesněji řečeno rodem Lichtenštejnů. Dnes nás proto čeká spousta otázek a také odpovědí. Proč se Lichtenštejnové usadili právě v oblasti kolem Valtic a Lednice? Co je motivovalo k tomu, aby investovali obrovské jmění do nezajímavé rovinaté krajiny plné močálů a přetvořili ji v obraz? Z jakých důvodů vyrostl v ryze křesťanském regionu minaret? A který z Lichtenštejnů, kteří jsou mimochodem kromě anglického krále a jeho rodiny jedním z nejstarších evropských stále fungujících šlechtických rodů, měl nastávající podobu lednicko-valtického areálu největší vliv? Odpovědi budeme hledat s mým jediným průvodcem. Mužem, který je nejen generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a navíc jedním z našich největších odborníků na zahradní umění, ale také člověkem, který se o zápis lednicko-valtického areálu na seznam UNESCO velmi významně zasloužil, Zdeňkem Novákem. Takže vzhůru do Valtic, ovšem nikolivě do vinného sklepa, ale do jednoho ze salonků tamního zámku.

Jako císař na Neštovice, tak se stal Karel císařem Karlem VI., posledním mužským členem Habsburské dynastie. A byl tady na návštěvě, protože jeho vychovatelem byl kníže Antonín Florián z Lichtenštejna. A Valtice od roku 1393 byly v rukou Lichtenštejnu. A když byl v roce 1608 Karel z Lichtenštejna povýšen do stavu říšského knížete, zvolil si valtický tehdy hradozámek pro svou rezidenci a z Valtic chtěl udělat a hlavní město Lichtenštejnského knížectví. To byla doba, kdy jeho současníci, kardinál František z Dietrichštejna, Albrecht z Valdštejna uvažovali podobným způsobem a dokladem toho jsou jednak obrovské kostely, které v té době stavěli, protože věřili, že se jim tam podaří zřídit biskupství, ale to se nikdy nepodařilo. Přestože knížectví tam nikdy zřízeno nebylo, stejně jako nebylo zřízeno žádné knížectví okolo Polné nebo Jičína, tak krajina lednicko-valtického areálu si tenhle ten knížecí sen pamatuje. A Valtice ještě hrály další roli. Oni byli symbolem toho, že rodina Lichtenštejnu je tady v té krajině moravsko-rakouské, protože Valtici byli v té době součástí Dolního Rakouska, je strašně dlouho, že to nejsou aristokraté přicházející až po bitvě na Bílé hoře, jako Mansfeldové nebo Schwarzenbergové, kteří přišli v 17. století. Naopak Lednice, která v té době, než se Karel oženil s Anou Černohorskou z Boskovic, byla jediným panstvím, které Lichtenštejnu patřilo na Moravě, se stala letní rezidencí vládnoucího knížete, protože krajina okolo Lednice byla mnohem vhodnější pro pořádání lovu, pro budování zahrad, prostě to, co s tou rezidencí vlastně souvisí. A s knížecím způsobem života, kdy oni žili podle těch dvou limitů, urozeno zavazuje a na druhé straně, že musí žít v zářící nádheře, gloria, splendens. Takhle se vlastně rozvíjel lednicko-valtický areál.

0: Mimochodem, proč se to nepovedlo, tedy ta realizace záměru vytvořit si tady ten okouzlující klenot, to malé knížectví právě tady v té oblasti okolo Lednice a Valtic?
1: Když mi to říkal kdysi kníže Hans Adam II. Z Lichtenštejna, protože v literatuře tuto informaci nenajdete, tak ty důvody byly vlastně strategické, protože tady to území leží příliš blízko Vídni a logicky si císařský dvůr nepřál mít hnedka za hranicema území mocného Lichtenštejna, kterého se skutečně i císaři obávali. Takže nakonec se to knížectví symbolicky stěhovalo. První lichtenštejnské knížectví existovalo na panství Moravský Krumlov a bylo zřízeno pro knížete Gundakara, ale pouze na doživotí. Čili v té době se Moravský Krumlov jmenoval Lichtenstein, panství Moravský Krumlov se jmenoval Fürstentum Lichtenstein, ale jakmile Gundakar zemřel, tak tahle ta sláva pominula. A nakonec syn knížete Gundakara, Antonín Florián, dosáhl toho, že panství, která předtím koupil jeho bratranec Hans Adam I, Faduc a Schellenberg na břehu Rýna, to je vlastně svah Alp, který padá takhle k Rýnu, daleko od těch strategických území říše, tak císař Karel VI, když se vrátíme k tomu salonku prince Karla, kterému sedíme, až císař Karel VI povýšil na knížectví lichtenštejnské.

0: Teď nám velmi tedy chybí obraz, ale vy umíte krásně vyprávět, tak zkusme popsat, jaké jsou Valtice, v čem je půvab největší tady toho místa, v němž se právě nacházíme.
1: Valtice byly do té stávající podoby přebudovány během 18. století, kdy byla zbourána ta stará část hradu. Na místě někdejšího hradu byla založena zahrada a tehdy vlastně tuhletu přestavbu zahájil kníže Antonín Florián, který tím, že sloužil Karlu III. Jako pobočník ve Španělsku, získal titul španělského granda. Takže Valtice jsou takovou asi jedinou rezidencí španělského granda, kterou u nás máme, a jeho syn, kníže Josef a Johann Adam, v tom přebudovávání pokračovali a vytvořili z Valtického zámku skutečně pompézní rezidenci odpovídající tomu životu v nádheře.
0: A já pro milovníky zajímavostí dodávám, že ve Valtickém zámku je od 18. století také divadlo.

0: ve kterém koncertoval například Wolfgang Amadeus Mozart, když Valtice navštívil císař Leopold II. Při své cestě na korunovaci do Prahy. A dnes tam můžete obdivovat nejen stavbu samotnou, ale i velmi bohatý hmotný mobiliář. My už teď ale Valtice opustíme a vydáme se do blízké Lednice. Pokud měli Lichtenštejnové záměr z Valtic zvládnout a proto také vytvořili paprskovitou soustavu cest, které všechny vedou do Valtic, Lednice měla být jejich výkladní skříní a ukázkou toho, čemu dnes po italsku říkáme La Dolce Vita. Tak milí posluchači, jsme v Lednici v zámecké kunírně a stojíme u fascinující mapy, která je pro naše putování nesmírně důležitá. Valtice měly být hlavním městem Lichtenštejnského knížectví, tak je nám jasné, proč se tady zrovna v této oblasti Lichtenštejnové tak intenzivně angažovali a vytvořili tady obrovskou, zdráhám se říci, umělou krajinu, ale je to umělá krajina,
1: protože bez jejich zásahů by to byla taková plochá nuda. Není jsou tady žádné dramatické skály jako na Pavlovských vrších, které oni ztratili z panství Mikulov. Řadou kroků se snažili znovu panství Mikulov s tou nádhernou pálavou získat. Ženili se s princeznami z Dietrichštejna, chtěli to koupit, nikdy se to nepodařilo. A tak museli investovat do té ploché krajiny nivy řeky Die a vytvořit tady, my tomu říkáme, okrášlený statek, francouzsky fermorné, protože ta krajina byla dále ekonomicky výnosná, ale současně musela být krásná, aby odpovídala reprezentaci knížecího rodu.
0: Kdo tady z našich posluchačů byl, tak ví, že to tady působí až pohádkově, protože se tady střídají architektonické styly, zahradnické styly, ale vy jste mi říkal, že se nemáme nechat mást, protože to nevzniklo najednou, ale že to byla cesta velmi postupná.
1: Byla to cesta postupná, takže Valtice až do 20. století se pořád udržovaly v baroku, zatímco Lednice naopak ukazovala, jak jsou moderní. Takže jakákoliv móda architektonická přijela Evropou, tak se o té muselo ukázat. Tady byla renesanční vila v 16. století, manieristicky upravená, barokní komplex jízdáren a koníren, pak nastala doba klasicismu, kníže Jan I. dostavil křídlo zámku a celý zámek překabátil v klasicismu a jeho syn Alois II. Nakonec zámek upravil do té pohádkové novogotické podoby, aby zapadla do té pohádkové krajiny. A mezi tím jeho otec Jan I. rozšiřoval stavební aktivitu po celém území Lednicko-Valtického areálu, takže jeho velikářství zasáhlo 500 km čtverečních. A je to jedna z největších, ne-li vůbec největší krajina, ovládaná jednou vůlí ve vlastnictví jednoho rodu. A ten si k sobě bral schopné architekty, zahradní architekt, hospodáře. Čili je to území, které je hospodářsky výkonné. Tady se chovají ryby. Oni první začali s sandáty v rybnících místo kaprů. Tady jsou hospodářské lesy. Tady jsou skvělé vinohrady s vynikajícím vínem, tady jsou zelinářské zahrady, ovocné sady, jsou tady odborné školy a všechno je to protkáno sítí alejí, průseků v lese, romantických cest, anglických parků, okolo těch architektur, které sem přitáhla móda zahrady angločínské, ale to byl jeden z důvodů, proč byla krajina zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
0: Tak a my jsme se teď ocitli za tím krásným pohádkovým zámkem ve slohu tudorovské gotiky. Já vlastně nevím, jestli jsme před ním nebo za ním. Jsme za ním teď, že?
1: No, on má dva čestné dvory, takže jsme stále před ním.
0: Důležité je, že teď je tady kolem nás park, jsou tady krásně střižené živé ploty z buksusu. Ovšem, vy jste říkal, že to tady před pár staletími vypadalo zcela jinak.
1: Ano, tady vlastně stojíme na někdejším lednickém náměstí, které se rozkládalo mezi kostelem, farou, starou tvrzí, ještě románskou, a bylo uzavřené ulicí domů založený zřejmě v tom 13. století, které byly pod okny knížecího apartmánu. A až kníže Jan II. Se rozhodl, že takhle to dál nejde a vykoupil ony selské domy, 36. bylo, a na jejich místě nechal to celé splanírovat a vytvořil tady tu krásnou pravidelnou zahradu, kterou označujeme jako zahrada italizující, aby se nám nepletla s italskou zahradou 16. 19. století. Takže my jsme teď v takové veřejné části té nové zahrady, která vznikla po roce 1880, a kníže si přál, aby se nová zahrada od starého lednického parku lišila pouze formou, nikoli stářím stromů. Takže tehdy tady přesazovali stovky stromů. Před kostelem vaši posluchače sem přijedu, uvidí obrovský jedlin japonský, který byl přesázen jako vzrostlý. A my jsme, jak už jsem řekl, na takové veřejné části parku, protože sem chodili farníci na mše, tady měli krásný parter květinový, sem mohl každý. Za vámi je taková nízká mřížka, kterou přeskočí malé dítě, ale obyvatelé Lednice byli naučeni, že když je otevřená, mohou do parku, a když je mříž zavřená, je kníže pán na procházce a nechce být rušen. On samozřejmě mluví na procházce, i když tam mříž byla otevřená, a potom přijímal všelijaké supliky a bavil se tady s místními občany. Takže ten park žil skutečně i jako zahrada veřejná, protože k tomu také byl určen.
0: Dočetl jste se někde, pane řediteli, ve všech těch literárních pramenech, které vy zkoumáte, co vlastně na tady ty lichtenštejnské proměny toho okolí říkalo místní obyvatelstvo, jak tady žili s touto knížecí rodinou, v souladu nebo v nesouladu, co si o tom všem mysleli?
1: No, říkají se různé historky, samozřejmě byl to největší zaměstnavatel, a o knížeti Alojzovi víme, že ve svém parku měl srub vymalovaný ornamenty, které vaši posluchači dneska znají třeba z Plžů v Petrově nebo z nějakých Dunajovic, to je z těch vesniček krásných, a když tam měl nějakou slávu, tak řekl, že tam mají přijít v krojích ty lednické selky a sedláci, aby tam jako ukazovali ten folklor. Pak se traduje historka, že kníže chtěl postavit nový kostel, chtělo postavit v centru obce, ale tam neměl žádné pozemky. Tak se obrátil na obec, aby nějaký pozemek na stavbu kostela věnovala. Oni ho odmítli a kostel se nepostavil, a protože v té době budoval angločínskou zahradu, tak se traduje historka, že na truc tady postavil mešitu s minaretem. Ale pravda je taková, že ta mešita s minaretem byla povinnou součástí angločínské zahrady.
0: Vy jste také říkal, a to bychom měli zdůraznit, že právě ta angločínská zahrada je jedním z důvodů, proč se celý tady ten zahradní komplex, ta přetvořená krajina, dostala na seznam UNESCO.
1: Je to jeden z faktorů. Přece celá ta takzvaná outstanding universal value, čili vynikající světová hodnota, spočívá právě v té kombinaci různých projevů lidského ducha. Lednicko-valtický areál má jako jedna ze dvou našich památek světových byl označen jako vynikající umělecké dílo podle kritéria 1. To se přiznává velmi vzácně a my ho tady máme. A jedním z důvodů byla právě i angločínská zahrada, která se tady uskutečnila ve dvou fázích. První fázi organizoval a platil kníže Alojz I. z Lichtenštejna od roku 1789 do roku 1799, kdy máme plán hotové zahrady, která je ještě svou podstatou francouzská, barokní, jsou tam samé osy, bazény, vodotrysky, ale dominanty té zahrady tvoří právě sortiment staveb zahrady angločínské. Vaši posluchači, řada z nich určitě zná Schönbrunn. Tak jak Schönbrunn je obelisk a ruiny římských lázní, tak něco podobného bylo tady v Lednici.

Lednický park je velmi rozsáhlý, takže pokud zatoužíte po chládku a doteku starých časů, je dobré vstoupit dovnitř a tam zjistit nejen to, jak Lichtenštejnové žili a co všechno si ze svých cest přivezli, ale také to, jaké obrazy a sochy sbírali a proč byli tak fascinováni řezbářským uměním.

0: Bratr Aloise, kníže Jan I, to byl voják, plukovník, ten byl zvyklý velet.
1: A přišel a vše bylo jinak.
0: Vše bylo jinak, on prostě nenechal kámen na kameni. Jeho zahradní architekt Bernard Petry, ten navrhl nový park, který vlastně vaši posluchači znají, čili dominantou parku je velikánský rybník z ostrovy. A díky tomu, že stavby z toho sortimentu zahrady angločínské museli park opustit a zůstal z nich vlastně jenom minaret a ty stavby se symbolicky přesouvali do krajiny a přitom rostly, takže místo ruiny vítězného oblouku byl v lese u Valtic postaven obrovský vítězný oblouk, chrám Diany, randevu, místo gotického domečku, který stál v parku knížete Aloise I, vznikla imitace ruiny gotického hradu Janohrad a tak bychom mohli pokračovat. Já když to vidím z určitého nadhledu, tak si myslím, že zahrady jsou vlastně způsobem, jak v chaosu světa vytvářet řád.
1: Krásu.
0: Krása plyne pak z toho řádu.

0: Tak milí posluchači, my jsme nemohli minout samozřejmě to proslulé, točité schodiště, překrásně vyřezávané, o němž se traduje, že je z jednoho kusu dřeva, tak není, že pane řediteli?
1: Schodiště je dubové a bylo vyrobeno v dílně Karla Leistlera ve Vídni. Je klidně možné, že může dřevo pocházet z jednoho stromu?
0: No je pravda, že milovníci dřeva a dřevořezeb musí tady na zámku v Lednici plesat blahem, protože ty věci vyrobené ze dřeva, ať už se to týká těch stropů nebo nábytku, to je neuvěřitelně krásná práce. My tady teď stále procházíme lednickým zámkem a na jedné straně vidíme zahradu a část zámku, ale tady se z téhož místa můžeme kochat výhledem do palmového skleníku. A docela velkého.
1: Ano, je to také zahrada, zimní zahrada. Původně tady stála oranžerie, asi od roku 1660. A když ta oranžerie dožila, tak se kníže Alois II. Rozhodl, že tady vybuduje skleník podle publikací Laudonových, který napsal knihu o sklenici s zakřivenými stěnami, kde tvrdí, že skleník, který má takovéhle zakřivené stěny, nejlépe přijímá sluneční energii v každé chvíli, protože respektuje zdánlivý pohyb slunce po obloze. A je to skleník skutečně unikátní, protože ostatní skleníky se zakřivenými stěnami v Londýně, v Kew Garden, v Bruselu i v Petrohradu jsou celoskleněné a náš skleník má neprůhledný strop. Takové skleníky byly postaveny na světě pouze dva, jeden v Lednici a druhý v Dortmundu. Ten Dortmund byl zbourán v roce 1883, takže máme skutečně unikát, kde rostou palmy, strelicie, kapradiny a celý rok je ten skleník krásný a je vlastně součástí toho obytného prostoru. Reprezentačního prostoru zámku Lednice.
0: Tak my se teď s panem ředitelem Novákem procházíme kolem růžového rybníka a je to neuvěřitelné, jak se ta krajina stále proměňuje. My když jsme spolu, pane řediteli, natáčeli v Průhonicích, tak jste mluvil o tom, jak hrabě Silva Tarůka pracoval s různými barvami stromů, keřů, jak vytvářel optické iluze, prodlužoval, zužoval prostor, tak všechny tyto principy se asi uplatnily i tady, že ano?
1: Přesně tak a uplatnily se tady dokonce dřív, protože lednická zahrada je výjimečná tím, že tady najdete v podstatě všechno. No. Tady najdete klasickou anglickou pastevní krajinu, najdete tady kusy zahrady angločínské okolo minaretu, najdete tady kusy zahrady krajinářské, jaký projektoval Humphrey Repton a kníže Pickler Muskau. A pak tady je ten specifický fenomén, který tady vznikl, totiž zahrada malířsko-krajinářská, která se tady zrodila vlastně z ekonomických důvodů, kdy kníže potřeboval prezentovat sortiment amerických dřevin, hlavně jehličnanů.
0: Chtěl prodávat,
1: takže tady tehdy vzniklo něco jako jsou zahradní centra, tak tenhle ten princip se tady aplikoval už na počátku 19. století.
0: Ale rozhodně s větší elegancí.
1: Byl to kníže. A tady ten fenomén vlastně pokračoval. 19. století je kromě toho, že se stále dále dovážely nové a nové rostliny, jak Evropa objevovala svět, tak kníže nechal přivést na počátku 19. století stromy, květiny, keře z východního pobřeží Severní Ameriky. V druhé polovině už jsme se dostali na západ, za Skalisté hory, dostali jsme se na Kavkaz, dostali jsme se do Japonska, objevovali jsme Čínu a odtud přicházely nové a nové dřeviny, květiny, keře. A vedle toho naši zahradníci šlechtili jak šílení.
0: A to bylo tehdy docela módní a populární, že ano?
1: Neuvěřitelně módní, takže kníže Alois II. Z Lichtenštejna, který inicioval přestavbu zámku lednického do podoby toho Windsorského hradu a stavbu lednického skleníku, on sám šlechtil gloxínie a přísavníky. A Brno bylo takovým centrem šlechtění, takže Gregor Mendel ano, tady měl spoustu konzultantů. No a tyhle ty nové dřeviny, tady třeba vidíme po levé straně strašně vzácný platan, jmenuje se sutnerý, má takhle jako bílé pestré listy a je nazván podle manžela Berty von Suttner, kterou vaši posluchači znají jako nositelku Nobelovy ceny za mír a vlastně velkou iniciátorku feministického hnutí. No a to se všecko v Lednici sázelo. Tady kolem růžového rybníčka. Ten se jmenuje růžový, protože na ostrově uprostřed rybníka byla sbírka růží. A vegetace byla kolem rybníka uspořádaná tak, aby tady moc nefoukal vítr. Ale bylo to ideální i proto, že se tady šířila vůně těch růží z toho ostrova.
0: Na co všechno se tehdy nemyslelo. Takže když se otočíte
1: a vrátíte, Tak tady ten pohled je opravdu, já tomu říkám, že to je Mona Lisa zahradní architektury. Hmm. Takže vážení posluchači, až přijete do Lednice a půjdete od zámku k minaretu, zadí, sedejte vlevo a uvidíte, jak ten park je krásně komponován. Na tak obrovský park, který má 200 hektarů, je zase světým unikátem, že jim vede jediná cesta. A zase ta jediná cesta, podle Goetheho, který říkal, že cesty jsou němý průvodci parkem, ta jediná cesta umožňuje naprogramovat vaše zážitky. A nechte na sebe park působit a uvidíte, jak se budou otevírat pohledy krásné a jak vám ta cesta strašně rychle uběhne.
0: A tímto krásným doporučením mého dnešního hlavního průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka, bychom se mohli pomalu rozloučit. Doufám, že vám náš dnešní výlet otevřel nové obzory a touhu se do Valtic a Lednice vypravit a pohlédnout na krajinu kolem zcela novýma očima. A také se zamyslet nad působností Lichtenštejnů, kteří do tohoto kusu země investovali nejen spoustu peněz, ale také umění a tvořivosti. A přitom všem dokázali obrovskou část země na moravsko-rakouské hranici nejen okrášlit, ale dát přitom práci a životní náplň i spoustě místních lidí. Aby ti nebyli původem Češi, zasloužili se o to, že naše země dnes disponuje jednou z nejzajímavějších člověkem vytvořených krajin na seznamu světového kulturního dědictví. Budiš jejich odkaz pro nás všechny inspirací. Krásný týden plný zajímavých objevů ve všech koutech naší země vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak vypadá obvyklý začátek natáčení našeho pořadu. Tentokrát sme hlasito stále miažili na maďarštine, ktorá je materským jazykem dnešního hosta. Jako upřímná hostitelka som se hned priznala, že maďarsky neumím ani slovíčko a ešte méně mu rozumím. Spolubesednice Ester Honty, překladatelka a tlumočnice, mi asi stejně upřímně oponovala.
2: Ale to není pravda. Vy třeba umíte slovo kabát, kabát, lampa, lampa a podobně.
3: Ale toho je málo, přiznejte se.
2: Dobře, tak není to asi úplně moc. Když jsem párkrát někoho učila, po určitém malém vysvětlení uměl rovnou chápat, nevím, možná přeháním, třeba 50.
1: Ale má tu nějakou melodii, která je hezká. Řekl vám to někdo?
2: Jo, ano, už ano.
1: To byl slibný začátek rozhovoru. Od mikrofonu vám přeje příjemný poslech Goránka Oljača.
2: Já jsem tady chodila na gymnázium a tam se spolužáci spíš smáli té maďarštině. Až pak dospělosti se mi stalo, že za mnou přišlo pár lidí a říkali, mně se celý život tak líbila maďarština a chtěla jsem se ji učit a tak jsem tady u vás.
1: Řekla Ester Honty a rovněž popsala, jak vrstevníci kdysi vnímali jej jazyk. A jak ona vnímala češtinu a české prostředí? Jak se vůbec dostala do pražského gymnázia?
2: Jsem z Budapešti, tam jsem vyrůstala a když mi bylo 14, tak moje maminka jako budapeská bohemistka dostala práci na 5 let v Praze. V maďarském kulturním středisku. Vlastně práci snů, ale pro mě to úplně období snů nebylo a já jsem tady nastoupila na gymnázium. Bylo to pro mě těžké období, já jsem česky neuměla, uměla jsem docela slušně slovensky, ale na to, aby člověk chodil na gymnázium, to nestačilo. Takže si myslím, že jsem měla docela klinické deprese, které nebyly diagnostikovány a pro mě to bylo velmi těžké období. Ale naučila jsem se česky, po 10 letech mi spolužáci říkali, už nemáš akcent a dneska se tím živím. Takže je to můj život, patří to ke mně, nechtěla bych to zopakovat, ale je to tak asi dobře. Vlastně to bylo první období, kdy jsem se ocitla v Čechách a pak, když i to 5leté pracovní období skončilo, tak jsme se vrátili s celou rodinou do Budapešti a já jsem vzápětí začala chodit se svým bývalým mužem, no a pak jsem přišla za ním a vdala jsem se. Nebylo to tak úplně jednoduché, mě nechtěli pustit rodiče, jedináček a tak dále, ale přeskočím, takže pak jsem se vrátila v roce 90 a od té doby jsem tady. Ale už tam zase bydlím, tak posledních 10 let bydlím vlastně paralelně. Rodiče mi umřeli, takže jsem tam zdědila i byt, mám kde bydlet, takže vlastně si tu Budapešť můžu užívat. Ale nejsem tam tolik, kolik bych chtěla, protože jsem na volné noze tlumočení, překládání a to nikdy nevíte, co bude příští týden.
1: To je komplikované. A studovala jste na Karlově univerzitě, co vlastně?
2: Studovala jsem jak na Karlově univerzitě, tak na univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti. Studovala jsem učitelství matematiky. Tady jsem byla jenom rok na začátku, protože pak, že končilo to 5leté období práce té mojí mámy. A pak jsme se teda vrátili do Budapešti a tam ten obor učitelství matematika, informatika teprve začínala. Takže jsem šla znova do prvního ročníku a pak po 3 letech jsem se vrátila sem, vdala jsem se a dodělala jsem to tady zase na matfizu, kde jsem začínala.
1: Vzpomínala na začátku našeho setkání Ester Honty, dnešní host.
0: My a oni.
1: A ty jazyky, protože vy jste překladatelka, tlumočnice, nemáte na to diplom?
2: Nemám na to diplom, ale pak se stalo, že jsem šla touto cestou a člověk se to nějak naučí. Takhle, já jsem udělala nějakou překladatelskou státnici kvůli tomu, abych mohla mít soudní razítko a češtinu mě uznali, protože maturita z češtiny je vlastně státnice. Na soudní razítko člověk potřebuje splnit nějaké podmínky, proto jsem teda šla na tu státnici překladatelskou a také jsem proto absolvovala juridikum. To je vlastně základy práva pro tlumočníky na právnické fakultě. Tak to je podmínka. Musím se přiznat, že já mám trošku mindráky z toho, že nemám translatologii, ale ani jedno nic nezaručuje.
3: Ten fakt, že souběžně žijete i v Budapešti, i v Praze, je pro vás dobrý? Je to výhoda nebo naopak nevýhoda?
2: Já si myslím, že to je výhoda. Já si myslím, že to je skvělé, úžasné a zátěžové. Ale je to volba, takže se nechci stěžovat.
3: V jakém slova smyslu zátěžové?
2: No tak když máte dva byty a ty dva byty jsou od sebe na 7,5 hodiny vlakem, tak to samo o sobě je dost zátěžové. Takže já tam přijedu vždycky do toho druhého života. Mám pocit, že jsem třeba za 2 dny aklimatizovaná a pak za týden mám pocit, jo, už jsem doma. Takže vlastně se člověk stále aklimatizuje, ale je to zároveň krásné.
3: Ano, a profesně?
2: Profesně je to obrovská výhoda, protože já si musím udržovat tu maďarštinu. Protože když člověk žije v Čechách, tak dnes už jsou ty možnosti jiné. Člověk se může dívat na internetu na všechno možné. Ale stejně, být v tom maďarském prostředí, mluvit s přáteli, tak si člověk tu maďarštinu udržuje. Není úplně těžké zapomenout jazyk nebo mít vazby z toho druhého jazyka, začít mluvit trošku špatně, nebo tam mít hungarizmy nebo bohemizmy. Může se naučit právě i ta nespisovná slovíčka, protože v tamtom prostředí je a jinak by nevěděl, jak třeba mladí dneska říkají něčemu, nebo jak se to tam mění v tom jazyce.

0: Připomene vám občas nějaká ulice nebo náměstí nebo čtvrt v Praze? Nějakou ulici v Budapešti?
1: Ne, ne, pro mě jsou to dvě úplně jiná města. V jednom městě trošku víc bydlím a z druhého města pocházím a taky tam trošku bydlím.
0: Praha a Budapešť. Určitě se během toho vašeho období a životné dráhy měnily. Jak se měnila Budapešť a jak Praha? Dá se to srovnávat, ten směr, ta atmosféra?
1: Určitě se to dá srovnávat, protože když skončil komunismus, tak všude se začaly opravovat domy, takže obě města byla šedivá, mělo to teda i takovou zašlou romantiku, ale teď je to víc opravené, v Praze teda víc než v Budapešti, Budapešť je stále víc zašlejší než Praha, tak mě napadá tohle. A že to jsou dvě odlišná prostředí, to jsem myslela spíš já v mojí hlavě, ale ono to tak úplně odlišné není, že jo. Bylo to všechno CK, že jo, tak stejná monarchie, spousta věcí je podobných. Ale zároveň je to i jiné. Já s oblibou říkávám, že Budapešť je malá metropole a Praha je velké maloměsto. A to není lepší nebo horší, to je jenom jiný. Jo?
0: Ano.
1: Budapeště, jak je Dunaj větší, tak Budapeště větší. Je to víc, opravdu víc metropole. Mám pocit, že to tam víc nějak bublá. Ale to není, říkám, není to lepší, je to jenom jiné.
0: Můžete mi přiblížit tu definici Prahy?
1: Že to je velké maloměsto?
0: Mhm.
1: To jenom ve srovnání s tou Budapeští, že to je menší. Já nechci říct slovo provinčnější, protože to vyzní negativně, já to tak opravdu nemyslím. Praha je úžasná, Prahu miluju, já jsem se z Prahy ani nechtěla vracet do Budapešti, jak jsem říkala. Jo. Podle mě je to určené jenom velikostmi těch dvou měst. Velikostí řeky, je to jiné i protože v Praze nebylo bombardování, Praha se zachovala po válce druhé světové, téměř nedotčená. Budapešti bylo velké bombardování. Domy, které vypadají, že jsou původní, tak sice možná původní jsou, ale rozhodně nejsou tak zdobné dneska.
0: Ještě jste řekla v té Budapešti to více bubla. Co bubla? Kultura, mezilidské vztahy, politika a tak dále. Momentálně to vypadá na dost turbulentní období Budapešti a Maďarska celého.
1: To je spíš takový intuitivní pocit, protože když řeknu, že to bublá kulturně, tak to zase vypadá tak, že Praha není dost kulturní, to vůbec není pravda, ale je to tam nějak v ulicích, prostě cítíte tu atmosféru, že tam nějak hodně dějou věci i ze spoda, já to nedokážu úplně popsat.
0: Když se srovnáváme města, můžeme se snadno dostat k blízkosti stereotypů. Proto je hezké připustit, jako Ester Honti, že některé detaily neumíme popsat, ani nechceme stroze definovat, ale spíš cítit. Nebo například, což je rozhlasákům bližší, slyšet.

0: Souvisí to i s tím chováním lidí?
1: To hlučnější možná ne, ale určitě, a to jsem teď i četla, že Maďaři jsou podobnější Moravákům než Čechům.
0: Otevřenější?
1: Otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup. To české vykání, kde vlastně pak do vztahu vstupuje třeba i méně manipulace. To vidím i s klienty. Maďarští klienti někdy víc inklinují k tomu manipulování. My si tykáme hned a tak ty patříš k nám. Ale já jsem nezávislá tlumočnice. Pak zas někdy chápu, že když bych neodpověděla na tykání tykáním, tak to v maďarském prostředí může vypadat, že já jsem odtažitá a namyšlená.
0: Nejednou jsem slyšela od svých spolubesedníků ve studiu, že Češi jsou uzavření a že se těžce navazuje kamarádství a přátelství.
1: Já myslím, že to tak bude, ale já to osobně tak nevnímám, ale já to vím od svých přátel, kteří jsou cizinci, kteří třeba perfektně umí česky a vyprávějí mi, že na koleji jim nikdo neřekl, ty mluvíš tak hezky česky, jak ses to naučil. Jenomže já jsem tak dobře asimilovaná, že klamu sebe i okolí a já se cítím jako Češka, ačkoliv nejsem, že? Ale i lidi mě vnímají jako Češku, takže na tohle to já nenarážím.
0: Takže se nesmím zeptat, jestli jste se cítila jako cizinka, nebo jestli se teď cítíte cizinkou po kolika letech.
1: Zeptat se můžete, ale necítím se jako cizinka. Určitě ne. Nevím, jak to bylo na tom gymnáziu, tak tam jsem se asi cítila, nevím, jestli jako cizinka, ale někdo úplně na okraji, kdo jenom se snaží přežít a neutopit se. Ale je pravda, že když jsem pak požádala o české občanství, vlastně protože jsem se trošku lekla, jak to tam v tom Maďarsku jde opravdu nepěkným směrem. A když jsem to občanství pak dostala, tak zrovna to moje udílení občanství bylo moc pěkné, moc důstojné. A najednou jsem zjistila, že to bylo velmi důležité. Jako kdyby mi narostla noha, jako kdybych začala opravdu patřit i sem. Takže to sformalizování, to zpapírování, vlastně bylo velmi důležité, bylo to symbolické.
0: K symbolům se možná ještě vrátíme, protože nás brzy čeká pokračování rozhovoru s překladatelkou a tlumočnicí Ester Honty. Zatím jí děkuji za otevřenost, sdílení vzpomínek a věnovaný čas. Na příští pořad Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministryně Mrázová dostala od mosteckého magistrátu pokutu, a to kvůli porušení zákona o střetu zájmů. Od začátku provozu pražské lanové dráhy na Petřín uplynulo přesně 135 let. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky, maxima kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO dostala pokutu za porušení zákona o střetu zájmů. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vidrová. Podle ní ministryně ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku na koupi pozemku.
3: Mrázová v květnu řekla, že jí rodina půjčila 500 000 korun na nákup parcely v Bílině na Teplicku. Tato informace ale podle mosteckého magistrátu v jejím majetkovém přiznání chybí, říká Vidrová.
4: Dopustila se z nedbalosti přestupku tím, že v oznámení o střetu zájmu uvedla nepravdivé údaje.
3: Sama Mrázová se k případu odmítla vyjádřit. Podle její mluvčí Veroniky Lukášové ale ministryně pokutu zaplatí.
5: Chybu si uvědomuje a případnou pokutu uhradí a nebude se odvolávat. V tuto chvíli ale nejsme schopni sdělit více informací.
3: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí ministryni pokuta až 50 000 korun. Jak vysokou částku ale Mrázová zaplatí, zatím ona ani magistrát nepotvrdili. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Nový společenský dům mají v Hrotovicích na Třebíčsku. Město objekt vybudovalo za více než 140 milionů korun v místě bývalé Sokolovny. V budově bude k dispozici velký společenský sál, také knihovna nebo zázemí pro sportovce ze sousedního víceúčelového hřiště. Upřesní nezávislá starostka Hana Škodová.
6: Město Hrotovice určitě je to záležitost, která se týká ne dneška, ale i myslím si, že příští generací, protože zde vznikla stavba, která ji bude velice dobře všem lidem sloužit právě na úrovni společenského života.
2: Dnes je to přesně 135 let od začátku provozu pražské lanovky na Petřín. Dráhu teď opravují dělníci. Aktuálně tam testují nové vozy, které jsou prosklené a budou moci převést až 100 lidí. Do běžného provozu se lanovka po dvouletých opravách opět vrátí v září, říká mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
7: Vozy, které aktuálně zkoušíme, tak jsou to vozy už čtvrté generace, byly vyrobeny ve Švýcarsku. U té předchozí, která dožila před 2 lety, byl systém brždění takzvaně na lano. U této generace už máme systém brždění na kolejnici. Sport.
2: Fotbalisté Plzně vstoupili do nové sezony první ligy prohrou. Liberci doma překvapivě podlehli 1-3. První vítězství do tabulky zapsali Teplice, které porazili pražské Bohemians 3-1 a také Baník po výhře ve Zlíně 1-0. Před několika málo minutami začalo utkání v Brně mezi domácí Zbrojovkou a pražskou Spartou.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, kránu hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, nejnižší teploty většinou mezi 17 a 12 stupni. Zítra ráno a také dopoledne ještě polojasno až oblačno, postupně může být i zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer pak budou častější, ojediněle i bouřka, maxima většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno zpomalte za sjezdem na Domašov. Na kilometru 171 se zastavuje, kolona pokračuje na kilometr 183, kde řeší nehodu 3 osobních vozidel. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
8: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu, každý má nějaký potenciál, nejstarší je technik.

0: kůru, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání.

0: vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě Nový Hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový Hrad. A v plurálu Nové Hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägera, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
3: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
2: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
3: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
2: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
3: Textilní průmyslníci?
2: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohoto, ty majetky obstavili.
1: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
2: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
3: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
2: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
3: Tohle by každý manžel neudělal.
2: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
3: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
2: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku, nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co to bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak máte. Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká si zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou stříhačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvalde Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Hasiči u Velhartic na Klatovsku mají rozsáhlý požár lesa pod kontrolou. Více než 35 tisíc řidičů v Česku letos v prvním pololetí dosáhlo 12 bodů a přišli o řidičské oprávnění. Český flaretista Alexandr Šupenič se stal mistrem světa v šermu. A počasí zítra zpočátku polojasno, později i přehánky a bouřky. Maxima vysoká kolem 31 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Požár lesa ve strmém kopci u Velhartic na Klatovsku je pod kontrolou. Téměř 5 hektarů plochy se dohašuje i s vrtulníkem. Stále ale platí třetí stupeň poplachu, píše to agentura ČTK. Více než 35 tisíc řidičů dosáhlo v prvním pololetí 12 trestných bodů. Na příští rok tak přišli o řidičský průkaz. Bylo jich asi o 2,5 tisíce méně než ve stejném období loni. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy. K vrácení řidičského průkazu je potřeba splnit některé podmínky. Upřesní mluvčí ministerstva Alena Míl.
2: Obecně musí řidič požádat o jeho vrácení a doložit splnění zákonných podmínek, například zdravotní způsobilost, dopravně psychologické vyšetření nebo odbornou způsobilost, pokud jsou v jeho případě vyžadovány.
0: Na železnici mezi Prahou a Ústím nad Labem je o tomto víkendu vždy od 7.30 do 14 hodin a 30 minut plánovaná výluka. V úseku Kralupy nad Vltavou, Ústí nad Labem a zpět jezdí místo osobních vlaků náhradní autobusy. Rychlíky tam mohou mít až 10-minutová zpoždění.
3: Během výluky železničáři například opraví výhybky ve stanicích Prackovice nad Labem a Ústí nad Labem. Dále v úseku opraví koleje a trať čeká také celková údržba. Provoz by měl být obnovený v neděli po 14:30 odpoledne. Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
0: Stavba nového střediska záchranné služby v areálu Krnovské nemocnice skončí zhruba za rok. Práce pokračují podle plánu. Nové zázemí by mělo stát desítky milionů korun. Jednopatrová budova bude mít na střeše heliport, kde bude moci přistávat vrtulník i v noci.
4: V současnosti mají záchranáři základnu na krnovském letišti. Nový heliport umožní, aby se pacienti rychleji dostali k lékařům. Proto vzniká i nový spojovací most, který naváže na nemocniční koridory. Z Krnova Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Český flaretista Alexandr Šupenič je mistrem světa. Ve finále v Hongkongu dnes odpoledne porazil Itala Makiho jednoznačně 15-2. Získal tak první českou medaili ze světového šampionátu v šermu po dlouhých 41 letech.
1: Počasí.
0: V noci na neděli čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, k ránu, a to hlavně v jižní polovině republiky přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Nejnižší teploty mezi 17 a 12 stupni v údolích až kolem 9. Zítra, a to ráno a dopoledne, bude převládat polojasno až oblačno, postupně přibývání oblačnosti až na zataženo, až do pozdního odpoledne přehánky jen výjimečně. Večer ale budou častější a ojediněle se přidají i bouřky. Maxima zítra většinou mezi 27 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 u Plzně směr Praha ve sjezdu z exitu 76 havarovala motorka. Projíždějte opatrně. Na silnici číslo 2 z Kutné Hory směr Přelouč, tam se srazilo osobní vozidlo s traktorem. Počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes se společně zaměříme na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočálky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět jednoduché návnady na ryby. Nebude chybět pár odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že se blíží měsíc srpen a je to pěkný líšák, přes den se tváří jako léto a v noci už jako podzim. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Recyklace, obcyklace, čili kreativní přeměna starého či nepotřebného odpadu v nový produkt, tak to jsou v naší řeči slovíčka, která zaznívají stále častěji. A jde o to, jak nevyhazovat věci, které ještě mohou sloužit, jak využít odpad. Funguje to u oděvů, u elektrospotřebičů a také u kuchyňského odpadu. Právě na tohle téma naše hobby redaktorka Slávka Brádlová natáčela s, řekněme, kompostářkou Martinou Záleskou.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru. Někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompostéru.

0: pomocí tady toho skvašeného bioodpadu.
1: Tak co vy na to? Pořídíte si vermikompostér nebo malý domácí kompostér? Je to jenom na vás. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami to bude i za chvíli. Tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy, a zaměříme se na hnící rajčátka ve skleníku. To se může hodit.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat na narcise. Každý rok mě kvetou velkokvěté narcise a je to letos mě kvete jenom jeden trst. A co mám, myslím, tak z 8, tak to vůbec nenasadilo pupeny na květ.
0: Tak s tím by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Stává se narcis takovou velice prodávanou rostlinou v předjarním nebo jarním období. V květináčích hrnkové narcisy jsou, které se dají vysadit do zahrady, nebo i zase se vrací na zahrady ty staré trubkové narcisy, ten odrůda Carlton, které se používaly, ale používají i k řezu. A tak, aby nám kvetly, tak samozřejmě ty koupené, co jsou v květináčích, dál po odkvětu ošetřujeme, zaléváme, hnojíme, aby cibule byly co nejsilnější, a můžeme je tedy i hned, pakliže se s nimi potěšili, jsme doma na stole a máme je kam dát, vysadit do zahrádky a nechat je tedy dorůst nebo dožít ten svůj život v zahrádce. Ty, které jsme měli již třeba od loňska, předloňska nebo delší dobu na záhonech, se stává opravdu, že časem kvetou méně, tak tam je potřeba je teď během vegetace, dokud jsou zelené, hezky zalévat, hnojit. Je to, přestože jsou to cibuloviny, jsou náročné poměrně na vodu a na výživu. A jakmile ty narcisy odkvetou, dál pěstovat nať, neostříhávat nať, nechat ji až do sežloutnutí, uschnutí. A v té době, když ta nať jako uvadá, žloutne, je můžeme vyrýt a buď dát stranou do nějaké krabičky nebo bedínky v tom suchém stavu a nechat je až do září a vysadí znova na nové místo dál od sebe, a nebo je můžeme jednoduše zase vzít a rozsázet někde dál od sebe, aby se dostali do nové půdy a oni nám tam zase pokvetou. Ale podstatné platí u všech, a vídám to velice často, že sotva ten narcis odkvete v té volné půdě nebo i na tom okně, tak někdo jde, aby se ty listy nerozklánily, je ostříhá, zkrátí. A to je, myslím si, ta hlavní příčina.
0: A nedávno mi napsal jeden náš posluchač Jirka, že má chuchvalce řas v hadici s vodou a jestli je ta voda vhodná na zalévání pro květiny a brambory a hrášek. Tak všeobecně, voda z chuchvalci řas je na zalévání zahrady zcela vhodná a pro rostliny dokonce prospěšná. Řasy fungují jako přírodní hnojivo, protože obsahují cenné živiny, především dusík a fosfor, a voda samotná je obvykle měkká a ideálně vyhřátá ze slunce. A tady v té souvislosti, když má někdo strach z toho, jestli voda z chuchvalci řas je vhodná na zalévání, tak jsem si vzpomněl, jak jsem jednou před léty jel lodí po Nilu v Egyptě a sem tam jsme zastavovali v místních vesnicích. No a můžete hádat třikrát, čím asi místní zemědělci zalévají své zahrádky a pole, a pak krásná velká rajčata, pórek, jahody nebo třeba citrusy a melouny posílají do Evropy. No, zalévají to přece vodou z Nilu. A to je, když to řeknu slušně, jedna velká tekoucí stoka. Co je proti tomu voda s živými řasami? Máme tady další dotaz.
3: Minulý týden jsem tam nahlásila hnilobu na plodech rajčat ve skleníku. Děkuju, naschledanou.
0: Ptali jsme se na to plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Prosím vás, paní posluchačko, jedná se o suchou hnilobu špiček rajčat. Je to fyziologická choroba, ne škůdce, je to dané fyziologicky a je potřeba, aby se o ty rajčata starala jinak. První, co můžete udělat, je to, že tam potřebujete dodat vápník. Okamžitá pomoc. A můžete nalézt postřikem, aplikovat nějaký roztok vápníku, který je tady tomu určený, třeba nějaký vukal, kalcium, něco, vápník tam potřebujete dostat. Jo? Pokud tam bude dostatek toho vápníku, dít se to nebude, a na ty další sezony můžete třeba udělat to, že tam letos na podzim zarijete třeba z kořápky od vajec. Je to proto, že je tam prostě nedostatek vápníku. Další příčina může být nepravidelná zálivka na ráno v poledne a pak na přes rok ve čtvrtek, tak to, co tím rajčatům taky jako nedělá dobře. Ideálně zalévat pravidelně, a za mě, já chápu, že přijdete prostě z práce odpoledne nebo k večeru, takže jdete zalít zahrádku, protože je suchá, Ale lepší zálivka, pokud můžete, je brzo ráno a ne na listy, na tu zem. Takže pravidelná zálivka, ta tomu taky pomůže. Potom dost často nám dělá nepořádek to, že to máte doslova přehnojený, jo? Že jste prostě tak natěšený zahrádkář, že to hnojíte tak vším možným, co vám přijde pod ruku, a slepičince a jícha a tady hnojení a tamto. To znamená, když té půdě potom jak příliš dusíku, případně i draslíku, tak to může také vést k tomu, že se vlastně změní možnosti té rostliny přijímat ostatní prvky a živiny a může to opět skončit u té suché hniloby, špiček, rajčat. Takže to je další věc, na kterou se můžete podívat. Hnojit přiměřeně, zalévat pravidelně. První a rychlá pomoc je vápník pro ty další sezony, tak tam třeba můžete dát skutečně ty skořápky od vajec, nebo třeba na jaře aplikovat dusíkatý vápno, který zarijete, tím to taky vyřešíte, ještě tu půdu dezinfikujete, no a mělo by se vám to začít dařit. Tak já doufám, že budete mít velkou úrodu.
0: No vidíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Na Vysočině vede myslivecký spolek ve Žďáře nad Sázavou a zároveň v Jihoafrické republice provozuje loveckou farmu. Jak to jde dohromady? Český myslivec Jan Velík dokazuje, že se může starat jak o srnky a zajíce, tak o antilopy a pakoně. Natáčela s ním naše hobby redaktorka Irena Šarounová.
2: Kdy jste začal chodit do lesa? Kdy to přišlo?
3: Já jsem první rybář, protože táta byl veliký rybář, dělal předsedu spolku tam. A potom jsem se přiženil do rodiny Hajnýho. Začal jsem bydlet na Hájence a tím to všechno začalo. A navíc jsem z Vysočiny, takže ta nádhera Vysočiny a les, proč my zatím máme ty lesy, podívejte se po Kůrovcovi, pořád máme lesy.
2: Tak a pojďme k tomu, vás zlákala Afrika.
3: Po roku 89 se najednou otevřely možnosti vůbec vycestovat. A samozřejmě, proč jsem měl Hemingway přečtený od začátku do konce a ten tam popisuje zelené pahorky africké, to kdo přečte, tak musí do Afriky. Takže já jsem řekl, já tam chci, já to chci vidět a chci to prožít.
2: Která část Afriky byla ta první, protože teď jste v Jihoafrické republice?
3: Já jsem začínal v Tanzánii, ale když jsem pochopil, jak to všechno tam funguje, že se mnou jezdili státní zaměstnanci, šoféři a pak tam byla hrozná korupce. Takže jsem to tam vydržel 4 měsíce a začal jsem v Jihoafrické republice.
2: Teď máte v severním Kapsku farmu, která má 2000 hektarů.
3: A já to mám jako loveckou farmu, takže tam chovám zvířátka.
2: Je to možné srovnat s péčí třeba o oboru tady u nás?
3: Těch zvířat tam nikdy nesmí být tolik, jako je u nás v oboře. Dokonce v Africe existuje jakýsi zákon, kde ochrana přírody hlídá, jak moc je spaseno. Takže se snažíme, aby zkrátka zvěře bylo tolik, i když nebude pršet, aby dobře přežila.
2: I tady je regulace zvěře v lesích.
3: Ano, to je ale dík tomu, že ta zvěře by mohla začít dělat nějaký škody.
2: Jsme na druhé polokouli, ve stejném pásmu, jako my jsme tady nahoře. Kdy je tam ten náš říjen?
3: Přelom května, června.
2: Takže největší hice, co my máme v létě, tam mají prosinec leden.
3: Prosinec leden je nejhorší.
2: Když jste v Čechách, staráte se o srny, jeleny, muflony, zajíce. Co máte v Africe na farmě?
3: Začneme antilopou skákavou, která má asi 6 různých variant barevností. Pak bůvlec biločelý, pakůň bilocasí, pakůň žíhaný, kudu, impala, prase bradavičnatý, 11 druhů tam je.
2: Myslivec kontroluje les, krmeliště, seníky, stav zvěře. Chováte se podobným způsobem i v Africe?
3: Moji zaměstnanci musí každý týden 2x obejít plot, aby nebyla díra vyhrabaná od predátora, nebo od prasát, nebo od něčeho, aby se mě tam nedostali šakaly, aby se tam nedostal rys červený, karakal. Není to porovnání jako myslivost tady, protože myslivost tady se stará o tu zvěř, musí nadělat nějaký krmení, dostane nějaký plán lovu. Já na té farmě se starám o to, aby tam byl dostatek vody a dostatek trávy.
2: Jak vypadá váš myslivecký rok? Kdy jste v Čechách, kdy jste v Africe?
3: Odlítám už začátkem února do Afriky a do toho května jsem určitě v Africe.
2: A tady si plníte své myslivecké povinnosti kdy?
3: Doprovázím na jeleny v Maďarsku.
2: Počkejte, zůstaňme na Žďársku.
3: Tady dělám předsedu OMSu, zastupuju ty naše myslivce tady na okrese.
1: S myslivcem Janem Velíkem natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. Dáme si teď pěknou muziku a pak si dáme takovou krizovou situaci, jako že jdete k vodě chytat ryby a nemáte návnady. Tak jak z toho rychle ven?

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zkušení rybáři dobře znají mnoho druhů návnad. Těm začínajícím se však může hodit dobrá rada, jak si připravit jednoduchou návnadu z toho, co dům dá. Zvlášť, když na přípravy není moc času. S mikrofonem se za brněnskými rybáři vydal náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Kamarád mi zavolal, pojď na ryby, jenomže jsem nebyl připravený, takže nemám žádnou návnadu. Můžeme si nějak pomoci i v této situaci?
3: Tak určitě můžeme. Pojďme se podívat do kuchyně a vždycky tam něco najdem. Tak jako první tady vidím starší rohlík. Ideální návnada na skoro všechny ryby.
2: Radí rybář Martin Pařil.
3: Vemu rohlík, dám ho do igelitového sáčku, postříkám trošku vodou a dám ho do mikrovlnné trouby. Zapnu na 10 vteřin. No a takhle krásně napařený rohlík dám pod prkínko, zatížím ho buďto knížkama, anebo to dám pod nohy od stolu. Za 5 minut mám hotovo, můžu vytáhnout, nakrájím si to na malé kostičky a jdu na ryby.
2: To byl tedy pařený rohlík, jsou ještě nějaké další možnosti. Vidím, že tu máte připravenou i mouku.
3: Tak, mám tady mouku, mám tady strouhanku a mám tady vajíčko. Další rychlá návnada, která už funguje od pradávna, je, že si vykletnu vajíčko do misky. Vemu si vidličku. Rozdělám si mouku a teďka si z té mouky a vajíčka udělám takový těstíčko. A jako tajný tip vám dám univerzální takovou pomůcku. Pokud mám doma trošku magy, cáknu tam trošku magy a ty ryby to přiláká daleko líp. Takhle mám připravený těstíčko a můžu dávat na háček a chytat ryby.
2: Námnady jsme si tedy na poslední chvíli připravili hned dvě, pařený rohlík a také těstíčko. Které ryby na takovouto návnadu berou nejčastěji?
3: No, tak chytneme na to od malých rybiček, ploticí perlín, oukleji, tak na to dokážeme chytnout i velké ryby, jak třeba kapitálního kapra, tak nebo amura. Do toho těstíčka vlastně můžeme přidat úplně cokoliv, co nás napadne, nebo co vidíme, co máme po ruce. Ve fantazii se mezi nekladou, takže vanilkový cukr, trošku masoxu, čehokoliv a ten úspěch je zaručený.
2: A co se týče rybářských stylů, tak jaké jsou vhodné právě pro tento druh návnady?
3: Tak, můžeme chytat na plavanou, což je na splávek, nebo můžeme tyto návnady použít i na položenou. A jak vidíte, tak nezoufejte, vždycky se něco najde, nějaká nástra se vyrobí, vytvoří a už si užívejte u vody a klid a spoustu ryb.
1: Přeje rybář Martin Pařil, se kterým v klubovně rybářského spolku v Brně Jundrově natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se jako vždy dozvíte, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: rybářský kalendář.
1: Tady ta pranostika se mi velice líbila, je na svatého Abdona, ten bude mít svátek 30. července a praví se v ní toto. Okolo Máří, Abdona a Hinka pracuj ožněch i v noci a popíjej stenka. Takže žádné pivečko do noci v hospůdce, pracovat na zahrádce se musí. A za pár dní je tady srpen a o něm se říká, že je to takový letní podvodník, protože přes den si hraje na teplý den a sluníčko připaluje, ale večer a ráno je pěkně chladno. Každopádně pokud je srpen suchý, musíte hodně zalévat, nešetřit, protože srpen je měsíc sklizně. Ale zpátky k zahrádce. Srpen je ta správná chvíle na odstranění odplozených, tedy starých výhonů, maliníku. Stříhá se to hned u země a rovnou odstřihněte i slabé výhony. A kdo nemá co dělat, tak by mohl odstřihnout rajčatovým rostlinám vršky. Další plody by už do podzimu stejně nedozrály, protože takto na té naší středoevropské zahrádce chodí. No a na záhonky se tak v půlce srpna hodí sazenice dvouletek, třeba macešky, sedmikrásky a poměnky. A kdo má muškáty, tak je právě teď vhodná doba k řízkování. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. A máme pro vás pár dobrých rad, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě, to, aby vám sloužila, jak má. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, objevíte naše webové stránky, mailovou adresu máte artur.kubica@rozhlas.cz, no a telefonovat své dotazy a nápady můžete na záznamník 221 553 790. Příjemný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Téměř po 20 letech policisté vypátrali útočníka, který v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Fotbalisté Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže prohráli v Brně. A počasí zítra zpočátku dne polojasno, později přibývání oblačnosti a přeháňky i bouřky. Maxima kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Téměř po 20 letech se policii podařilo najít útočníka, který v roce 2007 v Hrádku nad Nisou pobodal obsluhu čerpací stanice. Případ objasnil speciální tým. Útočník ale do vězení nepůjde. Případ je totiž promlčený.
3: Asi 30-letý muž přišel brzy ráno na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou, připomněl mluvčí policie Jakub Vinčálek.
4: Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění.
3: Čepel jen náhodou netrefila životně důležité orgány a muž útok přežil. Policie tehdy útočníka nenašla. Po letech se to ale podařilo speciálnímu týmu Tempus. Ten vznikl v roce 2013 a zaměřuje se na neobjasněné případy, podle Vinčálka hlavně vraždy.
4: Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasněným případům starých i několik desítek let.
3: Útočník spravedlnosti ale unikne. Promlčecí doba vraždy a pokusu o ní totiž byla v době spáchání útoku 15 let. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Hlavní město v těchto dnech dokončuje digitalizaci mobilních protipovodňových opatření. Systém propojí více než 34 tisíc zařízení po celé Praze, například protipovodňová vrata, uzávěry, klapky na kanalizaci nebo kamery a monitoring hladiny Vltavy. Modernizace bude stát více než 18 milionů korun, upřesní mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmana.
5: Nově bude systém pokrývat kompletní správu mobilních protipovodňových opatření. Od evidence jednotlivých komponent přes plánování jejich nasazení až po podporu provozních procesů.
2: Zubní ordinace a také nové bytové prostory mají vzniknout v centru Jihlavy. Nová pracoviště pro stomatology vzniknou jako součást rekonstrukce domu číslo 18 na tamním Masarykově náměstí. Podle primátora Petra Ryšky z ODS by mohla alespoň částečně řešit nedostatek zubařů v Jihlavě. Rada města už schválila zadání projektové dokumentace. Oprava by mohla být dokončená do 2 let.
6: Dole jsou sice nebytové prostory, které fungují, ale nad tím byly byty, které v tuto chvíli jsou vlastně opuštěné a my to potřebujeme zrekonstruovat, aby ten dům začal zase žít. Takže v tuto chvíli počítáme s tím, že by tam byly ordinace zubařů a nad tím nějaké byty. Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty na úvod nového ročníku nejvyšší domácí soutěže nebodovali v Brně, totiž prohráli s domácí zbrojovkou 1-3 a v dalších dnešních zápasech Plzeň podlehla Liberci 1-3, Teplice porazili pražské Bohemians 3-1 a Zlín doma prohrál s Baníkem 0-1.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne ještě čekáme převážně polojasno, postupně oblačno a postupně může být až zataženo. Do pozdního odpoledne přeháňky jen výjimečně. Večer ale budou častější, ojediněle se objeví i bouřky. A maxima zítra mezi 27 a 32 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 47 z Kroměříže do Vyškova je za Bezměrovém po nehodě neprůjezdná, uzavírka je v Popůvkách, obět se to dá přes Kojetín nebo po souběžné dálnici D1. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
8: Váš Jim.
7: Můj Jim?
8: Jsem vám k službám, pane.
7: Pane, jo.
8: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
7: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
8: Prosím.
7: Původně pro sebe.
8: Hop.
7: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
8: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
7: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
8: Když si budete přát, pane. Hop.
7: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
9: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Pan Pau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšíme.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafičko. Domíček, druhé kafičko, pánové.
3: K rodičům nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
3: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila?
6: Já bych to chtěl vidět.
7: Co pak jim tady chcete dělat?

0: tady prosím, bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
1: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
0: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
1: Já, že jsem opilač.
2: No proč?
1: Já, že jsem...
2: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
3: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemmer se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
4: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jihozápadních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zaboukne vrata a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo, prostě já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, aby jsi mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi 5x se volí, než jak ti řeknu Volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Co je, hele, neblbni, hele, klapka, 551, klapka.

Áno, kamera si dala do pohybu a ja učíkam. A za mnou. Pepo, ohlídni sa. Ja sem si už... Ohňam, paňam, zveda. Nič, pozor, tečko. Bufur vostro, Pepo, voľni. A Ježiši Kriste. Ja letím 50 metrov jízdy a za mnou se přibližujú metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašiálej vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavila těžký. Franto, že jsi mi člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, noze, Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda, ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň,
2: to je šimrik.
4: To je šimrik,
2: ne? Šimrik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až spohořel
6: se. Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Vohnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnicková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem. Co to máš v puse? Ukaž, Jirka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer ji tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, oborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco D'Assaro, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, k soudu? Proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co oborník odešel
8: k soudu? No, ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: předtím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: No noty, neznáš noty, jsi Mercie, prodáváš
10: no, noty,
7: noty. Máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, tom, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: To je rasový, no.
11: Vydrž.
7: Já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co
9: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
10: No to je stará hra,
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus.
10: No, tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
10: No ne, abych tě nestrémoval. Ne. Major Šmaus, a kým on je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, že jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililink.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste.
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počku, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
11: Ne, je to pravda.
7: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro. Tak D'Assaro.
7: Aničko.
9: Láďa je D'Assaro.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko.
9: No.
7: Vy jako Anička víte, že on je Dasáro. Jo. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane, ty zas pochopte to. No tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
7: Dasárovi.
9: No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
9: to je úplně
7: ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
7: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
9: Ne, to je, já už tomu rozumím.
7: To
9: ne, jasný, je teda já vám řeknu. To je výborný, jasný. Kde jste tu hru našli, pane?
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika
9: nemyslíte? No jistě.
7: A jak to z čeho?
9: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
13: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
13: Ano. Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane císař.
7: Jasný. Chcete ještě další vysvětlení?
9: Ne, dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jinačí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
13: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
13: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
6: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
7: To bych se chtěl ten inzerát. Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fáru.
7: No, heru, gol, fotra. Mě tady nebude, hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Povtím, vem si. Ten fek sem vek.
6: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo fifinem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
4: Div.
2: On to fefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A to je pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
10: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
3: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
3: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla. Jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
12: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten vodce, já jsem se taky lekal. Říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám dobrý večer. Je to sice o něco později, jak to říkal Vicky Cabadaj, je to sice dál, ale za to horší cesta. No tak je to sice o něco později, ale přece jen začíná Noční linka Českého rozhlasu. Omlouvám se za to zpoždění. Technika si někdy prostě postaví hlavu. U mikrofonu je Borek Kapitánček a otvírám tedy už jen necelé 2 hodiny našeho možného povídání na telefonní lince a taky vašich vzkazů a příběhů napsaných na rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na vaše příběhy, na vaše připomínky, na vaše glosy, ale hlavně se budu těšit na to, že uslyším pravdu o nevěře. Nevím, jestli se na to vlastně mám těšit, ale přesto. Nevěra je tématem těch našich necelých 2 hodin povídání. Dokázali jste ji odpustit, tedy odpustit partnerovu nevěru a žijete teď v harmonickém vztahu? A nebo vás protějšek opět zklamal a rozchod byl nevyhnutelný? Přiznala ji sama? Nebo jste ji odhalili náhodou? Nebo jste to byli vy, kdo se dopustili nevěry a dnes si své selhání vyčítáte? S tím, co nevěra způsobila ve vašem životě, se můžete svěřit vysílání Noční linky. Budu čekat ve studiu na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka. Už dopředu děkuju za vaši upřímnost, protože nepovažuji za úplně vhodné se každého z vás ptát, zda jste byli nevěrní, ale možná jste se s tím setkali, tedy s nevěrou i ve vaší rodině nebo ve vaší blízkosti. Co si o ní myslíte? Nevěra je tématem Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je možná trošku nečekaně. Nevěra. Já jsem byl docela zvědavý, upřímně, opravdu. Byl jsem zvědavý na to, co napíše, tak jak je jeho každodenním zvykem náš stálý posluchač František. Jak už jsem si všimnul, vyjádří se ke každému tématu. A ani dnešek není výjimkou. Já jsem s manželkou 64 roku. Bylo by možné v takovém stavu stále si něco vyčítat a žárlit jeden na druhého? Vzájemně jsme vůči sobě tolerantní, o nějakém rozchodu u nás nikdy nepadlo ani slovo, tak si myslím, že nám to už vydrží do konce. Ani o tom se nebavíme. František ze Židlochovic. Děkuji, Františku, váš vzkaz vlastně otevřel dnešní noční linku. Začala o něco později, ještě jednou se omlouvám za technické nedopatření, za technické zádrhele, za které ovšem nemůžu. Ale teď už je opravdu čas na první telefonát. Dobrý večer, kdo je prosím na telefonu?
1: Dobrý večer, tady Lenka.
0: Lenko, máte zkušenosti s nevěrou?
1: S nevěrou, to jsem měla zkušenosti s partnerem prvním a od té doby ani hobby, protože jsem si zašla jiného přítela a byli jsme spolu víc než 20 let, jenomže vám je
0: v prosincu. Takže jste svému původnímu partnerovi nedokázala odpustit.
1: Nedokázala. A pak jsem si zašla druhýho a s tím jsem byla více než 20 let. Já s tím jsme byli do té doby, než oni v prosincu umřel, spadl a zvolil si páté, přestalo fungovat mozek a srdce a bylo mu 63 let.
0: To je hodně smutné. Nicméně budu vás muset znovu poprosit o návrat k tématu. Jak jste se cítila, když jste se dozvěděla o partnerově nevěře?
1: Patně. Protože jsem měl spolu dítě malý.
0: To byla moje druhá přichystaná otázka, takže ani vaše dítě vás nepřimělo k tomu, abyste s ním vydržela.
1: Nevydržela jsem s ním, protože byl agresivní, jo, když byl zapilé, tak házal sekeru do skříně nebo nůž prostě do postele a dokonce i ve vaně jsem spala, kůka jsem měla v kočárku, to bylo dva měsíce a nebo vzal televizu a dali na to benzín, podpalil to a okno a i a všechno. To se nedalo už vydržet.
0: On sám vám přiznal tu nevěru, nebo jste na to přišla vy?
1: Já jsem na to přišla, já jsem jen začapala, já jsem přišla z práce za celý den, takže jsem jezdila o 4 do práce a přijížděla jsem až o 11:30, protože jsem dělala jako vedoucí v potravinách, tak jsem musela zavírat o osoby to potraviny a schovávat to jako poží a to. A tak jsem přijela dom, bylo 11:30 a on tam měl milinku.
0: Jaká byla vaše okamžitá první reakce?
1: První reakce jsem se i vyhodila a já mu jsem řekla, ať si teda dělá, co chce a zabere se a jde do prdele taky, protože by dal u mě.
0: Obešlo se to bez dalších dramat? Poslechl? Ptám se vlastně.
1: Poslechl, ale potom se oběsil.
0: No tak tenhle konec jsem nečekal, Lenko.
1: Takže takový drama jsem zkusila a už to zkusit nechci. A ještě když přijde z práce a oni vám řeknou, teď odváželi mě partnera na pryč. Já říkám, kam do nemocnice, ne, pohřební služba. A pak je tam volali. To je nejhorší, co můžete zažít.
0: Lenko, já děkuji za vaši upřímnost. Pokud jsem ve vás vyvolal nepříjemné vzpomínky, omlouvám se, ale tím, že jste zavolala, předpokládám, že jste byla připravená. Děkuju.
1: No, ale přeju vám hezké léto. 39 roku. No.
0: Takže to je hodně starý příběh, nicméně pořád i ve vás. Rozumím.
1: Je pořád ve mně, jo. Prostě, když se narodil, jo, tak starý příběh, ale za toho skluka právníka, 6. studovala práva, a 5 let má tu strojní průmyslovku, navrhuje papíry na dům a na takový. Tak 11 let, on je po mně, to není po něm.
0: Šikulka. Lenko, děkuji vám za váš telefonát, mějte se hezky a přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky.
0: Byť to nebyl veselý telefonát, musím zopakovat, že na telefonu 731 800 900 čekám na vaše příběhy, které souvisí s nevěrou. Odhalenou vámi nebo možná přiznanou vaším protějškem. Jestli pak jste ji dokázali odpustit a žijete teď třeba v tom harmonickém vztahu, jak jsem říkal už před mnou chvílí. Všechno o nevěře v dnešní Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná bych mohl trošku poopravit svoji zatím poslední větu. Říkal jsem, že dnes v noční lince vše o nevěře. No tak vše asi nepadne, vše asi neřekneme. Ale co bych vlastně měl říct, je to, co o nevěře praví Wikipedie. Už jste se někdy dívali na tohle wikipedické heslo? Dovolím si citovat. Nevěra, píše Wikipedie, je sexuální respektive milostný poměr s partnerem mimo manželství, nebo též mimo jiný dlouhotrvající vážný vztah, s nímž se pojí slib věrnosti. Různí se pohledy na fyzickou nevěru a faktor citové angažovanosti. Ovšem, co je zajímavé, je ten další odstavec. Dokonce je tam zmíněna kategorizace nevěry. Mimo manželský kontakt, erotické dobrodružství, mimo manželský vztah, flirt a virtuální nevěra. To sebou zřejmě nesou moderní technologie, ale tady už bych se dohadoval. Konec konců tohle heslo wikipedické si můžete najít sami a dá se přečíst a dozvědět se něco nového určitě v každém případě. Telefon 731 800 900. Máte-li zkušenosti s nevěrou, možná jste ji zažili na vlastní kůži, možná ve vaší blízkosti, možná to byl někdo z rodiny, kdo kvůli nevěře skončil třeba i neslavně. Ale já nechci lákat jen ty negativní příběhy. Prostě se ptám, zažili jste nevěru? Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Já vás zdravím, paní Ema z Javorníku, Jeseníku.
0: Zdravím vás, Emo. Mám takový pocit, že vy už máte přímo monopol na dovolávání se do noční linky.
1: Posledně... Já mám štěstí.
0: No a štěstí. A posledně jste mluvila o tom, jak z vás tatí chtěl mít učitelku, ale vy jste se přesto stala hospodskou. No tak mi řekněte, jestli i k nevěře máte co říct.
1: No tak to mám, protože to už jsem párka tady, jak jsme se bavili, říkala. Jsem se vdala, narodili se mi dva úžasní kluci, ale bohužel onemocněla jsem rakovinou po dětech a musela jsem být na operaci a chemoterapii a také ty blbosti. A měla jsem velice dobrou kamarádku, která byla vdaná, všechno to. A pomáhala mému manželovi s dětma, když jsem byla v nemocnici. Jezdili za mnou do Šumperku, všechno to. No pak jsem se vrátila, že nastoupila jsem zase do práce, všechno bylo v pořádku. A teď mi volala, že přijede večer, že přijede na kávu. Já říkám, no tak jako přijet můžeš, ale já jdu na 8 hodin večer do práce, do baru, tak to, jo, tak přijel, dali jsme si kafe. A říkám manželovi, říkám, Pavle, přijede Gabča z Vrbna. On začal lítat, holit se to. V první moment mi to jako nějak nedošlo. Mm-hmm. A dali jsme kafe, říkám, nic Gabča, už musím do práce. Já tě odvezu, to jsem měl asi kilometr a půl do práce, pěšky přes město. Tak mě hodila do práce, všechno to. A já jsem do práce byla tak nervní, že místo v 6 ráno, tak ve 4 ráno mi šel, říká, prosím tě, běž dom. Protože dneska to, tak jsem přišla domů, první, co jsem šla zkontrolovat, samozřejmě děti, že do pokojičku to. Otevřu ložnici, no a co jsem neviděla, stačilo mi. Tak jsem si udělala kafe, sedla jsem si v obýváku, nohy na stůl a čekala jsem. O půl šesté zazvonil telefon, jako budík, vylezla Gabča a ještě měla můj noční košili, to mě nejvíc naštvalo. Tak vylezl můj manžel, šli do koupelny, já jsem šla do ložnice a jak měli na křesle věci, tak jsem to pozbírala, tořila jsem dveře od bytu, hodila jsem jim to na chodbu. Oni šli pro ty věci, já jsem zavřela dveře, dvě strany byla koule, vypila jsem zvonek a říkám, abyste mi nazvala. A tak jsem skončila manželský vztah.
0: Já vezmu odzadu svoje otázky, když dovolíte, paní Emo. Já se zkusím nejdřív zeptat na to, vy jste říkala, přišla jsem domů, otevřela jsem ložnici a to mě, a co jsem viděla, to mě stačilo. To znamená, oni byli, já se to trošku zdáhám říct, přímo v akci, nebo prostě spali oba dva jenom?
1: Spali posteli spolu a ona ještě měla moji noční košili na sobě.
0: Ano, to vím, to jste říkala. A teď zase naspět, beru to odzadu, svoje otázky. Vy jste byla v práci nervózní. Proč jste byla v práci nervózní? Vy jste něco
1: já
0: cítila,
1: něco tušila?
0: Tušila. Máte intuici.
1: Tušila jsem. Ale ukončila jsem ten vztah. A byl klid. Oni se vzali a asi po třech letech se rozvedli. Takže rozbili vlastně dvě manželství. Gabina se rozvedla, my jsme se rozvedli. A oni se vzali, rozvedli se. A teď, kde jsou, ani mě to nezajímá. No a jak říkám, díky pošťačce jsem poznala svého muže a jsem v sedmém nebi. Moji kluci mají perfektního tátu, já mám perfektního manžela. Ale zásadně jsem proti nevěře, protože moji rodiče spolu žili 58 let. A v životě by tatínek se nepodíval na jinačí ženskou a maminka na jinačího chlapa, jsem tam byla vedena. Já si myslím, že nevěra je to odporná věc vůči partnerům.
0: Vidíte ji jako zradu?
1: Velkou zradu. Nemám to ráda. Opravdu, já jsem byla vychovávána jako z důstojnosti, vážení si partnera a to. Nás bylo doma 8 dětí, já jsem v životě neslyšela, že by se rodiče hádali nebo na sebe křičeli, jo. My jsme celý život říkali maminko, tatínku, žádné mámo, táto, nic takového. Můj tatínek nepil alkohol, maminka se jako nějak nelíčila, nebo to prostě žili pro nás a vedli nás v tom duchu pořád. A já v tom žiju taky.
0: Emo, mockrát děkuju za upřímnost a za tenhle váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám hezké léto.
1: Taky všem posluchačům přeji krásnou noc a krásnou neděli. Sice já jdu do práce, zase na si nic dělat.
0: Vy tu práci ale máte ráda, soudě podle toho vašeho minulého vyjádření, že jo?
1: Ježíš, já to zbožňuji úplně.
0: Tak, hezky pracujte, já jdu taky. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Tak se mějte hezky, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený sobotní večer při poslechu Noční linky přeju vám všem, kteří jste správně naladěni. A vám všem, kteří jste zvědaví na další příběh na téma nevěra. Poskytne nám jej Jarda. Aspoň doufám, říkal, že má co říct k tomuhle tématu. Jardo, vítám vás na telefonu 731-800-900. Tady Borek.
1: Tak já vás zdravím a k tomu tématu prvně se jímalo do toho pospívat tuhle písničku, tu blondýnu, nevíte?
0: Vím, to je Brňačka, původem tedy. Eva Šindelářová.
1: Eva Šindelářová, aha, dobrá, no, teď k tomu tématu, ještě zdravím všichni posluchače Noční linky a teď k tomu tématu.
0: Zažil jste nevěru?
1: Já jako bych se tomu vrátil nějak tak na těch stazích, já bych asi nevěrný nikdy nebyl, dokázal bych udělat holku, abych jí podvedl, jo, ve vztahu, když jsem.
0: Takže rozumím tomu tak, že jste se nikdy nedopustil nevěry.
1: Já určitě z své strany ne, ale dokázal bych ty holce tu asi nevěru odpustit.
0: I kdybyste, řekněme, i kdybyste neměli děti, protože mnohdy jsou to právě děti, které drží takzvaně pohromadě partnerské vztahy.
1: Ale třeba řeším takovou situaci, že jsem třeba vztah naboural, jo, ale já byl jakoby volnej a ona tu nevěru udělala z jeho strany, že se jakoby podváděla ona vlastně přítele.
0: Takže ona s vámi byla nevěrná?
1: Nevěrná jakoby a...
0: Jakoby nebo doopravdy?
1: Doopravdy. A se jakoby spolu rozešli, to nebylo mojí vinou a začali se bavit jako spolu. A pak zase odešla díky tomu za ode mě za jiným. No a pak nějak jakoby se docela jako odešla. A já teď zvažuju, jsem zjistil, že on jí jakoby pás. Jako vyloženě dělal jakoby toho sexuálního jakoby toho
0: pasákatele.
1: No a teď zvažuju, jestli ji mám vůbec ještě brát jako zpátky.
0: To je zvláštní. Nevěru byste dokázal odpustit, ale u tohohle se rozmýšlíte. No, možná to není zvláštní, možná to přijde jenom mně zvláštní, nevím. Takže vy byste byl schopen odpustit nevěru, kdybyste tu dotyčnou miloval.
1: Asi to ví, že ji miluju, no, jako dokážu to prostě odpustit, no.
0: Děkuju, děkuju za váš názor. Nejsem ten, který by to měl posuzovat, jenom se ptám ze všech možných stran.
1: Jo, jsem na to zvědavý, jsem to na to mohl mít, jako jinak často nalíží třeba ženy a jinak muži, že jo, to je úplně nějaký, jakoby říct, takby.
0: To jsou zajímavé údaje, které uvádí i zmíněná wikipedická stránka. Já se tady zrovna dívám, že podle zprávy Centra výzkumu veřejného mínění z roku 2003 32% dotázaných považuje mimomanželské sexuální vztahy za špatné vždy a 38% za špatné téměř vždy. A výzkum téže agentury ukazuje, že nevěru manžela považuje za morálně spíše nepřijatelnou 60% dotázaných a nevěru manželky 63%. Naopak za morálně spíše přijatelnou, představte si, ji považuje 11%, respektive 8% dokázaných. No a z vdaných žen uvedlo mimo manželský pohlavní styk 46% respondentek a téměř dvě třetiny ženatých mužů mělo během manželství mimo manželský pohlavní styk. 64%. To jsou pěkná čísla, že?
1: Zajímavá čísla, to kvíl.
0: Jardo, děkuju.
1: Tak jo, mějte se hezky. Dál, to už je krásný léto.
0: Díky.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za pár chvil nastane nový den, tedy bude neděle 26. července, ale i v tomhle případě musím říct, že ještě hodinku s vámi bude noční linka. Tu první část naší noční linky teď ukončíme telefonátem. Paní Libina čeká na čísle 731 800 900 a zřejmě má co říct k tématu nevěra. Libino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, moc vás zdravím.
0: Děkuju. Určitě chcete pozdravovat, to nechte nakonec. Řekněte mi rovnou, jestli jste zažila nevěru.
1: Já jsem nevěru nezažila, ale kdyby se mi to stalo, tak už bych s mým chlapem nebyla. Jelikož ale já ho mám strašně ráda, my se máme rádi, takže my ani jeden nevěru prostě v naší rodině, teda jako u nás. My dva prostě žádnou nevěru neuděláme. Ale já jsem chtěla říct jinou, protože vím, od mojí sestry měla manžela a ten jí byl hrozně nevěrný a prostě i mě si namlouval jako ten její manžel.
0: Takže váš švagr.
1: I švagr, ano. Hmm. Já říkám, Jirko, tohle to ti nemůžu udělat, to je ségra moje a tohle to neudělám. A to jsem ještě byla svobodná. A já říkám, tak jsem říkala, tohle není možný. A mu nebylo ani 30 let a oni se potom nerozvedli se. Chtěla se s ním rozvést a on, když byl u té své partnerky, tak ona ho prostě neměla vůbec ráda, mlátila ho všechno a on potom zemřel. A tak ségra říkala tenkrát ještě štěstí, že jsem to neudělala, protože bych po Jirkovi neměla nic. Ale tohle to se mi jako vůbec nelíbí, tyhle ty nevěry a tohle to. Tak když už se vemou, tak proč buď se hned rozvádějí, nebo jsou nevěrný. To se mi vůbec nelíbí, tohle to. Tohle to bych nechtěla zažít ani já. Ale vím, že můj chlap nevěrný nikdy nebyl a nikdy není.
0: Já vím,
1: ani teda.
0: Já vím, že vás teď možná trošku rozkolísá, možná, že vás i naštu, ale vy jste říkala, že se máte navzájem s vaším manželem moc rádi. Tak zkusme tu hypotetickou možnost, protože nikdo není dokonalý, to si musíme přiznat. Tak no, co kdyby náhodou jedenkrát, nemyslím tím nějaký dlouhodobý vztah, ale co kdyby třeba jednou v úvozovkách uklouzl? Odpustila byste mu to právě proto, že ho máte tak ráda?
1: No, když bych na to nepřišla, tak možná jo. Ale kdyby se mi to doneslo, tak to mám teda velký obavy, to nevím. No, možná,
0: že zastáváte názor, co oko nevidí, srdce nebolí.
1: No, přesně tak, no já nevím, nevím, jestli by mi teda zahnul, ale asi v životě by to neudělal, protože on ví, že se máme moc rádi a ne to.
0: Paní Libino, já mám vlastně radost.
1: Nemůžu to takhle říct, no, ale vím určitě na 100%, že nezahybá a nikam nechodí. Protože já vím, že by si říkal, že budu muset platit nějaký alimenty a takovýhle.
0: Vy už vidíte hned všechny ty důsledky. No, já vám rozumím.
1: Já bych teda mu taky nikdy nezahla. Protože jsem říkala, že kdyby náhodou jeden z nás odešel a kdybych já náhodou odešla, tak nevím, jak by to bylo, ale kdyby on odešel, tak bych prostě ho měla pořád na očích a bylo by mi strašně smutno po něm.
0: Já mám vlastně radost z toho, co říkáte, paní Libino. No ale já vám říkal, že ty pozdravy necháme nakonec, takže teď máte tu šanci. Můžete pozdravovat svoje známé, jak to děláte vždycky na začátku.
1: Dělám vždycky také. Hlavně zvolím Marušku Kudenkovou, Ivanku Rybijovou, Janičky a Drahušku a prostě všechny, co mám ráda.
0: Děkuju. A dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a vás taky moc zdravím. Naschledanou.
0: Cením si toho. Naslyšenou. Noční linka. Znělka noční linky se ozvala přesně o půlnoci. Teď už máme neděli 26. července. Svátek má Anna. Jsem zvědavý, jestli bude chladno z rána, ale rozhodně nás čeká hodně horký den. A je to vlastně taky horké téma. Nevěra. Noční linka na vlně Českého rozhlasu Brno s číslem 731 800 900 a s možností psát na web rozhlas.cz/linka. Tématem, opakuju, je nevěra. Nebudete tomu věřit, píše Radek, ale dnes už bývalá manželka si brala frajera do naší postele, když jsem byl na noční. A navíc vedle v pokoji spala naše 11letá dcera. Neskutečné. Nakonec s ním odešla a dceru mi nechala, i když dobře věděla, že se směnným provozem to nemohu skloubit. Pomáhá mi starší dcera s manželem, jsou od sebe o 14 let. Neříkám, že jsem dokonalý, ale smutné je, že šlo o zadluženého bezdomovce s 9 exekucemi, ale podle toho se prý lidé nesoudí. Jak říkala tchýně, když do pekla, tak na lepším koni, než mám doma. Zakončuje své psaní Radek. I vy můžete psát na rozhlas.cz/Linka. A když zavoláte na 731 800 900, tak se po písničce, která je před námi, taky uslyšíme. U mikrofonu je Borek, přeju vám nerušený poslech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jsem před malou chvilkou říkal, svátek mají dnes všechny Any. Je už totiž neděle 26. července, ale předevčírem, za to z tohoto pohledu, měla svátek naše posluchačka, kterou teď uslyšíte. Takže Kristýno, dodatečně hodně zdraví. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Nevěra je tématem noční linky. Zažila jste ji někdy?
1: Ano, zažila a poměrně nedávno. Kdy my jsme se svým přítelem, jsem byla vlastně od 14 a teď je mi 23, takže už nějakou dobu. A teď jsem vlastně, jsem na univerzitě a v letním semestru jsem odletěla na výměnný program do USA, do Ameriky. A přítel měl během toho, co jsem byla pryč, tak měl narozeniny a já jsem si řekla, že ho překvapím tady doma, že se uvidíme a nic jsem mu o tom neřekla. A vlastně jsem dorazila i do toho, jako k nám domů, nebo jakože k němu domů. A našla jsem ho v ložnici.
0: Přímo v akci. Já vám pomůžu, jo? Přímo v akci, jo?
1: Ano. A byl tam i můj bratr starší. S ním. Takže to byl docela šok. Mm-hmm. To jsem se prostě otočila na patě, ani já ani si nemyslím, že si mě všimli. To jsem se otočila na patě a odjela vlastně k rodičům a co nejdřív ještě jsem si přebukovala letenky, co nejdřív jsem odjela zpátky do USA, jemu jsem jenom napsala, že to končí a od té doby jsem ho vlastně neviděla.
0: On vás už nekontaktoval?
1: No já jsem se ho všude zablokovala, protože jsem to, nezvládla jsem to asi řešit a navíc po telefonu, že jo, a tak. Takže moje jako kamarádky, co ho znali a tak, tak mi byly velkou pomocí a všechno to jako vyřešili.
0: Částečně bylo z toho, co jste říkala, poznat, jak jste se asi cítila v tom okamžiku, kdy jste svého milého našla v akci. Ale abych tomu rozuměl dobře i já. Vy jste říkala, že u toho byl i váš starší bratr, je to tak?
1: Ano. Ano.
0: A byla tam i nějaká žena?
1: No ne.
0: Takže jenom oni dva?
1: Ano, měli tam soukromí. No.
0: Abych se v tom vyznal právě. Právě proto se ptám. Takže místo coming outu jste si na to musela přijít sama?
1: No, ano. Přesně tak.
0: Jak se cítíte dnes? Jak je to vlastně dlouho? Vy jste říkala, že je to nedávno, já nevím, měsíc, dva měsíce?
1: Tak zhruba 2-3 měsíce, no. Prostě skončil semestr a já jsem se vrátila, že jo? Hmm. Hlavně upřímně cítím největší zradu jako od toho bráchy, že jo, protože to je prostě rodina. A je mi to vlastně hrozně líto, protože kdyby to ten přítel se mnou nějak jako řešil, tak to mohlo všechno být vlastně jinak. Nemuselo to takhle jako dopadnout, no.
0: Že vás nekontaktoval váš dnes už bývalý přítel, to jste říkala. A jak je to s vaším bratrem? Komunikujete spolu dnes?
1: Ne, ještě jsem to nedokázala a rodiče jsou tak milí, jako chápou, takže i jako ty rodinné sešlosti a tak se plánují, takže vlastně teď jsou jako jednou se sejdou jako s bráchou a pak mají jakoby už se mnou oslavu, protože já ho ještě nedokázala jako kontaktovat, vidět, ještě jsem to nespracovala, no úplně.
0: Vím, že to je asi hodně předčasné, protože, jak jste říkala, stalo se to, když skončil semestr. Jste schopná po těch dvou měsících, po dvou, třech měsících vůbec pomyslet na nějakého jiného muže? Nebo když se řekne chlap, tak se vám navaluje, když to řeknu takhle hloupě?
1: Ne, já mám samozřejmě jako kamarády a tak, takže jsem jako úplně zanevřela, ale je to prostě hrozně čerstvý, no.
0: Je to čerstvý a tady asi bude fungovat to staré okřídlené, že nejlepším lékařem je čas.
1: No, snad, no.
0: Věřte mi, mám s tím zkušenosti. Bude. Kristýno, mějte se hezky a držím vám pěsti.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. Daniela na téma nevěra píše na rozhlas.cz / linka. Co je to nevěra? Za mých mladých let to bylo jasné, byť doktor Plzák tvrdil, že muži nejsou od přírody monogamní a svoji nevěru mají zatloukat, zatloukat a zatloukat. V dnešní době, kdy je na všem nahlíženo genderově, by asi neobstál. Navíc je v novém miléniu jiný náhled na vztahy. Polyamorie je pro mě nepochopitelná, píše Daniela, stejně jako chození na swingers party nebo sňatky stejnopohlavní. Víte, o čem hovoříte. Měla jsem mladší kolegyni, která se mi ráda svěřovala, protože já nic nevykecala. No, třeba byla na večírku a tam se vyspala s jakýmsi fešákem. A byl to prý jen sex, ani neví, jak se muž jmenoval. Podobné úlety měla častěji, i když její manželství se navenek jevilo jako příkladné. Jednou mi u kafe přiznala, že bez těch prohřešků by nebyla v manželství tak spokojená. Vždyť ona k těm pánům nic vztahového prý necítila. Oblékli se a už se neviděli. Sex s tím stejným neopakovala. To by považovala za nevěru. Moc jsem tomu nerozuměla, ale doby se mění a naše pohledy na svět, v nich jsme byli vychováni a v nich jsme žili, byly jiné. Podepsána Daniela. A co vy? Setkali jste se s nevěrou? Zanechala ve vás hlubokou rýhu nebo jste ji přešli? Třeba i proto, že jste sami taky někdy, řekněme, aspoň flirtovali. Já vím, je to hodně osobní, ale třeba najdete odvahu a čas zavolat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se mi to skoro neuvěřitelné, ale letos na podzim to bude 7 let, co s námi není Karel Gott. Neuvěřitelné. Ale teď naspět k tématu noční linky. Tím je nevěra. A jsem zvědavý, jestli i příběh paní Heleny, která teď čeká na telefonu, bude tak bryzantní jako ten předchozí od Kristýny. Heleno, dobrý večer.
1: Příjemnou noční linku.
0: Děkuji.
1: Tady z Prahy.
0: Promiňte, já vás teď zastavím. Nemáte mě náhodou na hlasitý poslech?
1: Jo, mám.
0: Prosím, přepněte si to na normální poslech. Ono je to dost znát ve vysílání.
1: Já mám nový telefon chytrý a to neumím.
0: Neumíte? Je tam taková ikonka s reproduktorkem.
1: Já vím, akorát já mám teďka černý telefon, tak já nevím, co mám dělat.
0: Tak nic, povídejte, já se budu snažit udělat něco, co zvládnu s ekvalizérem. Povídejte.
1: Já jsem měla těch tlačítkový, tak promiňte.
0: Nic se neděje. Máte zkušenosti s nevěrou?
1: No, já mám jako v rodině, ne osobně, ale bohužel můj tatínek, já jsem ho strašně milovala, on byl prostě strašně hodnej, ale jak on měl rád pít, jak se říká, víno, ženy, zpěv, on byl takový jako, sice jako udělal všechno pro rodinu, zabezpečil ji, chtěl, aby, byli jsme 4 děti a chtěl, aby maminka přestala pracovat, že ji uživí, jo, ale prostě rád se bavil, no a prostě měl milenky, no. A maminka teda, když na to přišla, teda když jí jako jedna kamarádka o tom řekla, tak jako doma já jsem zažívala hrozný hádky, jo. Takže asi od 11 let, to bylo prostě hrozný. Takže dokonce jsem jako, protože jsem měla jako hodnýho tátu, ale jako docela zlou mámu, protože jsem takový už jako nechtěný dítě, takže ona jako a ve 42, když prostě jako mě měla, tak na mě neměla ani už trpělivost. A já jsem potom jako byla spíš tou mámou proti tomu tátovi. Takže vím, že pak jako 2 roky, že jsem se na něj hněvala a nechtěla jsem skoro na něj mluvit. A i jsem mu jednou řekla jako hodně ošklivý slovo, který tady nechci opakovat. A potom to jako prostě jako, no prostě měl tu milenku pořád, no.
0: Já se zeptám na jednu možná nepodstatnou věc. Ta dotyčná, která sdělila vaší mamince, že její tatínek nevěrný, nebyla náhodou taky jednou z jeho milenek?
1: Ne, určitě ne.
0: Určitě ne. Ono to tak někdy bývá, že třeba ty zhrzené nebo nahrazené nějakou další to nabonzují takzvaně. No já se neptám.
1: Určitě ne. A já prostě to pro mě byl tak hrozný zážitek, že jsem se jako zařekla, že já až se jednou dám, že jako v životě nebudu nevěrná. V životě.
0: To tak bývá, že to, čeho si v dětství užijeme až moc, že jsme potom buď to úplně stejní, anebo úplně jiní. No, že nás to prostě formuje.
1: Je jiná než moje matka, jo. Protože ona jako, to byla taková, víte, takový ten německý drill, jo. Prostě příkazy, jo, zákazy a prostě, a když jste neposlech, tak jo, bylo to heslo škoda rány, která padne vedle, jo.
0: A byla...
1: Takže já jsem... Cože?
0: A byla taková i na tatínka?
1: Ježíš, ne. Na tatínka ne. Ona prostě byla... Jako k němu, jako oni se chovali k sobě hezky, ale na nás matka na děti byla zlá. Na všechny. Jo?
0: Možná chtěla vykompenzovat to, že tatínek se o všechno postaral, podle vašich slov, že na vás byl vlastně hodný.
1: Já jsem, i když jsem byla jako, už pak jako taky máma, tak já jsem pochopila i tátu a pochopila jsem i mámu, jo. Protože práce v domácnosti, to je jako, to patří mezi nejtěžší práce, jako kdybych chodila do zaměstnání, jo, tak prostě to je strašná práce, domácí práce. Vaření, uklízení, praní, nakupování, jo, a ona vždycky měla

0: všechno v pořádku. Mm-hmm. Jo? A to jako jsem jí obdivovala, ona byla hrozný dříč. Jo? Ona, já jsme měli předtím takový velký koberec, ona si ho srolovala, hodila si ho na rameno, šla dolů, naklepadla si to, vyhodila, vyklepala, zase prostě zpátky na rameno položila, jo? A já bych ten koberec, jako když jsem pak jako dospěla, já bych ho neurvala. A ona ho unesla. Jo? Ona prostě jako nebyla tlustá, ani hubená. Ona byla taková, jo, taková akorát, ale taková jako měla svaly, opravdu, jak pracovala doma a jak dřela všecko těžký, tahala nákupy, tak ona opravdu měla svaly a měla sílu. Takže jako vařila dobře, pekla dobře a uklízela.
1: Ale prostě... pokud použiju vaše vlastní slova, ale tatínek se někdy rád bavil, že?
0: To jo.
1: Heleno, já vám děkuju především za upřímnost. Tak jako každému, který zatelefonoval a příběh svůj nebo ze své blízkosti řekl všem, kteří poslouchají. Vy si to zasloužíte taky. Moc krát díky.
0: Mějte se moc pěkně. Dobrou noc všichni.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.
1: Nevěra je tématem noční linky, kterou právě posloucháte. Je o něco kratší díky technickým problémům, vlastně bych neměl říkat díky, takže kvůli technickým problémům, které nás postihly na začátku, ale pořád ještě můžeme volat. Pořád ještě můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete i psát, pokud se třeba bojíte, že byste byli poznatelní do vysílání. Dana píše, nesnáším nevěru a moji rodiče milovaní mi byli zářným příkladem. Dokud je smrt nerozdělila, byli si věrní a žili v harmonii. Což se mně bohužel nepodařilo v manželství. Ve druhém ano, ovšem, ale podle zásady, tady se bohužel musím omluvit, protože to je čerstvý vzkaz, já si ho ještě neměl čas přečíst, ale ze zásady, že věrnost a komunikace podmínkou vztahu, možná bych prominula flirt bez fyzické nevěry. Slib věrnosti prostě ctím. Krásnou noc a zdravím. Děkuji vám, Dano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 3 minuty bude 1:30, je čas noční linky a je čas na další telefonát. Tématem je nevěra. A Adam, který telefonuje ze Sokolova, k tomu má co říct, i když to asi nebude přímo jeho příběh. Tedy, že by on byl tím aktivním účastníkem toho, čemu se říká nevěra. Adame, dobrý večer, doufám, že jsem to řekl správně.
1: Dobrý večer, ano, řekl víceméně.
0: No a kterém jste nebyl? Vy chcete mluvit o někom jiném, že jo?
1: Ano, já chci mluvit, ačkoliv to bude znít asi trošku zvláštně, ale chtěl bych mluvit o příběhu svých rodičů, neboli mého vlastně otce biologického.
0: Rozumím. Před chvilkou tady byla Helena, která říkala, že tatínek měl rád víno, ženy, zpěv. Sice zajistil rodinu, ale rád se někdy bavil. Takže u vás to bylo podobně, ale možná jsem vám podsouval něco, co není pravda. Takže teď vás nechám mluvit, poslouchám.
1: U nás to bylo víceméně podobně. Popravdě to téma jsem zpracovával už nějakou dobu, ale už by se dalo říct, že jsem vlastně jakoby se přesto nějak přenes, protože už je to nějakých 10 let od toho, co to vlastně začalo. Tak táta byl na vysoké pozici v super firmě, takže super peníze. Rodinu samozřejmě zabezpečil, ale mámě po 2 letech přišlo vlastně zvláštní ty služební cesty. Každý je vlastně 2-3 měsíce na nějaký týden s jednou a tou samou paní sekretářkou, kterou měl vlastně jakoby přidělenou. A pak na to mamka nešťastnou náhodou nějak přišla v telefonu, že viděla nějaký fotky, my z bráchu popravdě moc nevíme, byli jsme malí, nebo malí, bylo nám 15-16, takže jako moc jsme toho ještě takovýho nevěděli, ale přišlo na to takhle, táta řekl, že se polepší, tak byl pak asi 2 roky doma, ale pak slíbil, že to vyřeší, takže sežene jinou sekretářku, že ho to s tamtou pořád tak nějak lákalo. Ale po dalším asi 6-7 měsíci mamka opět přišla na to, že jsou další sekretářkou, měl vlastně jakoby nějaký poměr, takže to vyvolalo neskutečnou hádku a různý schody emocí, neschody, strašné věci. A takže u nás doma to bylo zajímavý a pak to skončilo, takže vlastně tátu jsme všichni opustili, protože tak, jak ranilo mamku, to se prostě nedalo odpustit a teď jsme v takovém vztahu, že si občas možná napíšem.
0: Já vám vůbec nezávidím, protože jak jste říkal, vám a bratrovi bylo 15, 16, 17 a to je věk na tyhle věci, no, velmi, velmi citlivý.
1: Ano, my jsme to jako prožívali strašně, protože přijít domů vlastně večer jako z tréninku a vidět mámu celou jako v breku a zbalený věci, vlastně tátovo, bylo to pro nás dost náročný.
0: Mluvil s vámi o tom, teď bych málem řekl, ale ono by to bylo možná na místě, jako chlap s chlapem, váš otec někdy, tedy o tomhle tématu a o tom, čeho se dopustil?
1: Popravdě teď po té době už to začínám spíš vnímat, takže otec byl vlastně pro mě tím spíš srab, že se tomu jako nechtěl postavit čelem a nechtěl si přijmout tu vinu a byl takový, že spíš jako schazoval všechno jako na ostatní, že si to špatně vykládáme, že jsme nepochopili život a takovýhle různý řeči, takže spíš doufáme, že mu to jako jednou dojde, že udělal něco fakt jako špatného, co asi jen tak nedělá, ale takhle nějak nám to jako argumentoval.
0: Já vám moc krát děkuju, Adame, jsem rád, že po těch, jak byste řekl, zhruba 10 letech jste s tím aspoň trošku srovnaný, a i když musím říct, že tohle ve vás asi zůstane hodně dlouho. A možná je to dobře, protože, jak už jsem taky jednou řekl, buď to chceme být úplně stejní jako naši rodiče, anebo úplně jiní.
1: S tím můžu jedině souhlasit, určitě na jednu stranu bylo to náročné období, ale na druhou jsem za to zase neskutečně vděčný, protože přesně vím, co svým dětem vlastně jakoby nebudu chtít jakoby dopustit, aby se stalo, protože tohle co podle mě, ať už se jedná o rozvody, nevěry a takovýhle věci, podle mě nejvíc jako poznamená určitě děti, kor v takovýmhle jako věku. Myslím si, že už jako těch 16-17 už jako tam je nějaký chápání, ale teď, když vidím po okolí, že se lidi dokážou prostě rozvádět a mají dítě, kterýmu je 6 až 12 let, tak si myslím, že to nejvíc jako poznamená dítě, takže díky bohu za tuhle situaci a já vím, co přesně ve svém životě dělat nechci.
0: To byl ten nejlepší možný závěr z toho, o čem jsme si povídali. Děkuji moc krát, Adame. Díky.
1: Díky, taky díky. Mějte se hezký večer všem.
0: Naslyšenou. Vaše příběhy na téma nevěra už jen 28 minut, tolik zbývá do konce noční linky, ale můžete i psát. Petra napsala: já nevěru nezažila, ale nevlastní otec byl nevěrný mojí mámě s její kamarádkou. Dokonce se s mojí mámou rozvedl. Přeji hezký zbytek dne a šťastnou cestu domů. Petro, možná jste měla napsat o něco víc. Bylo to sice jasné, stručné, ale právě stručné. No nic, možná, že po písničce Petra Spáleného zavolá Petra. A nebo někdo jiný. Číslo je tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, které možná není tak obvyklé a je taky hodně osobní. Je to nevěra, o které si povídáme. No, povídáme. Vy říkáte, jaké byly vaše příběhy, do nichž nevěra, ať už vašeho partnera, možná že vaše, nebo vašich blízkých, zasáhla. Je to paní Zuzana, která čeká na telefonu 731 800 900. Zuzano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Bude to příběh váš nebo někoho vám blízkého?
1: Můj příběh.
0: Váš. Poslouchám vás. Zažila jste nevěru?
1: Já jsem se někde v 21 letech prostě vdala. Narodila se nám dcera, pak ještě syn a manžel mě vlastně celou dobu podváděl. Já jsem mu jednou odpustila díky tomu, že se do toho vložili vlastně tchýně a můj táta, že kvůli dětem a takový, že bychom to měli zkusit. No jenom, že oddálilo se to jenom o rok a já jsem jednou šla do práce, protože on dělal vlastně jakoby nepřetržitý provoz, takže když dělal noční, tak většině z noční chodil. Nebo odpolední, tak chodil do hospody, chodil se bavit, chodil brzo ráno nad ránem prostě domů. No a já měla jednou jít do práce a on nebyl ještě doma. Takže já musela děti zamknout doma. To jim bylo nějakých 4 a 6 let. A vlastně šla jsem a čekala jsem ještě na kolegyni pod deštníkem, pršelo. No a teď jsem ho viděla, jak jde v obětí s jinou ženskou, okolo mě ani mě nepoznali. Před barákem se líbali a tohleto, takže to byla poslední kapka. Tak jsem došla do práce, ani jsem na kamarádku nečekala, na kolegyni. Zavolala jsem tchýni, co se stalo. Ta teda vyzvedla děti u nás doma. No, ale to bylo poslední prostě, takže jsem zažádala o rozvod. A my jsme se rozcházeli docela ve zlým. Já jsem mu řekla, že mu přeju v životě, aby to, co dělal mě, tak se stalo teďko jemu. A on se za 2 roky oženil. Brali se v květnu, což já jsem mu říkala, ať to nedělá v květnu, že se svatby nedělají. A on se za 3 měsíce potom kvůli ní zabil v autě, protože ho podváděla.
0: Vy jste, já vím, že to je jenom taková drobnůstka, ale vy jste mu říkala, ať se v květnu nežení, protože to se nedělá, známe všichni tu pověru. Ano. Vy jste s ním vlastně ještě po rozvodu byla v kontaktu?
1: No, my jsme kvůli dětem, že si je bral takhle na víkend, nebo prostě tak jsme jako komunikovali, ale prostě ne, jako že by to bylo nějaký veselý mezi náma, to ne, jenom z nutnosti.
0: Rozumím. No, vy jste vlastně tím, co jste řekla, potvrdila tu moudrost o karmě, že karma je zdarma.
1: No, jenom, že já mám teď po druhém rozvodu, protože se říká, že celý život si vybíráte stejný typy, a druhý manželství jak přes kopírák podobný prostě. A nejhorší je, že chlapi, který nejvíc žárlej, který dělají nejvíc scény, tak vlastně zjistíte, že oni sami podvádějí.
0: Ale můžu vás ubezpečit, že se to netýká jen mužů. Ženy, které nejvíc žárlí, tak
1: to
0: dělají
1: nevím,
0: přesně
1: já
0: to.
1: Já zase nemám tuhle tu obrácenou zkušenost, já to mám teda s mužkejma, no ale bohužel a teď jsem teda rok sama, protože jsem si říkala, že jsem mucholapka, taková na takový typy, takže radši budu sama a ještě vychovávám teda 11letýho syna, jinak mám 3 děti dohromady a to jsem říkala, že teď budu prostě nějakou dobu sama.
0: To, co jsem řekl, protože tu zkušenost prostě mám taky, ale rozumím vám i v tom, že než být mucholapka na stále stejné typy, tak raději zůstanete sama. Rozumím vám. Zuzano, a děkuji i vám za vaši upřímnost a za tenhle příběh. Mějte
1: taky
0: se hezky.
1: Dobrou
0: pěkné
1: noc.
0: Léto. Dnes to není příliš veselé, tedy téma nevěra si o to vlastně říká už sama jako taková. No, je to tak, vážení přátelé, já nemůžu měnit realitu. Prostě stane se. To nemluvím o sobě. To mluvím o případech, které už jsme tady měli a které vy jste na telefonu 731 800 900 zmínili. A ještě možná 2x, možná 3x zmíníte, protože to je zhruba doba, kterou budeme mít v naší noční lince k dispozici. Teď ovšem krátká písnička a hned potom další z vás. Mimochodem, měl bych se podívat i na rozhlas.cz Lomítko Linka, jestli je tam něco nového, ne, prozatím ne. Po jedné hodině všechny vaše vzkazy týkající se tématu také samozřejmě uvidíte na zmíněné adrese, tak jen abyste se nelekli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a já mám aspoň trošku důvod k radosti, protože jednak telefonuje dáma, která mě vlastně navedla na naše dnešní téma, na téma nevěra. Je to Monika a ta druhá, ten druhý důvod k mé drobné radosti je to, že už podle prvních slov řekla, já to musím trošku odlehčit, protože to je tak smutný. Moniko, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak nevěra samozřejmě selhání, je to vlastně zrada a může to být způsobeno také tím, že si člověk nevybere vhodného partnera. Já teď jsem velkou, znova poslouchám ty Zlatou lásku, tu Carmen Majerovou a Petra Kostku s Patrikem Rozehnalem a to jsou nádherné příběhy. A tam vlastně všichni prozradili, že měli předmanželský sex a myslím si, že když ti lidé si nevyhovují v sexu, tak potom jako je velmi pravděpodobné, že by mohlo dojít k nevěře.
0: A to je zajímavý, to je zajímavá věc, kterou jsme tady dnes ještě nerozebírali. Ano, to jsem rád, že to takhle odlehčíte.
1: A tak je bohužel pravda to, ale kvůli tomu nevolám, že někdy se lidé vezmou jako, že třeba ženu opustí její životní láska a ona hned se vdá, jako to udělala třeba Lucie Bílá s tím panem Penkem, že jo, že vlastně ji opustil pan Kratochvíl s tou Pavlínou Baburkovou a ona se hned...
0: Teď už to máte postav jak na orloji. Moniko, prosím vás, vraťme se k tématu a k vašim zážitkům.
1: Kamarádky neseznamujte s partnerem. To jsem dělala já a tam teda kamarádka, seriózní kamarádka nepodlehne, ale jako když je to náhodou taková nějaká třeba potvora, měla jsem kolegyni, ona byla velmi krásná, vypadala trošku jako ta Meghan od prince Harryho, taková kurtizána, že z každého oka jí koukalo 10 pánských přirození, jak promiňte.
0: Jsem vám vděčný, že to říkáte aspoň trošku spisovně a slušně,
1: já to znám jinak. To byl výraz drahého otce, tak jak jste tady mluvil o úmrtí Karla Gotta, tak to podobný době umřel mi otec, ale prostě kamarádka, která vám svádí partnera, tak opuste tu kamarádku, ne toho muže, jako bych řekla. Já jsem právě měla dva partnery, postupně tedy samozřejmě, a dotyčná paní jako svedla napřed jednoho, pak jako neměla nic lepšího na práci, než mi to říct a tak dále. Čili,
0: a ještě chtěla pochvalu, že byla upřímná, že jo?
1: No ne, ona se divila, ona ke mně přišla a divila se, že on je tady, že jo, tak jako prostě přesně jak to tam bylo řečeno, žárlivé ženy jsou nevěrné, čili tohle byla nesebevědomá, sice byla krásná, ale prostě taková špatný člověk, ale já to chci odlehčit tím, že jsem dneska ráno vyspovídala kamaráda, o kterém si myslím, že v 62 letech je panic, bezvadný kamarád od první třídy můj. A tak jsem říkala, co bys dělal s nevěrou. A teď jsme si jako dali na tapetu spolužečky ze třídy krásnou takovou domáckou a kdyby mu nebyla nevěrná tadle, takže by si to s ní promluvil a zkusil by si to vyříkat a odpustil by jí. Ty jiný by řekl, dobře, já ti budu taky nevěrný, jedeme dál. No a tu jednu by opustil, takže vlastně...
0: Takže zase závisí na tom, jak moc velká je ta motivace k pokračování vztahu.
1: Vztahu. A já si myslím, překvapilo mě, já se tím zabývám, mě to baví, jsem chtěla o tom napsat článek, když si já bohužel jsem nebyla schopná, že mě překvapilo, že jenom 10% celoživotních vztahů jsou si absolutně celý život věrní. Jinak prostě podle mě je absolutní vrchol drzosti, když do manželské postele přivede někdo cizího člověka. To je naprosto jako, to je přes čáru. Když se to člověk dozví, protože jsem přesvědčená, že mi nikdy, jako nikdy, že ne všichni mi bývalí partneři mi byli věrní, ale nic jsem se prostě nedozvěděla a to je gentleman, který prostě si dá tu práci, že já nevím, když někam zaběhne, tak se osprchuje, převlíkne, není nic cítit, nemá blondětý vlas na saku, když já jsem tmavovláska a podobně.
0: Teď už máte, to už jsou hodně velké podrobnosti, ano, poslouchám.
1: No ne, já právě jako jsem měla tadyhle tu zkušenost a můj otec mi řekl, no prostě seznamovat partnera s hezčí kamarádkou, to je jako nacpat mu do náruče, takže já jsem měla ty 25 letý vztah, kdy vlastně ten Martin neznal ani jednu moji kámošku osobně. Jedna tady zazvonila jednou, tak nevyhodím jí, ale jinak jako vůbec tohle chci říct. Překvapovat někoho, to je podle mě nesmysl. Přijít dřív, než bylo domluveno, přijet dřív, přiletět.
0: No, měli jsme tady, ano, před malou chvílí takový případ.
1: To si koleduje o průšvih. No. Já teda nemám bratra, já si neumím tohle představit, i Kristýny je mi moc líto, ale já bych, nevím, no, nebo ten pán, ten Adam s tím tatínkem, tam prostě by si, když už je mu, já ne, už je dospělý, by si s tím tátou mohl promluvit, tam třeba nefungoval sex a je obdivuhodný, že to propuklo až v 15 letech. Já nevěru, nepřeceňuju, mě spíš vadí z hygienických důvodů a teď je všude spousta pohlavních chorob, zřejmě to je po té válce, jak tady je spousta těch imigrantek, a různý mimo manželský poměry, ale...
0: No, do tohohle hodnocení já se pouštět nebudu. Já si z toho, co vy jste říkala, Moniko, vezmu hlavně to podstatné. Neseznamujte svého partnera se svou hezkou kamarádkou, jo?
1: No, ale já myslím, že jste žádnou, protože ta ošklivá může, jako tam prostě to si vysloveně kolem...
0: Ošklivá zase může vařit, že jo, to je taky špatné.
1: No a taky alkohol, tam jak bylo řečeno, od alkoholiku pryč, to si myslím, jak ten pán chodil opilý a objímal se prostě všem.
0: Souhlasím a podepisuju v plném rozsahu.
1: Partnery a ty paní, aby nevolila pořád stejného, že je potřeba se zamyslet, sebe zpytovat se, a změnit jednání nebo změnit způsob oblékání, ale jako všem přeju věrnost, lásku a
0: naděj. A dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na ten úplně poslední telefonát noční linky, který je před námi, máme bohužel jen 4 minuty. A já věřím, že paní Jarka, která chce uzavřít naše povídání na téma nevěra, to vezme z té lepší optimistické stránky. Aspoň něco takového naznačila. Jarko, zdravím vás a už dopředu děkuju.
1: Dobrý večer. No, já chci říct, že jsem vděčná mému muži, že mě byl nevěrný a že mě opustil, protože tím pádem já, aniž bych nikoho v 65 hledala, jsem se setkala s člověkem, s kterým jsem už 10 let, jsme šťastní a nikdy nepropadejte beznaději, protože ten život nestojí za to, abyste se trápili pro někoho, pro nějakého hlupáka a třeba vás čeká ještě krásný zbytek života s někým úplně jiným. Já jsem moc šťastná, je mě 75 let a zažívám s přítelem krásný období, jezdíme do zahraničí, k moři, do lázní, je to bezvadný.
0: Já vám jsem moc rád, že jste to takhle řekla, ale řekněte mi pravdu. Teď jste vděčná, že vás manžel podvedl, protože jste tím pádem mohla najít někoho, kdo je prostě ten pravý.
1: Ano.
0: Ale v ten okamžik, kdy jste se to dozvěděla, to asi nebyl
1: to
0: úplně stejný pocit, že jo?
1: To bylo strašný, protože mě v tom momentě odiagnostikovali Parkinsonovu chorobu a manžel reagoval na to tak, že po 40 letech vztahu bezvadného ode mě odešel.
0: Jenom kvůli té nemoci?
1: No, prý měl už celý delší dobu nějakou milenku, ale tohle byl asi poslední řebíček. My jsme se nehádali, nic se nedělo a když zjistil, že mám tuhle chorobu, tak prostě to neunes. Což někdy muži dělají, teda, že no, není to charakterní, ale stalo se. A já jsem byla úplně, jsem propadla, úplně jsem čekala podporu a on mě udělal tohle, ale vidíte, že všechno hrozný se může obrátit něco docela hezkýho. Já jsem už nikoho nehledala, to byla náhoda, že jsem se setkala s vdovcem, povídali jsme si, jak samota je hrozná, on mě pozval do Krkonoš na výlet a jeli jsme tam a bylo to bezvadný a od té doby jsme spolu.
0: Paní Jarko, chtělo by se říct, konec dobrý, všechno dobré, ale z vás ten optimismus přímo tryská, takže je zbytečné to říkat, takže moc krát děkuju.
1: Ano, hezký den vám přeju, zítřek je svatý Ani, ať se všem daří, mějte se hezky.
0: Děkuju a naslyšenou. Vám, vážení přátelé, děkuju za pozornost a pomalu, ale jistě uzavírám noční linku s daty, ne s datem, protože už se nám to zase překlopilo do nového dne. Sami jste slyšeli, že svátek má Ana, tedy z daty 25. až 26. července. No a jak se tak dívám na program příští noční linky, tak možná, že Honza Macoun tak trochu naváže na to dnešní vysílání. Tématem jeho noční linky už vlastně za 22 hodin a 5 minut, pokud nebudeme začínat zase o něco později, budou myšlenky, které tíží. A pokud jste dnes poslouchali, bylo pár takových, které stále ještě myšlenky na to, co bylo v souvislosti s nevěrou, a proto o tom mluvím, stále tíží. No, takže už víte, že zítra, vlastně dneska, s vámi bude Honza Macoun mluvit na téma myšlenky, které tíží, a i jemu můžete volat na číslo 731 800 900. Já za vámi znovu přijdu až v srpnu. Opravdu. Až v neděli 2. Takže vlastně taky za týden. A tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude Takhle jsme si hrávali. Ať už to bylo naschovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, nebo to bylo skákání panáka, skákání přes gumu. Taky si vzpomínám na jednu hru Polívka se vaří, maso na talíři a dál už to raději říkat nebudu. No prostě hry našeho dětství. Jak jste si v dobách bez mobilu, internetu a kabelové televize hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami. Za týden si to povíme. Do té doby se těším na slyšenou a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
2: Velmi málo, ale občas ano.
1: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů a mohla být herečkou.
2: Asi.
1: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
2: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
1: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
2: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
1: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
2: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník, ano. A někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem. A pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest ran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já se domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
8: Co si mohla myslet?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
7: No, ono je to tam na hranici.
5: No.
7: Tam
5: je...
4: Teď ještě otázka, která se tam
5: prosím?
7: Prosím?
5: Franka nebo obojí?
7: Já bych řekl, že v obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to bude
5: špatně. Nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
5: Ale...
7: Zkusíme to v obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
7: My jsme se... No. Asi...
5: No ano, ano, tak.
7: Jak
5: tak.
7: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
5: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
5: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam P navíc. To je jasný. To by já ti nevím, ale mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já?
5: Já nevím, ne, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
4: Tak,
7: nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takové to poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, že chválili, tato si přesně vzpomínám.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Mariánka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo. Takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat Damu, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech. V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnera.

0: partnerku. A já tedy po nějakých peripetiích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubež za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřál, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukrt mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
1: Gel et alim o šas inen sebuf itkin tsot, juslit otorps ituch adžib i džakšan i návstok tsot.
2: No to je? Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
1: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost. Svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
3: Zajímavé je, že Eduard Hrubež stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
0: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba, a protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Sazky Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Potom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Sazkia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Sazkia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil. Já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě. To jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si ze stářím se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný tip, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikdy neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu, takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím, což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku a když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný, ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Sazkia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen protože nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem, tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, leva, tohle změřte, on tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci, je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrnné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, ale řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali a já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, abych samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
6: vědět.
2: Na sobě?
6: Ano, ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného.
2: Už jsem viděla, jak Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne? Že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, nepromiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pouze pánové, ano, zbyste jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duše, a na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktorko, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říkal, no jo, člověče, já jsem stloustnul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk Posíva se hodně prostě.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. Tento prst je zbytečný.
6: Ano. Poseknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proto se tam nosí prst.
8: Tak proto se tam nosí prst.
9: Pro mě
8: teda
9: mám.
2: Pozor, jo. Ale to je zavádějící. To, když domyslíme, jako pozor, jo.
7: A co kytaristé, ty ho potřebují taky. To klavirist, teď to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

Šašošuška, Haluška, šup, Šašovi dobruška.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saskii Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ní neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ní naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního Kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil: existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině, takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít, a takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci, no.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval. Proto se později roku 2000 rozhodla i odejít. Česká televize nakonec během pár dalších let hlasatelskou službu zrušila úplně. Definitivně skončila v roce 2005. Přišli jsme tak o jednu z legendárních profesí. Mnohé z tehdejších hlasatelek natrvalo zmizely z očí veřejnosti. Saskia Burešová se vrhla do podnikání. Spolu s manželem zkusili rozjet malý kosmetický salon. V Praze na Smíchově si ho otevřeli. Nějaký čas ho provozovali vedle svých aktivit v médiích, ale nakonec, protože podnik nevynášel, konkurence byla velká a manželé neměli příliš zkušeností s biznisem, po několika letech skončili. Saskia Burešová ale nadále připravovala Kalendárium, jezdila po štacích, vyprávěla o své hlasatelské činnosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
2: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
4: a říká si,
2: to bude mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici. Ale...
3: Tak
2: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem: tati je tam a mocí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
1: A co dělalo Saské Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
3: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Mm-hmm. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
1: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží, zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
3: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.